0: My jsme minule slíbili, že budeme mluvit taky o duchovní oblasti, co se týká přechodů a změn. Tak to je téma dnešního setkání. Ahoj, Marku.
1: Ahoj, Lucie.
0: Já úplně na úvod se chci zeptat na věc, která mi vlastně visí v hlavě celou dobu. Ale přijde mi, že speciálně s tím duchovním životem tohle velmi souvisí. Protože mi přijde, že jako společnost intenzivně ztrácíme nějaké přechody, nějaké rituály, něco, co nás jakoby posouvá dál. Nevím, uvědomuji si, jak v židovství je takových věcí strašně moc a úplně kolíkují život toho člověka. A tím pádem je to nějak uchopitelné a přijde mi, že tohle to hrozně moc ztrácíme. Vidíš to na společnosti kolem nás a souvisí to i s tím ztrácením nějakých těch přechodů v rámci duchovního života?
1: Určitě. Já to vnímám jako druhou stránku toho, že žijeme ve věku individualismu a že žijeme ve věku subjektivismu v něčem. Co ti myslím? Že vlastně vnější rámce, společenské, náboženské, rituální a tak, tak jsou pro nás jako fikce. Něco, co je takový, že se to může a nemusí a je to takový sekundární vůči běžnému životu a to, co vnímáme jako reálné a jako nutné, vážné v životě, tak jsou naše pocity, to, co se nám chce, nechce, co musíme, naše subjektivní příběhy taky a tak. A to není tak, že by nebyly důležité, ale ztratil se nám takový ten vjem té objektivity toho života, toho, že prostě v nějakém třeba židovském formátu bez ohledu na to, jak se cítím a co si myslím a tak dále, tak prostě když budu mít těch 13 let, nebo kolika to je, tak prostě to je těch 13
0: je
1: let,
0: bar mitzvá,
1: kdy je bar mitzvá a je to, jo. A to prostě se blíží a s tím se nehne a všichni to vědí a podobně. A my vlastně jsme si z těch vnějších ritualizovaných aspektů udělali takové jako sociální fikce a tím jsme se vykořenili. A ono se to potom nahradí přirozeně, protože my jsme jako bytosti, které potřebují strukturu a žijeme v čase, proměňujeme se v čase, takže nějaká struktura se stejně jako bude vytvářet, ale když nemáme ten vnější rámec nějak, který sdílíme kulturně s nějakýma druhýma lidma, který bereme vážně jako vnějškově daný, tak nám tam zůstanou takové zbytkové nebo se vytvoří nějaké jiné. Takže třeba významný přechod v životě člověka je, když dostane mobil.
0: To je pravda,
1: významný
0: ano.
1: přechod,
0: ano,
1: jo,
0: ano.
1: který je jako
0: významný přechod trojité uvozovky.
1: A tak, jiný významný přechod je, kdy má poprvé sex například. Jo. Uh-huh. Významné může být, já nevím, co nás ještě napadne.
0: Když napíše první knihu, protože dneska každý chce napsat knihu.
1: A nebo když napíše první knihu, a nebo když dostane prvních 100 lajků. No prostě najednou se to zahltí takovýmahle věcma, které jsou takový McDonaldový hrozně. Jo? Je to takový, jestli na tomhle má stát struktura života člověka, tak je to takový duchovní a duševní fast food.
0: No a taky je to strašně individualistický, mi přijde,
1: no, jasně,
0: ne?
1: Ano,
0: protože další věc je, že prostě když byla bar mitzva ve 12 nebo ve 13, tak to prostě bylo přesně dané a vztahovalo se to úplně na všechny a dobře, nechci to kalibrovat, ale zároveň prostě každý tam došel jako v jiné kvalitě, ale prostě byl to nějaký
1: ale
0: mezník.
1: Ale nebyla to otázka toho, cítíš se na
0: tak,
1: to,
0: přesně,
1: necítíš se na to,
0: přesně,
1: jo?
0: Prostě byl to nějaký mezník a tak to bylo,
1: ano.
0: Jo, zatímco, ano. Dobře, dejme tomu, že takhle dneska vnímáme maturitu,
1: ano.
0: Ale přijde mi, že to je ta jediná věc, protože už třeba co se týká vysokoškolského studia, tak jak každý končí jinak, prodlužuje, cestuje,
1: no ze vším se dá něco dělat, jo, všechno se dá nějak domluvit, jo, že jsme jako taková konzumní společnost nakonec vyprodukuje jako svět, ve kterém se skoro všechno dá domluvit a všechno se dá nastavit tak, jak to já chci, potřebuju a podobně a pak jsme vydaní na pospas vlastním pocitům a vlastní vůli a pak ti lidi neumějí tu školu dokončit, jo. Já nemám co říkat, já jsem studoval vysoko 9 let, ale teď je to hodně vidět. Já to znám teďko z pozice učitele totiž. Kdysi byla výjimka, a teď se neomlouvám svým studentům, pokud nějaký poslouchají, kdysi byla výjimka, když někdo odevzdal závěrečnou práci, takovou tu malou, jo, nakonec prostě předmětu, tak někdo si občas dovolil, jako zdá, to může odevzdat pozdě a hodně se omlouval. Jo. Teďko napíše skoro každej a tak se jim to rozplizne a sami z toho mají jako divný pocit a najednou je ta škola celá amorfní pro ně, pokud jim teda nebude klást odpor a strukturovat je bez ohledu na to, jako jak oni by si to chtěli jako přeskládávat. Jo? A tohle platí o spoustě věcí, že jak si to děláme po svým, tak vlastně nás dohání potom úzkost, nahlení nás depresivita, takový ten pocit, že nevím, zda vlastně ještě chci, nebo co vlastně
0: nemám
1: chci, zda chci dost. Když něco mám tak, že, takhle, že jako nemusím a můžu s tím smlouvat, tak je to daleko víc o tom, zda se cítím, že na to mám a daleko víc budu řešit, zda já tohle vůbec jako můžu teď do toho, jo. A takže to budu různě podle svých úzkostí odkládat a čím dál tím více budu cítit jako vlastně nejistý. Přitom, kdyby to bylo pevně daný, tak už dávno to mám za sebou s větším nebo menším úspěchem a jsem o krok dál a prostě nějak jako rostu. Tak to je pro mě trochu metafora toho, v čem žijeme. Dnes věc se nám pak strukturuje podle našich úzkostí, obav a falešných představ. Jo.
0: Já doufám, že teď nezníme jako ti staří, jednak nejsme staří, nebo dobře, jako starší než tvoji studenti, ano. Ale jo, že teď nezníme jako ti staří, kteří říkají za našich mladých let, protože já doufám, že je v tom velmi slyšet tak spíš takové to, jako něco jsme si rozdrobili a tím jsme něco ztratili, protože o to jde, že jo, o to jde. Že...
1: A já vím, ještě tam druhá věc. Já vím, že kdyby mi bylo dneska o 30 let míň, nebo o 25, o 20 let míň, tak že bych to zvládal možná ještě jako hůř, jo. Že jsem rád, že tolik věcí na mě nebylo a že tam přeci jenom ještě bylo víc pevnosti kolem a nemohl jsem si tolik věcí v životě nastavit, protože mě to prostě dalo rámec a strukturu a já si nemyslím, že jsem tak zralej a zvlášť tehdy, že jsem byl tak zralej, že bych si to ustál jakoby, nebo zvládnul udržet sám.
0: To je jedna z věcí, kterou si hrozně uvědomuju a pomáhá mi chápat dnešní mladé. Hmm. Takové to vědomí, že vůbec nerozumím tlakům, pod kterými oni jsou, protože prostě já jsem vyrůstala v úplně jiné době, s úplně jinými tlaky. Jo, takže po nich nemůžu chtít, aby obstávali ve věcech tak, jako jsem jich obstávala já, protože prostě oni rostou ve společnosti, která je totálně jiná.
1: No jasně, a tu jsme jim nechali my, jo.
0: Neříkej to.
1: Jo, takže to není, v tomhle smyslu to není jejich chyba, když už, ale je to jejich zodpovědnost. Ve smyslu, že oni se s tím musí popasovat a my s tím můžeme třeba pomoct, jo. A trochu mě od toho napadá takový, že vlastně jsou to spojený nádoby, ten tlak, jo. Že když není dostatek vnějšího tlaku, tak vzniká tlak vnitřní. Jo, a když je zase může být příliš vnějšího tlaku, to taky není jako totalitu nebo tak, jo, ale nějaké rámce pevně dané. Já když jsem dokončoval vysokou, jo, tak já jsem měl mentora, který si mě tak vzal pod křídla, ten psycholog, a já jsem odkládal každý rok dokončení diplomky teda. A měl jsem k tomu spoustu důvodů, protože jsem už dělal to, co normálně člověk dělá
0: spoustu
1: po vysoké.
0: Dobré
1: důvody, už jsem dělal psychologickou práci, učil jsem, pracoval jsem v církvi hodně a tak. A trvalo asi 4 roky, než jsem tu diplomku dopsal. A vždy jsem mu říkal, teď už to určitě půjdete, zvládnu a tak. A ono bylo jenom o tom, že já jsem se nemohl přestat připravovat. Já jsem jako načet 10x víc, než bylo třeba. On byl čím dál tím nespokojenější a nakonec vlastně mě jako domotivovalo, když mi řekl, vy to neuděláte. Protože jsem asi, já nevím, po kolikátý prostě znovu řekl, že to asi odložím o další semestr. Jo, a už to bylo opravdu jako bizarní. A trošku naše spolupráce stála na tom, zda já budu mít ten titul. Jo. A on potom řekl, jak vy to nedokončíte. A to mě jako docuklo, protože najednou jsem to dokončil za 2 měsíce. Že všechno bylo připravené, ale ta úzkost z toho zdá už dost. A ještě to můžu a ještě tohle.
0: Ale to je dobrý doklad, když vytrávíš tenhle příběh, tak to je dobrý doklad toho, jak si už mnohokrát říkal, že prostě potřebujeme to okolí. Že jo, že v tom rámcování toho života a v tom posunu v rámci těch přechodů, prostě se člověk nevystačí sám. Někdy
1: no ne. A je škoda, že jsem tohle neslyšel od někoho z církve. Protože on nebyl jako člověk věřící a to vlastně pomohlo, protože se nenechal utahat na to. V církvi se spousta lidí se mnou modlila za to, abych to dokončil. Ale...
0: A nikdo ti neřekl?
1: Ale nikdo mi neřekl.
0: Makej, ne, neuděláš to.
1: Nikdo mi nedal jasný nějaký... Nikdo nebyl dost drsný. Jo, tak řekněme. Pán Bůh mi velmi často posloužil pro lidi, kteří nejsou v mojí komunitě, kteří viděli nebo byli schopni říct věci, kterými lidi u nás v církvi neřekli.
0: Já vím, Marku, že jsem slibovala, že budeme mluvit o té duchovní části nebo těch rituálech v rámci duchovního života, ale obávám se, že to musíme nechat na příště.
1: Jo.
0: Já jsem to posunula úplně jinam. Ale chci se tě zeptat ještě na tuhletu věc, protože dobře, mluvíme o tom, že ty přechody, které tam byly a které byly jasně dané, se nahradily těmi fast foodovými a těmi umělými. Moc děkuji za to McDonaldové označení. To se mi moc líbí. Jenom přemýšlím, jak je poznat, jak se k ním vrátit, jak... protože mi přijde, že třeba jako v nějakém, a teď to řeknu úplně nejvíc bulvárně, ale nenapadá mě jiné označení. Prostě dneska ve všem EZU světě se tohle přece dělá a strašně se to vyvyšuje a říká se bez rituálu, jo, to nejde.
1: A je to pravda.
0: A, ano, ale zase mi to přijde přetížené na druhou stranu.
1: Já myslím, že se potřebujeme vrátit k vlastním kořenům. Jo? Neříkám, že se máme vrátit do minulosti nebo tak, ale že potřebujeme si být vědomi třeba tradice, který jsme vyšli. Dneska se nevyhneme tomu, že budeme znít jak staří lidé. Ale že se potřebujeme vrátit ke kořenům toho, když křesťanství má spoustu takových jako mezníků, které součástí už jenom některé církve to mají víc. Jo? Mají aspoň ten jakoby kalendář jakoby církevní, jo? Kde ten rok má nějaký rytmus.
0: A to je krásná věc, která mi
1: A to je nádherná věc. Schopnost oslavit dospělost v rodině nebo ve společenství. Asi potřebujeme jako vykutat takovéhle věci, které v daném společenství, v dané církvi, v dané spiritualitě i v dané kultuře tak byly kdysi a trošku. Asi to nepůjde, ono to nemůže jít se zhora. Ale myslím, že malý komunity to můžou dělat. Jo, sbory, rodiny, lidi na vesnici a tak.
0: Já jsem se přesně na tohle chtěla ptát, protože mi přijde, vlastně mi vytanulo takové to dobře a to není úplně individualistické, ale vlastně mi přijde hodně důležité, když něco takového má rodina.
1: Ano, ano.
0: Když si něco připomíná, protože, jo, a teď mají jako nějakou buď svůj způsob oslavy Vánoc, nebo svůj způsob oslavy narozenin, anebo prostě každý rok jezdíme na dovolenou sem, protože, nebo chceme na Valentína jít na výlet sem, nebo jo, prostě něco takové.
1: No, anebo táta vezme každé dítě v 15 prostě na
0: týdenní přechod hor.
1: Na týden do hor, jo. Je to způsob, jak si věnovat pozornost a zároveň něco, co strukturuje ten čas. A ještě jenom chci zmínit, ono totiž taková jiná ne-McDonaldová forma, která se nám potom vnucuje, tak je návrat k různým strukturám přechodu, které jsou toxické. Takže návrat k takovým jako k řádu, který připomíná fašistické tendence, nebo jo, různým způsobem takový ten řád, který už je vlastně útěk z toho amorfního světa do světa, který vlastně je už nelidský. A myslím si, že rituály a přechodové, které jsou dobré, tak jsou ty, které oni můžou být někdy jako drsné. Ten přechod hor s tím tátou třeba.
0: Jo.
1: Člověk může mít z toho respekt. Jo? Nebo i ta, já nevím, v psychologii máme atestace, jo, kterých se bojí, postavidí a právem, ale velmi snadno se tam nanominuje nějaká ideologie, která chce dělat řád a která chce kastovat lidi a která chce dělat přechody ve jménu. Otázka je ve jménu, čeho to děláme. Jo? Ve jménu, čeho se to dělá doopravdy. Protože vidíme ve společnosti, u nás tolik ne, ale v zahraničí, třeba že ve jménu Krista, tak se
0: dělají věci, které,
1: jako
0: ano,
1: formy,
0: ano,
1: které vlastně jsou jako velmi, velmi antikristovské v mnoha věcech, ale když je to živé a přirozené, tak je to něco, co bychom potřebovali.
0: Když tě poslouchám, tak si říkám, že u toho prostě člověk nikdy nesmí ztratit svoji svobodu.
1: Ano.
0: Že to je podstata toho, že jo, že pořád je to jako, a tím nechci říct, zvolím si to, jestli to chci udělat nebo ne, ale spíš takové to, jestli to tu moji svobodu neznásilňuje natolik, že už to ze mě vlastně ubírá tu lidskost.
1: No a taky kým mě to činí. Zda mě to, ten rituál by mě, jestli rituál třeba v nějakém armádním výcviku v nějaké zemi, která je zaměřena více totalitně, tak má vést k tomu, že ty lidi se odosobní natolik, že přestávají vnímat druhé jako lidi, tak je to rituál, který vede k odličtění. Jo, my potřebujeme rituály, které nás vedou k více dohloub toho být člověk, jo, a být jako člověk, který je pro druhý funkční.

0: www.hodnikovr.cz nebo na adrese T2TVR Hodníkova 36 628 00 Brno.
1: Program Studna slova se v současné době věnuje prvnímu listu Korinským. Tentokrát s Jiřím Hurtou otevřeme poprvé 8. kapitolu, věnovanou masu obětovanému modlám. I ta má co říci současnému čtenáři. Přesvědčte se o tom dnes v 7 hodin a 45 minut.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

poledne v menze, po menze na skvinku. Jsou láhev denně, i když není z čeho. Přichází do šenku ze zadu a dvorem. Přichází ve tři a penze čtrnáctého. Dobrý den, pane profesore. Ležící osmu našel v hlavě ve svém mikrokosmu a Rudolfovo číslo v paměti. V bílém vínu pak Albertovo MC v jedné sklence za druhou, než si řekne o třetí. Je březen, třetí měsíc, čtrnáctého, a kalendář nás ti připomíná, že v Ulmu Bahnhof Strasse 20 chtěl napsat černou křídou do komína svůj vzorec místo gratulace. Na zdraví, pane profesore.

Jipřínku tečnu našel v hlavě ve svém nekonečnu a kvadratury kruhu náčrty. Dnes možná najde další rozměr jako třiť pánky vína.

Burgundského, zátky korek a čas tiše odtiká. Do svých aleluj, kam si donikám, ale zítra ve tři bude 15. Naschledanou, pane profesore.

že neschroml cit. Jsem pohár Kellnerův, jsem řeka od věka, nechci a neumím hledat si klid.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a povídá si s vámi Martin Kišperský a mým dnešním hostem bude Ondřej Švandrlík z kapely Nauza Orchestra. Ahoj, Ondro.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ondřej je tady dneska za kapelu Nauza Orchestra, která vydává nové album u firmy Indie Scope a to album se jmenuje Ulož tmu. To je vlastně takový technicko-poetický název, protože slovo úlož v časech internetu dostalo takový jako spotřební nádech, jo? Že předtím by se třeba řekl úlož dítě, ale dneska, když se řekne úlož, tak každého napadne něco jiného. Jak bys k tomu názvu se vyjádřil ty? Proč se jmenuje ta deska Úlož tmu?
1: Ale mně se to zalíbilo, ono to má takový jako vlastně prozaický jako důvod, proč se jmenuje Úlož tmu, protože to jako zaslech náš David Kolovratník v divadle při procesu svícený zkoušky, kdy režisér mluví s osvětlovačem a dělají světelnou show a kdy osvětlovač říká počkej, ještě musím uložit tmu a režisér, no jasně, ulož tmu. Jemu se to tak zalíbilo, že to tak jako nadhodil a nějak tak jako vlastně schrnul tím ty mý texty, myslím docela hezky. Mně se to zalíbilo, takže jsem jako neměl žádný výtky a chytlo se to vlastně na první dobrou. Ulož tmu, takže já si i představuju i tak jako ulož tmu, jako ulož to dítě, jo, tak jako ulož tmu ke spánku. Nechme svítit trochu světla taky zase už konečně.
0: To je super. Mě to vlastně teď připomnělo s tím příběhem, co jsi řekl, takovou tu hlášku, která se vždycky říkávala u filmu, když jsem u toho byl, že se říkávalo, nahrajeme si ticho. Protože oni
1: to je podobný při light designingu, jako ukládáš tmu. No.
0: No. Tak jo, tak dáme si první píseň z alba. Ulož tmu, pěkně si to uložíme do oušek.

0: Ondro, kolikátý album kapely Nauza Orchestra to je? A udělejme si takový teda historický jako exkurs, řekněme si taky rovnou pro neznalé posluchače, kolik let už kapela Nauza Orchestra existuje a odkud vlastně přišla, kde se vzala?
1: To by bylo úplně, to by byla nejlepší otázka na našeho Ivoše, to je takový kronikář, vždycky říkám, protože ten má nás takovou nejlepší paměť, až ji nesnáší sám na sobě. Mm-hmm. Si pamatuje úplně všechno. Nicméně tohle dám dohromady určitě. Dneska je šestá. Mm-hmm. Fungujeme zhruba od roku 2007. Mm-hmm. Takže to bude brzo 20 let. Au. My jsme měli předtím s Ivošem kapelu, která se jmenovala Univerzální Android. Univerzal Android. Mm-hmm. Kde jsem tenkrát ještě hrál na bicí a od bicích jsem zpíval. A nějak se tenkrát jsme se začali tak jako s ostatními, to začalo nějak rozpadat a objevil se tam Patrik, takový klávesák, se kterým mimochodem křtíme desku Fustí nad Labem. Mm-hmm. On tam přijde se svým projektem a je to spoluzakládající jako člen kapely, která s náma už teda jako nefunguje. Tak tam tak přišel a že chce dělat prostě nějaký jako disco. Já jsem se tomu tenkrát hrozně divil a tak, ale nějak jsme začali prostě, něco takového se začalo dít, no. Takový punkový disco. No.
0: Ale vy jste...
1: jak to nějak pojmenoval Ivoš, my jsme punkáči, kteří shodou okolností hrají disco.
0: No, mně to přijde vlastně jako příhodná shoda okolností a jinak teda mám z vás dojem, že ta sestava kapely je celkem konstantní. Tak jak vás dlouho já znám, tak to jsou tváře, které se tam příliš nemění, ne? Nebo se mýlím?
1: No, od té doby, co vlastně přišel můj brácha na druhou kytaru, Jakub, a přidal se David s živými bubny, že? Tak se vlastně nemění sestava, jenom se třeba, jenom přibývají členové. Uhum.
0: Je něco u desky Ulož tmu, co když teď teda jako máš taky tu možnost srovnání spoustu let, co hrajete, co máš pocit, že se posunulo? Co je zrovna teď jako pro tu kapelu signifikantní?
1: Já si myslím, že to jako ne, já nedokážu objektivně úplně posoudit, jestli to je nějaký posun někam. Je to spíš jako nějaká etapa, kdy jsme si chtěli udělat něco trochu svěžnějšího a hlasitějšího, třeba než jo, takhle než budem úplně starý.
0: No tak Iggy Pop dělá svěžní desky i v 70, no tak nestrácejme naději.
1: Ano, děkuju. byla tam nějaká taková jako tenze trochu přitlačit, tak je to zase nějaká etapa, ale úplně si dokážu představit, že třeba že příští deska bude úplně ambientní.
0: Fakt? No, mně přišlo, že je to fakt pěkně nakopnutý a že jste si dali hodně záležet se zvukem, což teda se směřuje k otázce, že bychom si mohli říct, jak ta deska se nahrávala, u koho a jestli jste na to měli nějakého kamaráda, co třeba dělal producenta nebo něco takového.
1: My úplně netočíme klasickým způsobem, kdy se sejde ve studiu celá parta a všichni jednou to tam nasázíme. My si to děláme nějak jako postupně. Za prvý jako šetříme tím trochu čas a i finance samozřejmě. Takže já si dokážu třeba basu nahrát sám. Tím myslím, jako, že přijde Ivo ke mně domů a nahraje basu ke mně. A pak to ve studiu proženeme třeba nějakým preampem nebo tak něco. Jo. Smyčce jsme si taky nahrávali u Jiřího Šedivce v Bílých Karpatech v jeho domácím studiu a tak. Takže ve studiu pak natáčíme bicí, kytary a zpěvy, protože to já neumím. No a tam se dostáváme, že samozřejmě točili jsme zase už jako třetí desku u Ondřeje Ježka v Jámoru.
0: A má Ondřej jako, ten, on jako, protože Ondřej Ježek je člověk, u kterého se často jako stírá ta hranice mezi zvukovým technikem a producentem, aspoň v tom slova smyslu, že do toho kecá prostě. Tak máš pocit, že jeho nápady ovlivnily to album?
1: Já jsem rád, když do toho kecá. Protože jak sám on říká, hele, když do toho přestanu kecat, tak máš problém. Když mě to přestane zajímat, tak už máš problém. Aha. Takže já jsem rád, občas samozřejmě jsou tam nějaký jako hroty a tak, ale vlastně většinou spíš jako vtipný a produktivní. No.
0: No a je to třeba tak, že někdy máte nějakou vizi a Ondřej přijde s nějakým směrem, který to jako vychýlí? Jako až takhle?
1: Jako stane se, a to mi to úplně připomnělo, když nám poslal píseň Rujána, která byla úplně produkčně předělaná do jeho nástrojů. Tam přihrál spoustu pián a nějak tak. Tak to jsme třeba museli hodně krotit. Jo, ale je fakt, že on když takhle, když zase třeba to přepálí, tak něco z toho tam pak jako ulpí. Jo. Mm-hmm. Když ta vlna přepadne, tak vždycky tam nějaká louže jako zůstane. Že?
0: No to je prostě podobný trošku, jako když jsou producenti typu Briana Eana, kteří jako jednak rozumí zvuku, ale pak tam nanášejí různý jako vrstvy syntezátorů nebo náhodných nástrojů, nebo se vlastně stávají trošku člony té kapely na tu chvilku, co jsou s ní ve studiu.
1: Já se moc nedám, ale to, když se mi to začne líbit, tak, jako, tak s tím nemám žádný problém, ale...
0: Mm-hmm. No a když se ještě vrátím o krok zpátky k tomu samotnému vzniku té hudby, možná to si dáme po druhé písničce. Pojďme si pustit další píseň z alba Ulož tmu a pak se vrátíme k tvorbě písniček, která ještě ve fázi předtím, než do toho studia dorazí.

se tak držíš vavřím před očima o slunce. Musíš se pohnout, i když tě čekáš.

0: jak skládá písničky tady v polovině 20. let tohoto století kapela Nauza Orchestra? Co je první věc, první háček, odkud to přichází?
1: Tak bych tady zase byl nejradši, kdyby tady byl Ivo, aby mohl mluvit za mě, protože takhle budu působit děsně sebe zlíživ, jo.
0: Tak se můžeš trošku zhazovat u toho, to je v pohodě. Což vlastně už děláš, no tak teď už jenom řekni, jak to je prostě.
1: Je to prostě tak, že já většinou prostě připravím song, který kapele nabídnu a řeknem si, chcem ho dělat, nechcem ho dělat a naštěstí si většinou stane, že ho chcem dělat. A to, no, že já si v domácím studiu připravím prostě takový demo, kde mám jako

0: nějaký čas a i na zkouškách potom ještě jsem tam něco blábolil. A pak, když jsem do toho psal český text, tak jsem se to tam snažil jako narovat do těch frází, které už jsem měl jako zarytý. Takže teď třeba se snažím jako za prvý ten český text udělat fakt co nejdřív. A za druhý si nedělat jakoby ten nějakou tabulku, nějaký ten raster, do kterého to pak jako budu spát. Takže většinou dělám tu hudbu, mám nějakou představu, jak by mohla být jako melodická linka toho zpěvu a tak. Ale to frázování vznikáš pak s tím českým textem, je to mnohem jednodušší, než to tam pak do toho tlačit. No.
1: Aha. Vydá, abych si býval myslel, že ty texty, na mě to působí jako tak vypravěcky, to album, že ty texty jsou vlastně něco, co člověka jako nejvíc pohání dál, ale teď se dozvídám, že tomu třeba může být obrácen, že nejdřív je hudba a pak je potřeba je otextovat.
0: Já to dělám tak, no.
1: Je tam nějaké množství taky odpadů, jako třeba, že...
0: Promiň, že bych tomu ještě se k tomu vrátil. Ono taky, nevím, jestli to taky děláš, ale jako, já si sbírám různý jako slovní obrazy, že jo, chodím na plesy a píšu si a tak, jo. Takže potom, když vzniká nějaká hudba, jak si říkám, tady bych se mohl odpíchnout tady od těch kousků, tady od těch střípků, takže trošku, jo, jako není to tak, že bych úplně slyšel hudbu třeba a teď si tady budu mluvit tady o tom. Takže někdy už šáhnu taky do kapsy, kde něco, jako už mám to připsané. Takže je to různý vlastně. Taky musím vrátit takhle.
1: A je to tak, že teda, já jsem se chtěl zeptat, jestli jako zbývá něco, co se nevyužije. Jestli třeba uděláš, já nevím, třeba 15 motivů a na desku se jich dá 10, nebo jaký je to množství toho odpadu?
0: Jako hudebně.
1: Hudebně, no. Možná i textově.
0: My jsme velmi udržitelní, nebo jak se to řekne.
1: Udržitelný rozvoj na úza orchestra. Dobře.
0: My moc odpadu nemáme. Moc ne, my jsme jako... Ten odpad já většinou jako už poznám v tom jako procesu, že to ani nebudu nabízet třeba. Jo. Já už většinou s něčím, za čím si stojím a co nějakým způsobem asi není fakt úplně blbý.
1: Jsou reakce posluchačů na tvé texty plné poetických obratů, které tě třeba překvapují, nebo interpretace, které tě zaskakují, jestli prostě za tebou chodí lidi po koncertech nebo kvůli desce a ptají se tě na něco a tak, jaká je to pro tebe situace?
0: No my jsme ještě vlastně zrovna takovou souhle deskou žádný koncerty neměli, jo, tak ještě nevím, ale všiml jsem si třeba v jedné recenzi, že onen recenzent jsem měl pocit, že jako ví vlastně mnohem víc než já, o čem to je, jo.
1: Aha.
0: To mě docela pobavilo.
1: No tak, to je taky zajímavý, protože to znamená, že se ten, kdo to poslouchá, opravdu tím zaobírá a chce si v tom jako najít svůj směr. To mně přijde, že je úplně fér.
0: To je trochu i můj cíl, jo. Jako nějakým způsobem jako probouzet trochu fantazii, jo.
1: Takže
0: že jako pojmenovávat věci jako příliš, jako mě to vždycky, když něco jako pojmenuji jako přímo a je mi pak jasný, že je pak úplně hrozně čitelný, co o co jde, co jsem chtěl jako říct, tak mě to něčím začne štvát.
1: Takže vlastně třeba psát třeba protest songy, který by reagoval na konkrétní události, to tě úplně nerajcuje.
0: Ale to mě bolí. Jak já jako klidně můžu, ale musím to říct nějak jinak.
1: Chápu. Někdo může být prostě, když je to hodně polopatě, tak to prostě nevyhovuje každý mu autorovi. To chápu. Než si pustíme třetí píseň, tak mi ještě řekni, pojďme si vlastně říct, kdo na desce účinkuje. To jednak v rámci kapely a jednak z hostů. To jsme ještě nezmínili a ne každý třeba zná sestavu na úza orchestra, tak pojďme si zmínit, kdo na desce hraje.
0: Takže sestava na úza orchestra nyní je stále Ivo Mikšovský na basu, Jakub Švandrlík, můj bratr, na kytaru, David Kolovratník na bicí a Klára Suchanková na housle. A zahostoval na violončelo Jiří Šedivec, nějaký back vokály nám dospíval Štěpán Klouček a neposlední řadě musím teda samozřejmě říct Tomáš Procházka z B4, který nám

0: zaspíval takový bas hlas songu Utíkej.
1: No.
0: A nějaký takový, jakože třeba nám tam třískal do Ešusu Ondra Ježek.
1: Yeah.
0: A nějaký ty back vokály nám tam teda taky pomohl.
1: Uh-huh.
0: Aby to mělo nějakou hmotu, taky nám tam přidal.
1: A když jezdíte naživo, tak ta sestava vlastně bývá kapela a z těch hostů k vám přibývá ještě často ten Jirka Šedivec, ne? Pokud se nemýlím.
0: No, je to takový častý host. No. Já si myslím, že ty vyhlídky jsou takový, že třeba 50 na 50.
1: Mm-hmm. Tak pojďme si nyní tuto partu poslechnout ve třetí ukázce dnešního pořadu.

0: Posloucháte Proglas, pořadek se vám líbí a hraje vám kapelanou za orchestra a já si povídám s Ondřejem o desce Ulož tmu. Já se zeptám ještě na věc, kterou jsme trošku řešili společně, když jsme se bavili nedávno, a to je vydávání alb. Ta deska vyšla u Indie Scope. My jsme se bavili o tom, jak moc důležitý je v dnešní době vydávat desku u nějakého labelu a taky v jaké formě ji vydat. Jo. Tak mě by zajímalo, jak to vnímáš. Jako jak vnímáš to vydavatelství a třeba jak vnímáš ten formát té hudby, jaký jako považuješ za důležitý. Jestli to má vyjít jako na digitálně, na CDčku, na LPčku a když vydáváš u firmy, tak co od toho očekáváš?
1: No, já myslím, že vydat u vydavatele je hlavně to, že máš trochu nějaký razítko. Že se ocitneš ve společnosti nějakých dalších interpretů a umělců, který jsou třeba taky nějak pro tebe zajímavý a to a je hezký, jako si říkat, tak ty vydává taky. A tak, jako, takže že jsi jakoby v nějaký stáji. Což jako asi může fungovat i v rámci nějakého jako PR a tak, jako, že ti třeba ten vydavatel trochu pomůže. Osloví nějaký publicisty a podobně. Ale jinak jako upřímně myslím, že vlastně třeba finančně nebo tak už dneska na tom jako moc velký podíl nemývá, že ten vydavatel, pokud asi, já nevím, to bych kecel, že bych jako věděl, já nevím, jak to mají nějaký velký kapely někde u Suprafonu, tam asi to jsou úplně jiný smlouvy a tak. My to jsme to zkrátka měli nastavený jenom v podstatě na nějakou distribuci a na takový jako kamarádský takový ahoj, tady je kapela Navuza Orchestra a oni říkají ahoj, my jsme Indies a teda naopak, my říkáme ahoj, to jsou Indies a oni říkají ahoj, to je Navuza Orchestra, ty tady u nás jsou taky. Takže z toho my třeba máme radost. No, a...
0: no pro mě třeba pro vás důležitý, no. Signifikantní, že máte Davida, bubeníka, který se výtvarně věnuje obalům desek, takže asi to je něco, na čem si zakládáte, nebo já mám ten pocit?
1: Jako vydávat vinyl třeba, jo?
0: No, a využít tu plochu toho nosiče.
1: Jasně. No mně se zdá, že to pořád je jakoby jedinej možný seriózní nosič, no. Když se teďka říká nějak, že i mezi mladými zase nějak se jako začíná prosazovat CDčko.
0: No to...
1: Nevím, co je na tom pravdy, jo. Ale mně přijde prostě ten vinyl, když nám to přišlo, teďka máme ten krásný obal s tím výřezem a tak. A když to chytíš jako do těch rukou ten papír jako takhle a vytáhneš ten asfalt ven, má to prostě kouzlo určitě větší než třeba CDčko a určitě mnohem větší než nějaká MP3, na kterou si za prvý nešáhneš a za druhý ten zvuk je tak nesrovnatelný. Že...
0: Takže se to vyplatí. No a potom, když se teda dostaneme ještě k chodu kapely jako takové, tak daří se vám prostě fungovat tak, že jste spokojení s kapelou, co se týče prostě počtu hraní, podmínek, nějakého směřování, radosti z toho. Je něco, co by si spřál, aby bylo jinak, než teď je?
1: To jsou záludné otázky, ale...
0: Já se snažím ptát něco relevantního. Ptám se to, co bych vlastně...
1: Ty mě chceš rozplakat.
0: štěstím.
1: Jsme úplně spokojení, úplně se cítíme ocenění a všechno je úplně v pořádku.
0: No tak to je krásný. Pokud v tom není žádná ironie, tak to je to prostě kýžený stav. Ne, ale...
1: Tak asi cítíme všichni, že, jako, že ta klubová scéna jako na tom není úplně nejlíp. Že jo? Jako udržet prostě dneska z čistého entuziasmu nějaký prostor, kde se scházejí lidi a kde hrajou kapely, jako jsme my. Není prostě fakt jako jednoduchý. No. Stojí to spoustu energie, ale nenese to vlastně žádný chleba.
0: No ale zrovna na vaší straně mně přijde, že kapely, která hraje 19 let a dělá to tak poctivě, tak že to povědomí prostě roste. To mně přijde jako, že já bych to jako chtěl zmínit vlastně. aby to slyšeli posluchači, že vy se posunujete, mám pocit, že vy se posunujete od nahrávky k nahrávce a když dneska řeknu název Nauzal orchestra, tak se nestává, že by někdo nevěděl.
1: No, možná se stane, jak jsi říkal někdy asi před 5 lety, když jsme se bavili, že tak až nám bude 25 let, že se třeba staneme objevem roku. Nebo...
0: No, takže navíc má ještě člověk tyhle ty naděje před sebou. To si mi Pojďme si dát další písničku a pak pozvat na koncert. Tak bude to čtvrtá píseň dnešního pořadu Nauzal orchestra.

0: Tak, shodou okolností to vychází tak, že si povídáme s kapelou Nauza Orchestra a ta bude křtít své album Ulož tmu v krásném městě, které se jmenuje Brno. Já i tak nějak vím, že to bude 6. května a že to bude v klubu Kabinet Mus. A tam můžeme pozvat, to mně přijde jako dobrý nápad. A je něco, co by si k tomu koncertu chtěl říct nebo vzkázat posluchačům, co by zvažovali návštěvu této show?
1: No, já bych jim tomu chtěl říct, že tam budeme mít velmi speciálního hosta, na kterého se jako velmi těšíme. Bude to trio Háblová, Kišperský, Pilger. A moc se na ten večer těšíme. Myslím, že to mohl být hezký hudební večer a zážitek. Takže já všichni srdečně zvu.
0: Já se to taky strašně těším. Mám pocit, že po 15 letech v tomto rádiu je to poprvé, co mě napadá termín střed zájmu, když takhle zvu na akci, na které hraju. Ale na obranu sám
1: sebe... Vyschnul jsem to já.
0: Já musím říct, že já to vnímám tak, že my budeme supportovat vaše vystoupení a váš křest, ale bude nám to ctí a potěšením. Takže znova opakujeme termín. 6. května v klubu Kabinet Mus zahraje dle mého výborná kapela Nauza Orchestra a pokřtí desku, které jsme si dneska pustili 4 písničky a za chvilku pustíme ještě 5. Je nějaká věc, kterou jsme ještě vynechali, Ondro, kterou bychom mohli zmínit na závěr?
1: Možná nejza... Ulož tmu.
0: Ano.
1: Uložte tmu, prosím vás. Uložte tmu aspoň na chvíli.
0: Ano. Jak vlastně to mě připomíná takový slogan ze seriálu Twin Peaks Into the Light. To se tam říkalo jedné postavě, která na poslední chvíli se rozhodla, že jako těsně před smrtí, že už nebude padouchem, ale bude dobrým člověkem, tak jiná postava jí říkala, jdi za světlem. Tak to se v tyto jarní dny velice hodí. Stejně jako poslech alba Ulož tmu a nebo případná zvažovaná návštěva koncertu Nauza Orchestra, kdekoliv bude tato kapela hrát. Díky moc za povídání, Ondro, rád jsem tě slyšel a těším se na setkání. Měj se hezky.
1: Děkuju moc za pozvání, taky se mějte hezky.
0: Loučíme se tedy společně s posluchači Rádia Proglas. Dneska si Martin povídal s Ondřejem, poslouchali jste pořad, jak se vám líbí, zněla vám a ještě zazní kapela Nauza Orchestra. Mějte se krásně, ahoj.

свет. Otázka okna do dvora a okna do ulice, odpověď.

zrnkamáku. A potom jsou tu počítadla, jsou v každém koutě.

a potom jsou tu počítadla. Jsou v každém koutě, měří čas. Vteřiny, měsíce a roky.

se modlím obětovat kus pohodlí. Odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní, ale stejně poprvý i post.

kloukem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech.

tkaný z nití lidských snů a v ranách zapsaný a venku hejno hus a vítr zvedá pil a v kraji

Odbyla pátá hodina raní a na Proglasu začíná koncert Varhaní hudby, ve kterém vyslechneme 6 skladeb. První nese název Chacona B-dur, jejím autorem je Johann Bernhard Bach. Druhá až pátá skladba nesou názvy Když jsme v nejvyšší nouzi, Všichni věříme v jednoho Boha, Na vodách babylonských, Ach pane, mne, ubohého hříšníka. Autorem těchto skladeb je Johann Christoph Bach. Poslední skladba nese název Sonáta pro varhany F-dur. Jejím autorem je Karl Philipp Emanuel Bach. Ve všech skladbách hraje na varhany Franz Haselbeck. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert Varhanní hudby. Vyslechli jsme v něm 6 skladeb. První nesla název Čakona B. Dur. Jejím autorem je Johann Bernhard Bach. Druhá až 5. skladba nesly názvy Když jsme v nejvyšší nouzi, Všichni věříme v jednoho Boha, Na vodách babylonských a Ach pane, mne ubohého hříšníka. Jejich autorem je Johann Christoph Bach. Poslední skladba s názvem Sonáta pro varhany F-dur má svého autora jménem Karl Philipp Emanuel Bach. Ve všech skladbách hrál na varhany Franz Haselbeck.

0: 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha hostil v roce 2026 výrazná jména světové literatury. Patřili mezi ně nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna režimem vězněný alžírský spisovatel Boualem Sansal. Nechyběly ani špičky evropského krimi a thrilleru. Od 14. do 17. května ožilo výstaviště Praha v Holešovicích setkáními s desítkami zahraničních i domácích autorů, diskuzemi, křty a doprovodným programem pro děti. Záštitu nad letošním ročníkem Světa knihy poprvé převzal prezident České republiky Petr Pavel. U dnešní knihovničky na Proglasu, natáčené právě na Světě knihy, vás zdraví Nikola Samcová. Pěkný den. Hlavními tématy letošního ročníku byly historie a Evropa, které se v aktuálním společenském kontextu ukazují jako mimořádně naléhavé. Motto inspirované citátem Milana Kundery Boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání prostoupil celým letošním ročníkem.
1: My jsme letos vybrali dvě témata, je to historie a Evropa. Musím se přiznat, že ze začátku nám to vlastně připadalo takové hodně obecné, ale čím déle vlastně s tím pracujeme a tím, jak se svět vyvíjí, tak nám došlo, že vlastně dneska přihlásit se k evropským idejím a k tomu, že člověk by měl znát svou historii, aby ji nemusel opakovat, vlastně není zas tak banální sdělení, jak se nám zdálo na začátku.
0: Přiblížil ředitel veletrhu Radovan Auer. Svět knihy navštěvuju letos poprvé a je to pro mě velký zážitek. Musím říct, že je tady hrozně moc knihomolů, ze kterých jde cítit radost ze čtení. Všichni jsou moc milí, usmívají se. Kolem sebe vidím samé knihy, takže jsem nadšená už od první chvíle. Nechybí tady samozřejmě stánky s jídlem, stánky nakladatelů, které nabízejí různé slevy, ale také doprovodné programy. Ať už jsou to třeba hry, CDčka, audioknihy, program Českého rozhlasu a České televize a nebo různé kampaně. Jednou z nich je například Čtu za nároďák.
2: My si udělali ve svazu rešerše zahraničních studií o prospěšnosti čtenářství. Samozřejmě jsme počítali s tím, že to bude pozitivní výsledek, ale ty data, jejich průkaznost nás i tak překvapily. Zjistili jsme, že máme jako celá společnost úžasnou medicínu, kterou nedost využíváme. Tak jsme hledali cesty, jak ten message, jak ten úžasný vzkaz dostat k co největšímu počtu lidí, kteří třeba ani nečtou. A proto jsme zvolili sportovní terminologii Čti za nároďák. Ale za tím prvním potom následuje hned to sdělení hlubší o tom, jak je to skvělé, když děti čtou, jakou mají větší šanci pak v životě uspět. Ale dokonce, že i staří lidé mají šanci déle žít a ve větší kvalitě. Což všechno se odráží mimo jiné i v ekonomice celé společnosti, takže investice do čtení je ta nejlepší investice vůbec.
0: Jak to vlastně propojujete tedy s tím sportem?
2: Podařila se nám přímo jako partnerská spolupráce s fotbalovou asociací České republiky. Před chvíli jsem tady měl pana předsedu Trundu, který je nadšený pro tu naši kampaň a pro mě zase to byl vždycky sen propojit sport a čtení, protože si myslím, že jsou to dvě právě úplně nejprospěšnější aktivity pro společnost. A v panu předsedovi Trundovi jsem našel porozumění. On je bývalý učitel, miluje knihy, takže jdeme do toho s českým fotbalem.
0: A jak to tedy dostáváte mezi děti?
2: Myslím si, že je to právě ta chytlavost té kampaně Čti za nároďák. Viděli jsme to tady už na konkrétních příkladech besed, ale úplně ta největší vlna na školy bude až v září s příchodem do škol. V této první fázi se snažíme spíš cílit jako obecně na veřejnost, aby lidi tu kampaň zaznamenali, ale pak budeme ještě dělat speciální aktivity do škol od září. Martin Opěnka, spisovatel a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů.
0: Prozradil předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Opěnka. Podobný cíl si klade také iniciativa Celé Česko čte dětem, kterou blíže představila Marcela Drtisová.
3: Jsme vlastně nezisková organizace Celé Česko čte dětem, které působí na trhu už 20 let. A vlastně cílem této organizace je, aby se dětem předčítalo alespoň 20 minut denně, že to rozvíjí veškerou tu dětskou dušičku a tak dále. Na stánku najdou spoustu knížek, máme i tady zlaté tituly k prodeji, máme tady i krásně háčkované záložky a různé takové doplňkové předměty. A můžou si tu děti i krásně odpočinout na polštářcích, přečíst si nějakou knížečku a načerpat zase další síly, aby mohli projít si celým tím areálem krásným.
0: Svět knihy nabízí spoustu zajímavých přednášek a besed, ale samozřejmě je to také veletrh různých nakladatelství. A tak tady najdete stánky s různými slevami, což je určitě výhodné, ale hlavně tady objevíte i to, co možná neznáte, anebo nějaké vaše oblíbené nakladatele. Já jsem se šla zeptat na pár stánků, jak je u nich zrovna zájem.
4: No, zájem je velký, jak vidíte, tak my máme tu zkušenost, že lidi sem nechodí k nám jenom tak jako na čumendu, že by jenom tak jako bloumali kolem, ale že jsou to lidi, kteří opravdu cíleně za náma k nakladatelský portál, protože znají naše knížky, jdou se podívat na novinky nebo mají vytipované věci, které si chtějí koupit, tak si je prostě koupí tady. Takže tím je to jako sympatický, že se vlastně bavíme s lidmi, kteří tu naši produkci už znají, zajímají se, doptávají se, je to takový mnohem bezprostřednější a vlastně v něčem osobnější. Naše zaměření je specifický, máme hodně knížek kolem psychoterapie, psychologie, duševního zdraví, to jsou dneska významný témata, který lidi vyhledávají. Máme řadu autorů, kteří z tadyhle psychologického prostředí vlastně prosákli do toho mainstreamu, takže spousta i třeba mladých lidí je zná a vlastně si je dokupuje. Je sympatický vidět, že přijdou lidi a řeknou, ukazují na 10 knížek a říkají, že 8 z nich mají a koupí si tu devátou, která jim chyběla. Takže tadyhle ten kontakt vlastně s tou naší cílovou skupinou je dost intenzivní a zvláště na tom veletrhu.
5: Zájem je perfektní, my jsme tady hrozně rádi a rádi si povídáme o našich knížkách a rádi potkáváme naše čtenáře i nováčky. Jan Melville Publishing. My rádi říkáme, že naše knihy řeší problémy, ať už máte jakékoliv, takže snad nabízíme řešení vašich problémů.
6: Já myslím, že atmosféra je výborná, přijde mi tradičně, že za námi chodí lidi, co Deník N už znají, chodí si pro knížky, chodí se vlastně podívat, můžou se dneska bavit i s autory knih tady přímo z redaktory Deníku N. Myslím si, že je to tady fajn, pro nás i pro ně. Myslím, že specificky je tím, že nabízíme i noviny, dnešní vydání Deníku N víkendové, které má vlastně speciální přílohy přímo právě k světu knihy. Je tady spousta knih od autorů přímo z Deníku N, se kterými se tady můžou vlastně návštěvníci i setkat, můžou si říct, že o podpis nebo se s nimi povídat.
7: Atmosféra tady na veletrhu dneska při druhém dně je naprosto fantastická, po včerejšku se to rozjelo, ale i včerejšek byl super, tedy čtvrtek. A dnešní páteční den je jako každý jiný veletržní. Všechno funguje, rozdáváme ediční plány, povídáme se zákazníky a takhle to má být. Myslím, že se řadíme k takovým tradičním nakladatelstvím, které vydávají kvalitní, dobrou a oceňovanou literaturu. A zároveň naše knižní tituly jsou mnohdy vysoko v žebříčkách prodejnosti.
8: Atmosféra je super, chodí k nám spousta různých nadšenců do audioknih. I ty, kteří neznají audioknihy, tak snažíme se je na to trošku nalákat. Myslím si, že jako zájem je jako fajn, že lidi se zastavují a chodí. Troufnu si tvrdit, že jsme asi jediní, kteří nabízejí digitální audioknihy, že u nás se nenajde jediný CDčko. Audiolibrix je trošku speciální i tím produktem, že máme jako audiokarty, které jsou tak trošku unikátní a lidi si můžou koupit suvenýr a pak poslouchat digitálně.
0: Vy jste vlastně tady u stánku Luxoru. Jak to tady dneska probíhá? Kolik je tady lidí? Jaká je atmosféra?
9: Tak atmosféra je zatím krásná. Máme tady spoustu besed. Připravím se teda na další, bude to hodně náročné, si myslím. A hrozně mě překvapilo, kolik už je tady lidí takhle dopoledne.
10: Jsme zvědavé na to odpoledne, protože to ještě to tu máme opravdu zajímavé hosty a lidí bude ještě více. Se těšíme.
9: Těšíme se. Já bych vypíchla besedu s interpretkami, které nám namlouvají romány Ellie Hazelwood. Ellie Hazelwood je vlastně teďka hodně populární autorka a v audioknižním sektoru nám to hodně letí.
10: Já bych dneska pozvala na besedu s nadějnými českými autorkami fantasy Nicole Karau a Petrou Batroubkou.
11: Já když jsem vydávala průvodce, tak za mnou chodili moji známí kamarádi a řekli, jsem jediná česká autorka fantasy a já prosím, kde tohle bereš? Ale tak protože prostě člověk, kdo se obecně o fantasy třeba nezajímá, tak se k němu dostane možná fantasy jako já nevím. Pán prstenů, Harry Potter nebo zpívání prostě, ale ostatní se k němu nedostane. Ale pokud člověk jakoby, se orientuje ve fantasy, tak si myslím, že česká fantastika uměnout jako nemůže. Všechno proto, že tady vznikají prostě jako kvalitní a skvělý.
0: Na světě knihy můžete samozřejmě potkat autory, ať už na jejich besedách či autogramiádách, ale také se tu potulují a dívají se po stáncích stejně jako ostatní návštěvníci. A tak jsem se některých z nich zeptala, jak si festival užívají.
12: Já moc. Svět knihy je takový svátek pro knihomoly a takový fakt jako festival na celý prodloužený víkend, což je prostě super. To je za mě jako zatím 10 z 10.
13: Já taky, i když jsem poněkud introvertní, tak takovéhle akce s knihami mám vždycky ráda. ráda, protože je to moje cílová skupina a moji oblíbení lidé jsou tady, takže jsem tady moc ráda.
14: Potkáváte svoje čtenáře?
12: No, je tady víc dětí, takže úplně ne, ale já těším se, že možná odpoledne tady už budou ti naši baroneti fanoušci a přijde to.
13: Já mám podobný názor, ale líbí se mi tady celkově ta knižní atmosféra a moc se těším na odpoledne, jak to vlastně dopadne, ta naše beseda.
0: Svět knihy letos nabídl 249 stánků a 560 programů, kde vystupovalo 808 účinkujících. Program je tady velmi nabitý a dá se to všechno naštěstí krásně projít, protože ten prostor je velmi velkorysý. Nachází se na výstavišti v Praze a ta plocha je přes 3300 metrů čtverečních. Takže i pro introverty je to tady fajn, protože přestože je tady hodně lidí, tak se tady nikdo úplně netlačí a dá se tady najít i chvilka klidu. Letos je tu také novinka a to, že část programu je přímo pro veřejnost, tedy není nutné zakoupení žádného lístku a jsou k dispozici nějaké stánky i debaty na jedné stage. Jinak většina těchto stánků se nachází buď to venku, vyloženě ve stanech, anebo v různých pavilonech najdeme právě vystavovatele. Knížky jsou proto v bezpečí i před špatným počasím. Kdybych to měla shrnout, já jsem si Svět knihy velmi užila a věřím, že spoustu čtenářů také. Je to možná největší akce české scény pro knihomoly, nakladatele i spisovatele, ať už aby se mohli prezentovat, ale také setkávat, protože přece jen čtení je taková aktivita spíše pro jednotlivce, ale Svět knihy ukazuje, že rezonuje celou společností a hlavně, že je důležité a je moc prima. Příští rok by se Svět knihy měl přesunout z prostor výstaviště do průmyslového parku a uvidíme, co si pro nás organizátoři přichystají. To by bylo z dnešní knihovničky na Proglasu vše. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová. Naslyšenou příště.

Boží slovo nám ukazuje Ducha Svatého v akci. Vidíme ho působit ve třech obdobách. Ve světě, který stvořil, v církvi a v našich srdcích. Nejprve ve světě, který stvořil, ve stvoření. Duch Svatý působí od samého počátku. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvoření. Modlíme se v Žalmu 104. Svatý Bazil napsal, pokusíte-li se odejmout ducha ze stvoření, všechny věci se promíchají a jejich život se ukáže bez zákona, bez řádu. To je úloha ducha. Je to on, kdo na počátku a ve všech dobách uvádí stvořené skutečnosti z nepořádku do řádu, z rozptýlení do soudržnosti, ze zmatku do harmonie. Za druhé, v církvi. Kromě stvoření ho vidíme působit i v církvi, počínaje dnem letnic. Všimněme si však, že duch nezačíná církev tím, že dává společenství pokyny a pravidla, ale tím, že sestupuje na každého z apoštolů. Každý dostává zvláštní milosti a různá charizmata. Celá tato pluralita různých darů by mohla způsobit zmatek, ale duch, stejně jako ve stvoření, právě z plurality rád vytváří harmonii. Jak nám řekl svatý Pavel, je mnoho různých darů, ale jen jeden duch. Všichni jsme totiž byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo. Vidět každého bratra a sestru ve víře jako součást téhož těla, k němuž patřím, to je harmonický pohled ducha, to je cesta, kterou nám ukazuje. A současná synoda je a musí být cestou podle ducha, ne parlamentem, který si nárokuje práva a potřeby podle světské agendy, ale příležitostí být poslušnými dechu ducha. A kráčejme společně, protože duch, stejně jako o letnicích, rád sestoupuje, když jsou všichni pohromadě. Ano, aby se ukázal světu, vybral si čas a místo, kdy jsou všichni pohromadě. Boží lid, aby byl naplněn duchem, musí tedy chodit společně, tvořit synodu. Tak se v církvi obnovuje harmonie. Společným putováním s duchem uprostřed. Bratři a sestry, budujme v církvi harmonii. A konečně v našich srdcích. Tam vytváří Duch Svatý harmonii. Vidíme to v evangeliu, kde Ježíš o velikonočním večeru dechne na učedníky a říká, přijměte Ducha Svatého. Dává ho s přesným cílem odpustit hříchy, to znamená smířit duše, harmonizovat srdce rozervaná zlem, roztříštěná ranami, zlomená vinou. Jedině duch přináší do srdce harmonii, neboť je to on, kdo vytváří důvěrnost s Bohem. Ptejme se sami sebe. Jsem poddajný harmonii ducha? Je můj způsob prožívání víry poddajný duchu, nebo je tvrdohlavý? Odpouštím? Duchu svatý, duchu Ježíšův a otcův, nevyčerpatelný zdroj harmonie, tobě svěřujeme svět, tobě zasvěcujeme církev a svá srdce. Přijď, duchu stvořiteli, harmonie lidstva, obnov tvář země. Přijď, dare darů, harmonie církve, spoj nás s tebou. Přijď, duchu odpuštění, harmonie srdce, proměň nás, jak ty sám umíš, skrze Marii.

Byla 6. hodina raní, vy posloucháte Radio Proglas a dobré ráno vám přeje Jiří Holeček. Máme 24. květen roku 2026. V katolickém kalendáři nebo obecně v katolické církvi prožíváme svatodušní neděli, Božího svatodušní letnice. Je to slavnost seslání Ducha Svatého, Pána a dárce života. Památku Panny Marie pomocnice křesťanů se stala na přání Benedikta 16. dnem modliteb za církev v Číně. Pravoslavní křesťané slaví svátek svatých Cyrila a Metoděje, apoštolů a učitelů Slovanů. V Bulharsku je státní svátek Den písemnictví, kultury a osvěty. Svatý Vincenc Lerinský v katolickém kalendáři. Byl to francouzský mnich a spisovatel z 5. století. Jezuité si připomínají památku Panny Marie della Strada, to znamená u cesty. Slaví se také Evropský den národních parků. Před 11 lety papež František podepsal svoji encykliku Laudato si o péči o společný domov. Svátek má Jana. Jméno z hebrejského Jan znamená Bůh je milostivý, případně Bohem daná milostivý dar Boží. Tak všem Janám přejeme krásný svátek. Všem ostatním přeji krásné prožití právě slavnosti seslání Ducha Svatého. A my se podíváme ještě na počasí. Ráno bude slunečné, postupně od severozápadu oblačnost bude přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. V západní polovině Čech to bude až 31. V tisících metrech na horách očekáváme 23. Vítr čekáme slabý proměnlivý, postupně mírný severní až severozápadní. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer mírný vzestup. Rostylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Tolik tedy počasí dnešek v kalendáři a my máme před sebou ranní proud.

Pojďme se podívat na očekávané události s datem 24. května 2026. Pokračuje festival Meeting Brno. Moravská metropole je při něm letos dějištěm setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na brněnském výstavišti se konají bohoslužby. Mši svatou od 9 hodin bude celebrovat emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner. Přímý přenos můžete sledovat na Proglasu od 9 hodin. Evangelickou bohoslužbu ve stejnou dobu povedou farář Českobratrské církve evangelické pro menšiny Mikuláš Vymětal a chebská farářka Vlasta Heinrich Grolová. Odpoledne je v programu Meetingu Brno diskuze o publikaci Moje cesta k našim Němcům. Na večerním koncertě v kostele Na nebevzetí Panny Marie u jezuitů zazní hudba Leoše Janáčka a Wolfganga Amadea Mozarta i německých autorů, často s českými kořeny. Spolek Milion chvilek pořádá v Praze pochod před úřad vlády na podporu České televize a Českého rozhlasu. Vyrazí v 16 hodin ze Staroměstského náměstí. Vikariátní dětský den bude v Liberci v kostele Panny Marie u obrázku. Po bohoslužbě s paterem Petrem Šabakou budou scénky dětí, společný oběd či soutěže na téma svatý František z Assisi a zvířátka. Den pěstounství Jihočeského kraje nabídne v Zoho v Hluboké nad Vltavou divadlo Pohádka o Budulínkovi, tanec, karneval, malování na obličej a tvořivé dílny. Představí se pěstounské organizace. Benefiční koncert v Herálci na Žďársku podpoří opravu varhan v kostele svaté Kateřiny. Místní schola vystoupí v areálu za hřištěm. V Neratovském chrámu Na nebevzetí Panny Marie dnes koncertují skupiny Marien a Korál na podporu domácího hospice Alfa Omega. Pouť v Přešticích na Plzeňsku zahrne mši svatou, agapé a řemeslný trh. Na farním rybníčku v Horní Roveni na Pardubicku se uskuteční rybářské závody.

informoval Vatikán. Dlouho očekávaný dokument má název Magnifica Humanitas a podtitul O ochraně lidské osoby v době umělé inteligence. Datum podpisu 15. května je symbolické. Připadlo na ně 135. výročí vyhlášení přelomové sociální encykliky Rerum Novarum papeže Lva 13. K tomu se jeho současný nástupce vztáhl hned po zvolení před rokem výběrem jména pro svůj pontifikát. Tématu umělé inteligence se vystudovaný matematik Lev 14. věnuje dlouhodobě. Koncem minulého týdne pro její studium zřídil komisi v římské kurii.

0: Charita Česká republika spustila šestý ročník celonárodní sbírky Daránek pomáhá dětem. Cílem je podpořit ty nejmenší a nejzranitelnější, kteří vyrůstají v chudých nebo sociálně znevýhodněných rodinách. Podle iniciátora Milana Vlasáka sbírka vznikla jako reakce na to, že většina charitativní pomoci míří k jiným skupinám.
1: Charita se stará o lidi od kolébky až po hrob a spoustu sbírkových aktivit je směřováno spíše na ty osoby seniornějšího věku nebo oběti různých katastrof a tak dále. Tak jsme si říkali, pojďme vymyslet ještě nějakou sbírku, která myslí právě na ty děti, které jsou handicapovány jak zdravotně, tak sociálně.
0: Výtěžek z Daránka pomůže financovat například školní pomůcky, oděvy, ozdravné pobyty, ale i vybavení pro děti se zdravotním postižením nebo letní tábory. Výhodou sbírky je, že dárci mohou své peníze zacílit přímo do svého regionu nebo je poslat na centrální účet, řekl dále Proglasu Milan Vlasák a popsal, jak konkrétně funguje systém rozdělování peněz.
1: Na Daránka je možné přispět jak

0: univerzálně. To znamená, přispěteli nad ránka s variabilním symbolem 9119. Váš dar oputuje do celé České republiky poměrnou částkou, ale jsou tam samozřejmě v rámci online plateb, jsou i jednotlivé konkrétní záměry diecézí a arcidiecézí na území České republiky, tam je možno nasměrovat ten dar napřímo.
1: Kompletní informace o možnostech úhrady a konkrétních projektech v jednotlivých krajích jsou na webu daranek.cz.

Máme 6 hodin a 30 minut na Proglasu, nyní následuje četba Evangelia a modlitba ranních chval. Chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu víra.cz. Tak pojďte se zaposlouchat do dnešního Evangelia.

Z Evangelia podle Jana. Na večer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul před nimi a řekl: pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: pokoj vám. Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.

0: Nyní už se můžete připojit ke společné modlitbě ranních chvál. Máme slavnost seslání Ducha Svatého. Všechny texty najdete tedy právě ze slavnosti seslání Ducha Svatého. V novějším breviáři je to stránka 764. 764. Ve starším je to 679. 679. Jedinou výjimku tvoří žalmy, ty použijeme z neděle prvního týdne žaltáře a bude to stránka 914, pokud máte nové vydání, 914, 813, to je v případě staršího vydání. Modlit se s vámi bude dnes Jirka
1: a Tomáš.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Otče náš milý Pane, dej nám Ducha Svého, prosíme, ať se stane pro Krista Syna Tvého. Ať nás učí božského, zákona pravdu znáti, proroctví falešného, pilně se vystříhati.
1: Kriste, jenž si svým věrným seslal Ducha Svatého před věky vyvoleným od Otce Nebeského, ráčiš nám této chvíle téhož Ducha seslati, abychom mohli tebe správně v slovu poznati.
0: O milý Duchu Svatý, rač naším hostem býti, jen si v darech bohatý, nemeškej k nám přijíti, spravuj jazyk k mluvení, dej pravé naučení, nachyl uši k slyšení, zapal srdce k věření.
1: Jak dobrý a milý je Bože tvůj duch, který v nás přebývá, aleluja.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, práhne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mrtví tě budou chválit.
0: Tak tě budou velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude cítit jak tukem a morkem, plesající mrtví zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Jak dobrý a milý je Bože tvůj duch, který v nás přebývá. Aleluja.
1: Prameny a všechno, co se hýbe ve vodách, velebte Pána. Aleluja.
0: Všechna díla Páně, velebte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa, velebte Pána. Andělé Páně, velebte Pána.
0: Všechny vody nad nebem, velebte Pána. Všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
1: Slunce a měsíci, velebte Pána. Nebeské hvězdy, velebte Pána.
0: Všechny deště a roso, velebte Pána. Všechny větry, velebte Pána.
1: Ohni a žáre, velebte Pána. Studeno a teplo, velebte Pána.
0: Roso a jíní, velebte Pána. Zimo a chlade, velebte Pána.
1: Ledy a sněhy, velebte Pána. Noci a dni, velebte Pána.
0: Světlo a temno, velebte Pána. Blesky a mraky, velebte Pána.
1: Země, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velebte Pána. Vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny, velebte Pána. Moře a řeky, velebte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána. všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krutká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši a Azariáši, Mizájeli, velepte Pána. Chválte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna i Ducha Svatého, chvalme a oslavujme ho na věky. Prameny a všechno, co se hýbe ve vodách, velepte Pána. Aleluja.
1: Apoštolové hlásali cizími jazyky velké boží skutky. Aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Apoštolové hlásali cizími jazyky velké boží skutky. Aleluja. Poslechneme si krátké čtení ze skutků apoštolů. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.

0: Všichni byli naplněni Duchem Svatým. Aleluja, aleluja.
1: Všichni byli naplněni Duchem Svatým. Aleluja, aleluja.
0: Začali mluvit cizími jazyky.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Všichni byli naplněni Duchem Svatým. Aleluja, aleluja. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byl na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Aleluja. Kristus Pán dal život své církvi se sláním Ducha Svatého. Prosme tedy v pevné naději. Pane, obnov tvář země.
1: Pane Ježíši, ty jsi byl povýšen na kříž a z tvého boku vytryskl proud vody živé.
0: Pošli nám oživujícího ducha.
1: Byl jsi oslaven po pravici Boží a předal si učedníkům otcův dar.
0: Pošli ducha, aby on sám obnovil svět.
1: Ty jsi dal apoštolům vdechnutím Ducha Svatého moc odpouštět hříchy.
0: Pošli ducha, ať zničí ve světě hřích.
1: Přislíbil si Svatého Ducha, aby nás všemu naučil a připomenul nám všechna tvá slova.
0: Pošli ducha, aby nám vysvětloval pravdu víry.
1: Ty jsi řekl, pošleš ducha pravdy, aby o tobě vydával svědectví.
0: Pošli ducha, aby z nás učinil tvé věrohodné svědky. Pane, obnov tvář země. Následujme Otcova příkladu a s odevzdaností do vůle Otcovi říkejme. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd si jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty zhromažuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým duchem. Sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti, jako na počátku, kdy se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

O slavnosti seslání Ducha Svatého čteme první čtení z 8. kapitoly listu svatého apoštola Pavla Římanům. Podtitul: Kdo se dávají vést Božím duchem, jsou Boží synové. Ti, kdo žijí, jak chce tělo, usilují jen o věci tělesné. Kdo však žijí, jak chce duch, o věci duchovní. Snahy lidí tělesných vedou ke smrti, snahy lidí duchovních k životu a pokoji. Proto snahy lidí tělesných stojí v nepřátelství s Bohem, neboť nejsou podřízeny Božímu zákonu, ba ani být nemohou. Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým duchem, který sídlí ve vás. Nože, bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít. Jestliže však s pomocí ducha ničíte záludnosti těla, budete žít. Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat Abba, Otče. Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch Svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici. Dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy. Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poruby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. Naše spása je zatím pouze předmětem naděje. Je-li však předmět naděje vidět, už to není naděje. Co už někdo vidí, jak by v to mohl doufat? Ale doufáme-li v něco, co ještě nevidíme, čekáme na to s vytrvalostí. Právě tak i duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. A Bůh, který zkoumá srdce, ví, co duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.

Odbyla 7. hodina hraní, vy posloucháte Radio Proglas, od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. Prožíváme svatodušní neděli 24. května 2026. Máme tedy Božího svatodušení, kterému říkáme letnice. Před 635 lety byla založena Betlémská kaple na starém městě pražském dějiště kázání mistra Jana Husa. Před 35 lety přijel do Prahy sir Nicholas Winton, který v roce 1939 transporty z Prahy do Británie zachránil 669 většinou židovským dětem. Česko pak navštívil několikrát. Jeho syn Nick se v těchto dnech účastní festivalu Meeting Brno a sudetoněmeckého krajenského setkání. 69. narozeniny slaví spisovatelka, scénáristka a publicistka Tereza Boučková. 75 let se dožívá dirigent Petr Altrichter. Svátek má Jana. Jméno z hebrejského Jan znamená Bůh je milostivý, případně Bohem daná milostivý dar Boží. A co počasí? Ráno bude slunečně, postupně od severozápadu oblačnost přibývat a později odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. V západní polovině Čech až 31, v tisících metrech na horách kolem 23. Vítr čekáme slabý, proměnlivý, postupně mírný severní až severozápadní. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer mírný vzestup. Rostylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré.

Evropa nesmí ztratit své poslání budovat mír a jednotu. Zaznělo během setkání papeže Leva XIV. Se zástupci komisí. Během čtvrteční audience hovořili biskupové zastupující biskupské konference 27 členských států Evropské unie se svatým otcem o budoucnosti Evropy, hrozbách spojených s populismem, ochraně křesťanů a potřebě obnovit kulturu dialogu. Informuje o tom web církev.cz. Během setkání bylo opakovaně zdůrazněno, že církev se nechce zapojovat do aktuálních politických sporů, má však povinnost připomínat hodnoty, které tvoří základ evropského společenství.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

Vatikánské dikasterium pro komunikaci zveřejnilo nový dokumentární film s názvem Everyone, Everyone, Everyone. Snímek vytvořený ze záběrů vatikánských archivů mapuje klíčové momenty pontifikátu papeže Františka a připomíná první výročí jeho

Je 7 hodin 30 minut od mikrofonu Radia Proglas. Vás zdraví Jiří Holeček. Již podle písniček, které celý den hrajeme, jste poznali, že slavíme seslání Ducha Svatého, Pána a dárce života. Svatodušní neděli 24. května 2026. Před 100 lety zahájilo provoz letiště v Brně Černovicích. Zrušeno bylo v září 2001. 95. by oslavil francouzsko-britský herec Michael Lonsdale, nositel Césara za roli bratra Lika v dramatu Zavražděných mnichů z Tibirine. Filmu o bozích a lidech. Odešel roku 2020. 90 let by se dožil herec, který zemřel v roce 1991, František Husák. 85. slaví americký písničkář s Nobelovou cenou za literaturu Bob Dylan. Svátek má Jana, jméno z hebrejského znamená Jan. Z hebrejského Jan znamená Bůh je milostivý, případně Bohem daná milostivý dar Boží. A co nás čeká na vlnách Radia Proglas? Program Studna slova v současné době se věnuje prvnímu listu Korinským. Tentokrát ve vysílání v 7 hodin a 45 minut otevřeme poprvé 8. kapitolu věnovanou masu obětovanému modlám. I ta má co říci současnému čtenáři. Mši svatou dnes v 9 hodin přineseme z brněnského výstaviště. Bohoslužba smíření bude katolická mše sloužená v rámci setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. V modlitbě a liturgii vytvoříme prostor pro ticho i slova. Poprosíme o pokoj, respekt k minulosti a naději. Celebruje emeritní arcibiskup Jan Graubner.

0: Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.
1: Proglas přebírá relaci Radia 7 s názvem Studna slova.
2: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
3: Jiří Hurta je naším průvodcem, prvním listem korinským v relaci Studna slova, která právě teď hostuje ve vysílání Radia Proglas. Dostáváme se k 8. kapitole tohoto listu. Ta se věnuje tématu, které nám už dnes může znít úplně neaktuálně. Copak dnes ještě někdo řeší, co dělat s obětmi a masem, které je jejich součástí? A přesto toto téma jde dále než k tématu tak důležitému pro Pavlovy současníky. I dnes se totiž ptáme, k čemu všemu nás zavazuje nebo naopak osvobozuje vztah s Kristem. Dobrý poslech a slovo už předávám našemu průvodci Jiřímu Hurtovi.

Osmou kapitolou prvého listu do Korintu, která nese v záhlaví nadpis Maso obětované modlám, se dostáváme k několika oddílům, které se zabývají otázkami křesťanské svobody. Je třeba si nejprve uvědomit, v jakém prostředí a v jaké situaci korinští křesťané žili. Než uvěřili a poznali Pána Ježíše jako svého spasitele a pána, byli sami pohany jako ostatní obyvatelé řeckého světa. Bývalo tedy pro ně samozřejmostí zúčastňovat se slavností v pohanských chrámech, při kterých se jedlo maso, z něhož byla předem část obětována pohanským bohům. Obvykle bývaly obětovány ty méně cenné části zvířat, nejčastěji vnitřnosti, které lidé nejedli, dále tuk, což býval obvykle lůj, někdy to bývala dokonce jen hrst chlupů ze srsti zvířete, která byla spálena na oltáři příslušného božstva. Zvážíme-li v tomto světle vztah pohanů k jejich bohům i smysl a výsledky pohanských obětí, asi mnoho nechybíme, když řekneme, že tehdejší pohanské oltáře byly vlastně spalovnami odpadků, které by bylo nutno beztak nějak odstranit. Pamatujme proto, že ve skutečnosti každá hostina zůstávala spjata s kultem pohanských obětí, protože tehdy žádné normální, nekultické řeznictví v našem smyslu vůbec ani neexistovalo. Proto například v Pompejích vykopali archeologové staré římské řeznictví hned vedle kaple, která sloužila císařskému kultu. Porážka zvířete pro konzum masa byla s kultem pohanských obětí spjata tak úzce, že žádný žid by se byl nikdy nedotkl masa, kterému bylo předloženo v pohanské rodině, i když to byla třeba rodina zbožná, která se židy sympatizovala. Žid prostě nejedl, protože předpokládal, že může jít o maso nečisté, tedy pohanským kultem poskvrněné. Předmětem obětí nebylo ovšem jen maso, nýbrž i části rostlinných pokrmů, ba při počátku stolování se obětovalo i víno, takzvanou úlitbou. Trochu vína se totiž vylévalo jako oběť, v Řecku obvykle na počest Dionýzovu, v Římě třeba na oslavu Bakcha. A je ovšem taky pravda, že pro některé vrstvy obyvatelstva byly všechny ty pohanské zvyklosti naprosto bezvýznamné, protože tito lidé ničemu z celého kultu nevěřili. Zvláště mezi lidmi vyšší inteligence, kteří často taky zastávali vyšší funkce a postavení, převládala náboženská skepse. Pro ty, kdo v žádné bohy nevěřili, byla účast na kultu jenom formální záležitostí. Chodili na slavnosti do chrámů, protože se prostě slušelo, aby se člověk zúčastnil kvůli Římu na kultu božstev, i když v ně nevěřil. Vždyť v ně nevěřili ani mnozí pohanští kněží. Říkalo se, že když kněz potká kněze, tak se usměje, jako by říkal, ale však víme oba, že děláme jen to své náboženské řemeslo, protože ve skutečnosti nevěříme, jenom že nám to vynáší peníze. Boční síně pohanských chrámů byly vlastně pro všechny ty nevěřící pohany jakýmisi kluby a restauracemi. V chrámech byly i oddělené salonky pro rodinné oslavy, byly tam taky vinárny, ba i jakési, řekli bychom dnes, snack bary, i s příslušnými bardámami. A právě ti nevěřící lidé mezi návštěvníky pohanských chrámů, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista,
Bývali pak i v křesťanském sboru považováni za nejvyspělejší a mívali taky největší vliv. Z lidského hlediska mívali totiž lepší rozhled, dostalo se jim lepšího vzdělání a sami se taky zpravidla prosazovali tak, aby získali vliv a měli hlavní slovo. Tváří v tvář otázce křesťanské svobody tvrdili, že všichni křesťané mají přece totéž poznání. Jak by potom někdo z křesťanského sboru mohl tvrdit, že je nutno vyvarovat se pokrmů spojených s kultem pohanských obětí? Víme sice, že v usnesení jeruzalémských apoštolů bylo podle 15. kapitoly Skutků apoštolských řečeno: zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám. Nevíme však, do jaké míry byla tato zásada motivována židovským zákonnictvím, dodržována ve sborech, které vznikly misijní činností apoštola Pavla. Víme, že Pavel odmítá všechno, co jakkoliv zavání zákonnictvím. Proto se jeruzalémského stanoviska ani slovem nedotýká. Naopak, těm vlivným, svobodomyslným korinským křesťanům dává, pokud jde o jejich poznání, za pravdu a dává jim jasně najevo, že jeho poznání se s jejich poznáním plně shoduje. Jenže staví před ně současně nečekaně velikou otázku. Dává poznání člověku právo, aby jednal podle něho? Záleží snad totiž všecko pouze na poznání? A jasně ukazuje, že poznat a vědět nestačí. Že v zápase o nového člověka, který má být připodobněn obrazu Kristovu, otázka svobody zasahuje mnohem hlouběji, protože nejhlubším motivem křesťanského jednání nemůže být poznání, nýbrž ohleduplná láska k bližnímu, která určuje i míru vlastní svobody jednání tam, kde jde o prospěch bratra. A tak se najednou ze zdánlivé maličkosti, která zdánlivě patří i minulosti, stává veliká záležitost, která je velice aktuální i dnes. Pavel se jí zabývá v celé 8. kapitole a my se nad jeho poselstvím zamyslíme ještě i příště. K tomu, co jsme si řekli dnes, je však třeba ještě něco podstatného dodat. Ani my nevěříme samozřejmě v žádné bohy a nepřinášíme jim žádné oběti. Bylo nám však dáno uvěřit v jediného živého věčného Boha, stvořitele a svrchovaného pána všech i všeho, který se nám dal poznat ve svém synu, pánu Ježíši Kristu. A vyznáváme, že nám na něm ukázal svou lásku k nám i svou ochotu ke smíření s námi v jeho jedinečné oběti na kříži. My jsme v této oběti nalezli odpuštění svých hříchů a dar věčného života, což Bůh potvrzuje v našich srdcích svým slovem i duchem. Jsme jím vysvobozeni z jakékoliv temné moci, která si nás dříve podmaňovala, a jsme v Kristu skutečně dokonale svobodní, jak on nám to sám zaslíbil. Nalezli jsme v něm pokoj a radost. A tento vzkříšený a věčně živý pán, jemuž teď celé patříme, v nás svou láskou probouzí i vděčnost. Vidíme-li v pravém světle velikost jeho oběti za nás, bylo by ovšem pošetilé mluvit v našem životě o nějakých obětech pro něho. On samozřejmě žádné krvavé oběti nevyžaduje. Ale nestojí taky o to,
abychom mu jako pohané obětovali jenom to, co už nepotřebujeme. On stojí o to, abychom se mu sami celé vydali k službě jako oběť živá, jak to píše apoštol Pavel ve 12. kapitole listu Římanům. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. Jsou lidé, kteří jsou ochotní obětovat mu všecko, anebo téměř všechno, jenom ne sebe. Ale on se ptá právě na to, co mu dát nechceš. Odpovíš na jeho lásku láskou, poslušnou vděčností bez výhrad? Jenom to je pravá oběť jedinému pravému Bohu.

Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že nám ukazuješ, že láska je víc než poznání a víc než právo svobody, kterou v tobě máme. Děkujeme ti, že nás vedeš k pravé oběti a k ohledu plnosti vůči bližním i vůči slabým ve víře, kteří poznání svobody v tobě nemají. Amen.

pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe, píše apoštol Pavel v jiném svém dopise, tentokrát filipským křesťanům. Ale ohleduplnost a schopnost vnímat postavení druhého je téma, které zaznívá mnoha způsoby ve spoustě jeho textů. Jeden z nich jsme dnes poprvé otevřeli s Jiřím Hurtou. Do 8. kapitoly 1. listu Korinským se v relaci Studna slova vrátíme zase za týden. Tento pořad pro vás připravuje česká redakce Transworld Rádia, Rádia 7. Pokud byste nám chtěli napsat, můžete se ozvat třeba na e-mail radio7@radio7.cz. Od mikrofonu se loučí a dobrý den přeje Jitka Vyležíková.

odbyla 8. hodina a v programu máme nachystanou duchovní hudbu. Tu zahájíme skladbou Veni Creatora Spiritus. Autorem je Guillaume Diffay. My tuto skladbu uslyšíme v podání pro muzika Antiqua, kterou bude dirigovat Cape Safford. Příjemný poslech Rádia Proglas vám přeje Jiří Holeček.

Dozněla skladba Veni Creator Spiritus. Následovat bude misa Papae Marcelli. Autorem je Giovanni Perugi da Palestrina. Dirigovat bude Jeremy Summerly, sbor Oxford Camerata.

To zněla skladba Misa Papae Marcelli. Poslední skladbu, kterou uslyšíme v této hodince duchovní hudby, se jmenuje první varhanní kniha Veni Creator Spiritus. Autorem je Nicolas de Grigny. My tuto skladbu uslyšíme v podání Pierre Bardona na varhany.

0: Slyšeli jsme první varhaní knihu Veni Creator Spiritus autora Nicolase de Grignyho. A tím nám končí i program duchovní hudby. My se za několik málo okamžiků přeneseme na brněnské výstaviště, kdy bude probíhat bohoslužba smíření v rámci setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jak už jsem říkal, máme 9 hodin, za několik málo okamžiků se přeneseme rozhlasově na brněnské výstaviště. A tam bude celebrovat bohoslužbu smíření v rámci setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení emeritní arcibiskup Jan Graubner. Čekáme na zahájení mše svaté, která je bohoslužbou smíření v rámci setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení, kterou bude celebrovat emeritní arcibiskup Jan Graubner. Se dostane k zahájení. Připomeňme si, že dnes pokračuje Festival Meeting Brno. Moravská metropole je při něm letos dějištěm setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na brněnském výstavišti, kde jsme v tuto chvíli připojeni a audio, a tak se konají bohoslužby. A my budeme přenášet mši svatou, které bude předsedat emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner. Mezi koncelebrujícími kněžími bude i ředitel Proglasu Martin Holík. Ale zároveň v 9 hodin se koná i evangelická bohoslužba, které bude předsedat evangelický farář Mikuláš Vymětal a chebská farářka Vlasta Heinrich Grolová. Odpoledne je v programu meetingu Brno diskuze o publikaci Moje cesta k našim Němcům. Na večerním koncertě v kostele Na nebe vzetí Panny Marie u jezuitů zazní hudba Leoše Janáčka a Wolfganga Amadea Mozarta i německých autorů, často s českými kořeny. K těch, kteří ve své tvorbě hledají cestu k porozumění.
1: Tam, kde končí ticho,
2: začíná dialog a porozumění.
3: To je Meeting Brno.
4: Multižánrový festival Meeting Brno otevírá prostor setkáním.
5: Hojí rány minulosti.
6: Protože otevírá nelehká témata citlivým způsobem.
4: Divadla, diskuze, výstavy, koncerty, procházky i terapeutické workshopy. Přijďte na festival Meeting Brno.
2: Protože všechno začíná setkáním.
0: My čekáme stále na zahájení mše svaté z brněnského výstaviště, které bude předsedat emeritní arcibiskup Jan Graubner.

Čtení ze skutku apoštolů. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasný, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje, jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči. Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovaní Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Boží. Slyšeli jsme slovo Boží. Send it out.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě a protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Dozněla mše svatá, kterou jsme přenášeli z brněnského výstaviště v rámci smíření a setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Teď je čas na varhanní hudbu. Tu začneme sonátou pro varhany číslo 4 a mol. Autorem je Karel Philipp Emanuel Bach. My tuto sonátu uslyšíme v podání Rolanda Mincha na varhany.

už je 10 hodin a 31 minut. Je čas pro dotýkání světla. My uslyšíme poslední z křesťanských cností a bude to uměřenost.

0: Na Proglase začíná poslední část cyklu Křesťanské ctnosti.
1: Při poslechu vás vítají Kateřina Trmačová
0: a Pavel Smolek z pražského studia Christian.
1: Poslední díl je věnován uměřenosti.
0: Autoři celého cyklu jsou Kateřina Lachmanová
1: a páter Angelo Scarano.
2: Dnes budeme mluvit o další ze čtyř kardinálních cností, totiž o cnosti míry nebo o uměřenosti. Mezi tyto cnosti patří i moudrost, statečnost a spravedlnost. Už jsme mluvili o tom, že kardinální cnosti jsou pro člověka úplně zásadní. Chceme-li, jsou nosné pro stavbu lidského i křesťanského života. Bez nich člověku vlastně chybí charakter, chybí mu to, čemu se říká umění žít.
3: A podle katechismu je to cnost, která dává člověku schopnost vyrovnaně užívat stvořená dobra. Už Cicero to prý říkal podobně. Zdrženlivost je ovládání tužeb řízené rozumem. A svatý Tomáš to jen trochu upřesňuje. Jako statečnost umožňuje člověku, aby čelil nějakému zlu, cnost míry mu dává schopnost čelit s rozvahou smyslovým potěšením, užívat je v souladu s rozumem. V praxi to znamená, že se člověk nenechá tak snadno strhnout svými smysly a tužbami a dobře rozlišuje dobra stvořená od dober věčných, nevsadí všechno na ta stvořená, jak se jim tradičně říkalo, a hlavně užívá věcí se zdravou mírou.
2: To zní ale v době konzumismu jako nějaká cizí řeč, jako řeč z Marsu. Vždyť ekonomika jako by dnes stála na umělém probouzení a posilování potřeb člověka na roztáčení spotřeby, a to pokud možno bez míry, co nejvíc. Ale dokonce ani konzum bez cnosti míry nemůže dlouhodobě fungovat. Vždyť s malou nadsázkou můžeme říct, že právě pro nedostatek cnosti uměřenosti vznikla soudobá ekonomická krize rozvinutého západu. Lidé se kvůli umělé spotřebě zadlužovali mnohem víc, než byli schopni splácet, a narušil se bankovní systém, slovy katechismu. Zásadní selhání nastalo právě neschopností vyrovnaně užívat stvořená dobra.

0: Takže to vypadá, že měl pravdu filozof Jean Guiton, když v jedné své knížce prohlásil, že buď dojde k obrácení společnosti a znovu objevení významu cností, anebo naopak můžeme čekat její rozvrat, návrat do původního chaosu.
1: Zatím je to ale tak, že cnosti nejsou moc v kurzu. V soudobé češtině dokonce chybí přesný výraz, který by vyjádřil latinské temperancia. Překládá se různými způsoby, nejméně přesně jako mírnost, přesně jako umírněnost nebo uměřenost, střídmost, zdrženlivost. Nesnáze ve slovníku, ale možná vyjadřuje krizi hlubší, kdy se tyto klasické cnosti jakoby vytrácejí ze života. Jsou přímo vytlačeny soudobými společensko-ekonomickými trendy. A u cnosti uměřenosti je tím devastujícím trendem právě ten konzumismus.
0: To je asi fakt, ale přitom v lidech určitě přetrvává vědomí toho, že každá krajnost je nezdravá, což je základ nauky o těchto přirozených cnostech. Zvlášť to platí asi právě u cnosti míry, neboli té uměřenosti, střídmosti, které se dnes věnujeme. Například spousta lidí určitě aspoň teoreticky vnímá to, že není pro člověka dobré ani se přejídat, ale ani hladovět. O tom vlastně mluví i to známé přísloví jez do polosita, pij do polopita, výjdou ti na plno léta.
1: A možná, že toto chčení vychází ze starého latinského moudra modicus cibi, medicus sibi. Kdo je střídmý v jídle, je sám sobě lékařem. Ale vlastně už ve starověku se hlásalo, nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili. Tedy zase uměřenost, snaha dát jídlu to správné místo v hierarchii hodnot. A dokonce i v té naší nepříliš zbožné společnosti slýcháme pozbuzení tímto směrem velice často, dnes už i od různých lékařů či dietologů. Zkrátka, uměřenost neboli zdravá míra v užívání jídla a pití patří k umění žít. Má vliv nejen na naše zdraví, ale promítá se i do jiných rovin života. Když je člověk přejedený, nemůže pořádně pracovat, ani se modlit, dokonce ani nemůže pořádně spát. A o tom velmi vtipně a trefně píše už Sirachovec ve Starém zákoně. Teď budu citovat. Jak málo stačí ukázněnému člověku. Nevzdychá potom na lůžku, kdo se nepředspává, má zdravý spánek. Ráno stává se svěží myslí. Nenasytný však trpí nespavostí, bolestmi žlučníkům a zvracením. Poslyš mě, synu, a nepohrdej mnou. Sledáš, jak pravdivá jsou má slova. Buď umírněný ve všem, co děláš, a žádná nemoc tě nepotká.

0: No vidíte, jak praktické a moudré rady najdeme už v Bibli pro ty, kdo se přejídají. Ale platí to asi i naopak. Anorektik, který programově jí co nejméně, nakonec také nežije ničím jiným než svým problémem ve vztahu k jídlu. A časem už nemá sílu vůbec na nic. Ale abychom nezostali jenom u jídla, protože ucnosti uměřenosti zdaleka nejde jenom o zdravou míru v jídle. Co myslíš, nebo jakou máš zkušenost s tím, v jakých dalších oblastech bychom tuto cnost dnes nejvíc potřebovali uplatňovat? Já určitě prožívám s druhými lidmi, ale i u sebe, třeba zápas o umírněnost ve vztahu k práci. Takřka denně si musím klást otázku, jestli má činorodost nepřekračuje zdravou míru a není na úkor něčeho podstatného, ať už vztahu nebo odpočinku, času na modlitbu.
1: Určitě. U hodně lidí je tím kolbištěm hledání zdravé míry vůči práci a svým aktivitám všeho druhu. Ale může jít o mnoho dalších věcí, třeba o vztah k penězům, k vlastnímu zdraví, k mluvení, ke komunikaci s lidmi. I tady podle mě by šlo totiž uplatnit to starověké řečení. Nežijeme, abychom komunikovali, ale komunikujeme, abychom žili. No a toto se dost špatně vysvětluje a ještě hůř žije ve století boomu mobilních telefonů, internetu, sociálních sítí, ve kterých mnozí uvízli.
0: Tím si mi připomněl jinou rovinu, kde asi ujíždí řada spíš mladších lidí. A to je proporce hraní si a jiného hodnotnějšího počínání, ať už práce, studia nebo služby. Zase by se dalo parafrázovat, že nežijeme, abychom si především hráli, ale občas si hrajeme, můžeme hrát, abychom si mentálně odpočali, nadechli se a pak zase byli schopni plodně žít, podstupovat všelijaké námahy a snášet rutinu všednodennosti. A to, že se ztrácí zdravá míra i v oblasti tak nevinných zálib, koníčků a her, má pak za následek zase úplné zpřeházení hodnot a postupný rozvrat v činnosti člověka v jeho životě. Když například vysokoškolák celé noci paří na počítači a přednášky ve škole prospí, s největší pravděpodobností vypadne brzy ze školy. Nebo jí sice nějak proleze, ale studiem příliš nepoznamená. A to ještě není takové zlo, jako když třeba táta od rodiny propadne svému koníčku natolik, že do něj investuje neúměrně mnoho peněz a času a ke své rodině vysílá čím dál častěji jen signály v tom smyslu, že ho všichni jen ruší a překážejí mu v jeho zálibách.

0: Jako kněz velice dobře vím, že člověk si může takhle hrát, řekl bych, hračičkovat i pod záminkou nějaké vcelku dobré bohulibé činnosti. Třeba si hodiny vyrábět barevný plakátek na nějakou fajn akci, ale vyhýbat se zpovídání nebo návštěvám nemocných, pokud to moc nebaví. Student zase šmejdí celé hodiny po internetu pod záminkou vyhledávání nějakých údajů pro seminární práci. A možná, že sám pořád ještě věří tomu, že se vlastně celou tu dobu věnuje studiu. Ale při bližším ohledání je jasné, že si jen hraje a hledá bezbolestné rozptýlení od svého úkolu.
1: Zkrátka, hraní si jako únik od povinností je dost častý problém. Ale vraťme se zpátky k podstatě cnosti uměřenosti. Jak už jsme citovali před chvílí, cnost míry dává člověku schopnost vyrovnaně užívat stvořená dobra. Jinými slovy, dávat věcem stvořením jejich správné místo. A nebudeme asi daleko od pravdy, když si za ta stvořená dobra dosadíme především vztah k majetku, k penězům. Ten ale nebývá u nás lidí spořádaný jen tak od přírody. Vždycky se mi v téhle souvislosti vybaví ta urputná veverka s oříškem z filmu Doba ledová. Co všechno je ochotná pro své jmění podstoupit, ta její přilnavost k bohatství způsobí dokonce klimatickou změnu na celé planetě, když kvůli jejímu hrabošení popraskají zemské kry. Autor se zřejmě dost vyřádil v těch náznacích pro dospělé. Ale pro mne jeden z nejvychytanějších momentů nastane v tom filmu, myslím, v druhém díle, víc už jsem jich ani neviděla, kdy se veverka na chvíli odstne už na onom světě. Tam je najednou oříšku naprostá hojnost a jsou ze zlata, jsou všude po zemi. Ona v té hojnosti ale neumí svobodně žít, je naučená tady z dola všechny oříšky jen zhromažďovat, brát je do svých pacek a někde si je zahrabat. A tak se na ně vrhne, teď jí vypadávají z těch trapek, neumí je pobrat. A najednou téměř náhodou pozvedne zrak od země a vidí, že pro ta svá malá dobra stvořená si ani nevšimla toho dobra s velkým D, který je tam teda takhle gračně naznačeno zase tím obřím oříškem. Ale myslím, že pro křesťana je ten náznak velice výmluvný toho zaměnění hodnot.
0: Mě v tomto směru vždycky fascinoval ten Ježíšův příběh o pošetilém boháčovi z 12. kapitoly Lukášova evangelia. Je to pracovitý boháč, který si svou prací nashromáždil velké jmění. No a teď si sám pro sebe začal meditovat, co udělá. Zbořím staré stodoly, postavím si stodoly větší, nacpu je tou úrodou a konečně budu zajištěn, budu se veselit, budu v bezpečí na mnoho let dopředu, budu si prostě užívat. No a až dramaticky tam zaznívá ta Ježíšova odpověď: blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil. Mockrát jsem nad tím musel přemýšlet. Ta perspektiva věčnosti nám vlastně pomáhá dávat všem věcem správné proporce. A problém je ale v tom, že tuhle boží perspektivu, takový zdravý nadhled nad výsledky své práce, často postrádáme.

0: Boží slovo nás nevede k tomu, abychom jako věřící lidé už nepracovali, nevydělávali a nespořili si peníze, ale vlastně jen k tomu, abychom na penězích ani na jiném nashromážděném majetku nelpěli, nakonec ani abychom nelpěli na svých blízkých a na těch vztazích takovým urputným způsobem, kdy je chceme vlastnit na ničem, na svých schopnostech, na právě na těch svých koníčcích. Zkrátka, abychom si z ničeho neudělali svého pána Boha z malým p, na něm závisí celá naše budoucnost, naše štěstí, celý náš život. To by totiž bylo modlářství. A srdce člověka k modlářství neskutečně tíhne. K modlářství všeho druhu. Jestli jsme od svých věcí skutečně svobodní, to vlastně poznáme až ve chvíli, kdy o tyto věci přicházíme. Kdy něco ztrácíme. Někdy dokonce i v prostředí naopak té hojnosti, kdy vidíme, že potom neumíme je užívat s mírou, ale musíme se jima zahltit a já nevím, když je hodně jídla, tak se přejíst a tak dále. V té chvíli potom se prokáže, kde byl náš poklad a kde je naše srdce, jestli naše touhy a lásky byly uspořádané podle rozumu, podle skutečných hodnot všech věcí.
1: V této souvislosti mě napadá krásná momentka ze života svatého Ignáce z Loyoly. Je to momentka, která byla pro mě osobně velmi poučná. Mnohokrát mě vedla právě k té zdravé svobodě. Jednou se zeptali toho našeho svatého Ignáce, co bys dělal, kdyby papež zakázal tvůj jezuitský řád. No a svatý Ignác odpověděl, šel bych do kaple a potřeboval bych 15 minut, abych se toho vzdal, abych to prostě přijal. Já bych asi potřeboval o něco víc než 15 minut, kdybych přišel o nějakou aktivitu, kterou mám rád nebo která je v chozovkách moje. A několikrát v životě jsem přišel o takové věci, které byly v chozovkách moje a byly to takové duchovní věci, bohulibé. A právě ten Ignác znovu a znovu přicházel jako takový anděl rádce, stůj před Boží tváří a odezdej to. Nelpi na tom, i když je to krásné duchovní bohatství, něco bohulibého, krásného.
0: Takže můžeme asi uzavřít, že ta uměřenost je opět velice praktická cnost, která nám pomáhá v tom umění žít.
2: Skončila poslední část cyklu křesťanské cnosti.
3: Dnešní osmý díl byl věnován křesťanské uměřenosti.
2: Autoři cyklu byli Kateřina Lachmanová
3: a páter Angelo Scarano.
2: Děkujeme vám za pozornost v průběhu celého cyklu.
3: A věříme, že cyklus byl pro vás obohacením a povzbuzením, stejně tak jako pro nás. Loučí se s vámi Kateřina Trmačová
2: a Pavel Smolek z našeho pešského studia Christian.

Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné.

0: krásné dobré dopoledne, máme 11. hodinu a krásné nedělní ráno a odpoledne, to už jsem říkal. A u Proglasa vás zdraví Jirka.
1: A Tamča, ahoj děti. Dopoledne, ráno, to si tě plete, jak už od brzo rána vysíláš.
0: Přesně,
1: víš?
0: Tak, ale tak ráno můžeš říkat až do 12.
1: Přesně tak. V každém případě jsem ráda, že jsi tu dnes se mnou. Tak děti, jak jste se měli? My se na vás těšíme. Myslím si, že je nejvyšší čas to rozjet. Doufám, že už teď v tuto chvíli pomalu žhavíte své telefony, ale my si nejdříve přečteme, jak jste odpovídali v naší písemné soutěži.
0: Přesně tak, můžu začít. A první otázka byla, jak se jmenoval židovský svátek, při kterém došlo k seslání Ducha Svatého. A dívám se, že tady jsou vesměs dvě odpovědi. A jsou to letnice a je to, a já teďka nevím, jestli to
1: Šavout. Šavout.
0: Přesně tak.
1: Svátek. No, takže děti šikovně, výborně. Druhá otázka, kolikátý den po zmrtvých vstání Pána Ježíše byl seslán Duch Svatý? Byl to 50. den.
0: A třetí otázka zněla. Ve druhé kapitole Skutky apoštolů je použito několikrát slovo jazyk ve dvou různých významech. V jakých? Tak je to ohnivý jazyk, symbol Ducha Svatého, tak třeba odpovídala kláka Přikrylová, anebo mluvení jazyky, umět více řečí.
1: Čtvrtá otázka. Ve stejném textu je řeč o mnoha národech. Vyber si jeden a napiš o něm tři různé informace. No, tak tady jste nám nenapsali ale vůbec nic. No, nevadí. Tak dostanete z domácí úkol přes letní prázdniny. Ty jsou dost dlouhé, to stihnete.
0: A tak kdybych to měl třeba říct já za sebe, tak vím, že tam byla určitě řečtina. A Řecko je vesměs ostrovní stát, protože má hrozně malých ostrovů, mluví se tam řecky, je v Evropské unii, platí se tam eurem. A vidíš.
1: A je to. Vidíte, a tak to bylo snadné. Co nám vzkazujete? Krásnou neděli, krásný nový den. Aneška Lovečková, je nutno říct, že vás odpovědělo 8, takže já v tuto chvíli zavírám očírka, je svědek a razím průpiskou do papíru. A tam je Hedvika Přikrylová. Takže milá Hedviko, gratulujeme. A my se hned posuneme dál. My vám s Jirkou teď, ještě než si pustíme písničku, představíme jako vždy čtyři okruhy otázek, na které dnes budete odpovídat. Tak ta první, nedělní liturgie.
0: A druhá, Duch Svatý v Bibli.
1: Židovské svátky.
0: A čtvrtá, kdo to je?
1: A teď bychom možná ještě mohli říct SMS otázku.
0: SMS otázku, přesně tak.
1: Tak. SMS otázka pro dnešní den zní, co zachvátí své volníky podle 21. kapitoly knihy Přísloví. Co zachvátí své volníky podle 21. kapitoly knihy Přísloví. No a vy nám můžete odpovídat buď SMS-kou 775-132-132 nebo mailem živě@proglas.cz.
0: Jsem čekal, že necháš něco na mě, ale
1: ne,
0: řekla jsi to naprosto parádně.
1: Už toho máš od rána dost.
0: A tak já řeknu, už nás čeká ta písnička, a jenom řeknu, že je to jedna napřání, která dnes přistála, a jsou to Vlčí máky od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. A poručila se její písničku Aneška Lovečková, tak posíláme.
2: Kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní, napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou. Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka, pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

ook weer toe, ook weer toe. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přecesní, do vlasů vetknul by jí vlčí mák a chtěl by kreslit jí jenom tak.

0: písnice jsme zpátky, teďka ti zas nedám slovo já a vezmu si to celé. Vlčí máky ve mně evokují vždycky krásné léto, kdy jsme dělali z vlčích máků makové panenky. Na to je speciální postup. Do rádia ho úplně nevysvětlím, ale zkuste si to třeba vygooglit nebo se zeptat rodičů. Dá se vytvořit maková panenka. A během už první znělky od 11. hodiny vyzvání telefony, všichni jste natěšení zavolat, tak my nemáme jediný důvod, proč nepřijmout prvního volajícího. No a zrovna to zrovna přestal volat. Takže
1: šel zkoušet makové panenky.
0: Máme otevřenou linku a dívám se, že už mám prvního na lince. Ahoj, ahoj.
2: Dobrý den, tady je Magdalena Lovečková a je mi 11 let.
1: Ahoj.
0: Ahoj. A jakou máš vybraný okruh otázek?
2: Nedělní liturgii za 5 bodů, prosím.
0: Za 5 bodů, dobře. Tak poslouchej. Odkud pocházeli apoštolové? A pocházeli buď z Judska, z Kapadokie, ze Samaří nebo z Galileje?
2: Prosím, ještě jednou zopakovat.
0: Odkud pocházeli apoštolové? Je to zmínka v prvním čtení, to bylo dneska. A pocházeli buď za A z Judska, nebo z Kapadokie, nebo ze Samaří, nebo z Galileje?
2: Galileje.
0: Správně.
1: Výborně, Magdalenko. Kam se podíváme dál?
2: Prosím zopakovat.
1: Tak, Duch svatý v Bibli, židovské svátky, anebo kdo to je? Tak co? Magdalenko?
2: Tak prosím. Ducha svatého.
1: Nemohla rozhodnout. Za kolik bodů?
2: Tak asi za 4.
1: Poslouchej. Který prorok říkal, on vás bude křtít Duchem svatým? Byl to buď Eliáš, nebo Jan Křtitel, nebo...
2: Jan Křtitel.
1: No, ani nemusím pokračovat. Výborně. Co uděláme, Magdalenku, s výhrou?
2: Prosím uložit.
1: Zapisuju.
0: A řekneš nám, jak se máš?
2: No, mám se skvěle, protože jsme včera jeli s Eliášem na soutěž hudební. Eliáš hrál na housle a Jan jako doprovod korepetitorka na klavír.
1: A jak to dopadlo? No,
0: první.
2: Ano.
1: Gratulujem, to je báječné úplně. No, tak to je teda, trénovali jste moc.
2: No jo, trénovali. Hlavně Eliáš trénoval.
1: Mě mrzí, že to neslyšíme. Musíte nám to poslat, ať si to taky poslechnem. Jste šikovní?
2: Já určitě to pošlu na e-mail.
1: Super.
0: Ale když jste tak šikovní, tak neposlouchejte ve 12 hodin, protože budu muset zpívat a já to vůbec neumím. Protože máme dneska naposledy Vesel se nebes královno, tak neposlouchejte, ať vám neodpadnou uši.
1: Ale jo, aspoň sranda musí být. Tak koho bys chtěla, Magdalenko, pozdravovat?
2: Pavla, Madlenku, Aničku, Petra, všechny, kdo poslouchají vás do Proglasa, tetu, dědu, oba dva dědy, babičku, Vojtu a Jurkovi, který soutěžili s náma. A poslouchají také Radio Proglas.
1: Super.
0: Dobře.
1: Budeš předávat?
2: Ano.
1: Tak, můžeš mít se krásně. Eliášovi. Ahoj. A náš hudebník.
0: Gratulujeme hned na začátek.
2: Dobrý den, tady je Eliáš Novaček, je mi 7 let.
1: Eliášku, teda já jsem slyšela tady s Jirkou, jaký ty máš obrovský úspěch.
0: A tak doufám, že ho dneska zopakuješ a máš vybraný okruh otázek, který si vezmeš na začátek.
2: Tu nedělní returzie.
0: Ano. A za kolik bodů?
2: Za 2 body.
0: Za 2 body, dobře. Co ukazoval Ježíš apoštolům na svých rukách a boku? Bylo to tetování? Nebo to byly rány, které mu byly způsobené?
2: Rány.
0: No, paráda, to ani nemusím dočítat.
1: Dočíst. Super, Eliášku. A další okruh, buď máme Ducha Svatého v Biblii. Židovské
2: svátky. Ducha Svatého.
1: Dobře, za kolik bodů?
2: Za dva.
1: Uh-huh. Tak poslouchej. Kdo byl počat z Ducha Svatého? Král David, Ježíš Kristus, anebo prorokyně Anna?
2: Ježíš Kristus.
1: Jasan.
0: Paráda.
1: Zasloužíš taky fanfáru. Co uděláme s výhrou?
2: Pošleme.
1: Zapisuju. Tak.
0: Dobře.
1: Eliáško, ještě nám řekni, měl jsi trému na tom koncertě?
2: Jo.
1: Jo? Velkou nebo malou?
2: Malou.
0: Tak, no tak proto jsi vyhrál, to je úplně jasný.
1: A ty bys chtěl někoho pozdravovat?
2: Ano. Chci někdo poslouchají Pavla Horajna, který mě to naučil. Aničku Herajnovou. Vás všichni poslouchají Jurkovi. A všichni lidi, na který ze mě koule.
0: Dobře.
1: To bylo hezký. Měj se moc krásně, Eliáško. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Na celý země kouli.
0: Hm? No tak, nevím, jestli úplně zvládneme jako vysílání pokrýt celou země kouli, ale určitě vyřídíme pozdrav.
1: Přemýšlím, kde to minule slyšel ten tatínek, Lovečku. Někde byl v Ostroji, na Zanzibaru nás slyšel.
0: Já už se dívám, že máme dalšího volajícího. Ahoj, ahoj.
3: Dobrý den, tady Vašík Bariček z Valašského Meziříčí, 14 let.
0: Ahoj, Vašku.
1: Ahoj.
0: A řekneš nám hned, jakou máš vybranou otázku?
3: Mohl bych prosím nedělní liturgii za 5 bodů?
0: Určitě mohl, když tak pěkně prosíš. A ve čtení jsou jmenovaní lidé shromáždění v Jeruzalémě. Řekni, jestli se o daném národě v dnešním úryvku píše. A, takže já teďka budu říkat které tam jsou nebo nejsou a ty mi odpovíš, jestli tam jsou nebo nejsou. Médové.
3: Ano, jsou.
0: Řekové.
3: Ne.
0: Správně. Římané.
3: Ano.
0: Arabové.
3: Ano.
0: Turci.
3: Ne.
0: Naprosto skvěle. Úplně bez chyby.
1: Jednička s hvězdičkou. Vašiku, a spolu se vydáme kam? Mrknem na Ducha Svatého v Biblii.
3: Mohl bych prosím zopakovat okruhy?
1: Ano, ano, už jsem začala. Duch Svatý v Bibli, židovské svátky, anebo kdo to je?
3: Mohl bych prosím Ducha Svatého v Bibli za 5 bodů?
1: Když tak pěkně prosíš, tak mohl. Co začali dělat apoštolové, když na ně sestoupil Duch Svatý? Buď za A zpívali, nebo za B večeřeli, za C tancovali, anebo za D mluvili v cizích jazycích?
3: Mluvili v cizích jazycích?
1: To je nějak snadný.
0: Ono to vypadá snadně.
1: No výborně, Vašiku. Co uděláme s výhrou? Ukládáme?
3: Ano, mohl bych prosím uložit.
1: Ano, zapisuju.
0: A co ty, jak se máš? Jak užíváš si sluníčka? Bylo zvenku za poslední týden?
3: Jo, byl.
0: A co jsi dělal? Hrál fotbal nebo běhal?
3: Byli jsme s tělocvikem venku. Byli jsme hrát volejbal.
0: Volejbal. A baví tě volejbal?
3: Jo, dá se to.
1: Tak zeptám se jinak, co tě baví ze sportu?
3: Já mám rád florbal.
0: Tak ten se nehraje na sluníčku.
3: A ping-pong
1: taky.
0: U toho se moc nehýbe, to mě baví taky.
3: Jo, no, myslím, to zase. Že...
1: No, pak.
3: To zase ne.
1: Že jo, já myslím, že naopak. No, jestli hraješ pomalu, tak je mi to úplně jasné.
0: Hraju hodně amatérský ping-pong.
3: No právě.
1: Vašíku, koho bys chtěl ty pozdravovat?
3: Já bych chtěl pozdravit otce Pavla, otce Sláva, všechny, kdo poslouchají a vás do Proglasu.
0: Dobře.
1: Děkujem. Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
3: Děkuji, na shledanou.
0: Tak máme uvolněné číslo. My jsme ani neřekli to číslo. My počítáme s tím, že všichni volají. 739 850 345. No, než jsem to dořekl, tak všichni to mají uložené. Ahoj, ahoj.
4: Dobrý den, tady je Aneška Lavečková, mi 12 let.
1: Ahoj, Aneško.
0: Aneško. A jaký okruh vezmeme tentokrát?
4: Nedělní liturgie, prosím, ta 4 body, jestli máte.
0: Máme. K čemu přirovnává rozličné dary Ducha Svatého Pavel? K tržišti, kde se prodávají různá jídla? K síti, která chytá různé druhy ryb? K tělu, které má různé údy? Nebo...
4: Jo.
0: Správně.
1: Nás vždycky zastaví, ať už ani nepokračujeme. To bylo správné. Výborně. Aneško, kam dál? Mám opakovat, nebo víš?
4: Musím se opakovat.
1: Takže Duch Svatý v Bibli, židovské svátky a kdo to je?
4: Tak kdo to je, za 3 body, prosím.
1: Člověk, který nahradil Jidáše mezi učedníky. Buď to mohl být Pavel, nebo Barnabáš, nebo Matěj, a nebo taky Lukáš.
4: Tak, Matěj?
1: Matěj, přesně tak.
0: Naprosto excelentně.
1: Tak Aneško, my uděláme co s výhrou?
4: Prosím uložit.
1: Ukládáme.
0: A mě napadla úplně skvělá otázka, protože když správná odpověď byla Matěj, tak já jsem se měl původně jmenovat Matěj a jsem křtěný jako Matěj. Máš nějaké jméno, které máš při křtu a nemáš ho úplně běžně, nepoužíváš ho?
4: Marie.
1: Hezky.
0: Tak to máme stejně na ma.
1: A já mám birmovací Máří Magdalenu. Mám dvěmo. Aneško, máš se hezky? Venku je krásně. Užíváte si přírody ve volných chvílích?
4: No, snažíme se, ale hodně se učíme teďka.
1: Blíží se konec roku, že? No, jsou věci. Tak koho pak bys chtěla pozdravovat?
4: Tak Pavla, dědu, druhýho dědu, tetulu, Marušku a Aničku a Elišku, vás do Proglasa, Madlenku Houšličkovou, všechny, kdo poslouchají, Pěrku a Václava, Mašlíky a babičku i druhou babičku.
1: Budou mít radost babičky. Obě dvě.
0: Dobře.
1: Tak jo, měj se moc hezky a užij si zbytek neděle. Ahoj.
0: Ahoj.
4: Ahoj.
0: A čekáme teda na další telefonát. Ještě máme dost času. Dneska to docela dobře ubíhá. A nebo tím, že už jsem fakt stával zas brzo, tak to zase rychle utíká. Ahoj, tady Proglaso.
5: Tady je Bernadeta Lobečková.
0: Ahoj.
1: Ahoj, Bernadetko.
0: Jakou otázku vybereme, po jaké sáhneme?
5: Opakovat.
0: Dobře, tak nabízím nedělní liturgii nebo Duch Svatý v Bibli, židovské svátky a nebo se tě zeptám, kdo to je.
5: Nedělní liturgii.
0: A za jeden bod?
5: Ano.
0: Dobře. A tak poslouchej. Kde byli apoštolové v dnešním evangeliu, když za nimi po svém zmrtvýchvstání přišel Ježíš? Byli v chrámu, nebo v místnosti, anebo...
5: V domě.
1: Přesně
0: tak.
1: Výborně, Bernadetko. Tak co bude druhá otázka? Mám ti říct okruhy, anebo vyberem něco jednoduchého?
5: Něco jednoduchého.
1: Tak, co bychom se tě tak zeptali? Třeba,

0: úplne bohate stačí.
1: Bohate stačí. Tak.
2: Dobre, no.
1: Ja.
0: A koho pozdravíme?
2: Tátu, maminku, všechny, kdo poslouchají, Pavla Hrajina, Marlenku Housličkovou, a to bude všechno. Pápa.
0: Pápa. Tak máme zase odblokováno, může se dovolat někdo další. 739 850 345. No já zase než to dořeknu, tak máme dalšího volajícího. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. To je? Kdo volá?
2: Lele Lovečková.
1: Lele Lovečková. Ty taky chceš nějakou lehkou otázku, že jo?
2: Jo.
1: Tak počkej, něco vymyslíme. Tak třeba barátírko, něco lehkýho.
2: Jo.
1: Jo.
0: Jakou barvu měl dneska na sobě pan farář?
1: Má bodík. Dáme jí fanfáru?
0: Přesně tak.
1: Dáme.
0: Naprosto skvěle.
1: Je vidět, že dáváš pozor. Bezva, taky budem někoho pozdravovat.
2: Já maminku, já Pavla. Marlenku. Dědu. Tátu. Pásu. Pápa.
0: Pápa.
1: Ahoj.
0: Tady samozřejmě byly dvě možné odpovědi, buď to mohla být bílá, anebo se také dá použít červená, ale bílá.
1: Bílá dokonala.
0: Úplně krásně. A máme hned dalšího. Ahoj.
3: Tady je Benedikt Loveček.
0: Ahoj, Benediktku.
1: Ahoj.
0: A jakou otázku jsi vybral, jaký okruh vezmeme?
3: Máme
0: za 4 body. Za 4, 3, 2, 1. Za 3? Dobře. A co udělal Ježíš, než řekl apoštolům, přijměte Ducha Svatého? Potřásl jim rukama, dechl na ně, anebo si umyl ruce?
3: Dechl na ně.
0: Správně.
1: Dobře, Benedikte, a kam se podíváme spolu? Na Ducha Svatého v Bibli, na židovské svátky, a nebo budeme hádat, kdo je to?
3: To první.
1: Duch Svatý v Bibli, za kolik bodů?
3: Mm-hmm. Kolik máte?
1: Máme všechny.
3: Tak za tři.
1: Kolikátý den po zmrtvých vstání byl seslán Duch Svatý? Stejná otázka, jakou jste měli písemnou.
3: Tady tak?
1: Přesně tak, výborně.
0: Já se mám zaspal.
1: Co uděláme s výhrou?
3: Uložit.
1: Zapisuju.
3: Mohli byste zapakovat SMS otázku?
1: Mohli. SMS otázka zní: co zachvátí své volníky podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
3: Děkuju.
1: Prosím.
3: Pozdravovat.
1: Ano, čekáme.
2: Pavla Hrajina, Marlenku Housičkovou, Mašlíky, paní Bobkovou, jedu s tetou do Třebonína, druhýho dědu, Babičku a Vojtu do Rata i všechny, kdo poslouchají, a to proglasa.
1: Tak my děkujeme za to proglaso i za všechny, kteří určitě poslouchali. Měj se moc hezky a hezký den, Benedikte. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
0: A já se dívám, že ještě před písničkou bychom mohli jednoho volajícího stihnout, takže už jsem chtěl nadiktovat číslo, ale nemusím.
3: Ahoj, vola.
0: Ahoj.

0: Tak to si někdo hodně rychle rozmyslel.
1: Se nás lekl. Nebojte se. My se taky nebojíme.
0: Ahoj, ahoj.
2: Dobrý den, tady Valentín Bednařík.
1: Oh, Valentíne, ahoj. To je veselou u vás.
0: Jakou máš vybranou otázku?
2: Můžete se opakovat o kruhy?
0: Ano. Nedělní liturgie, Duch svatý v Bibli, židovské svátky a bude mě zajímat, kdo to je.
1: A mě zajímá, kolik máš... Valentínku, můžu se zeptat, kolik máš roku?
2: 7 a prosím, nedělní liturgie za 3 body.
0: Dobře. Co spojil Ježíš v evangeliu s přijetím Ducha svatého? Odpuštění hříchů nebo za B, proměnění chleba a vína v tělo a krev anebo věčný život?
2: Odpuštění hříchů?
0: Správně.
1: Výborně. Tak, Valentínku, kam půjdeme dál? Budeme se povídat o Duchu svatém v Biblii nebo o židovských svátcích, anebo budeme hádat, kdo to je?
2: Moje sestra mi tu posílá rádíko.
1: Sestra může
2: tak
1: potom...
2: Prosím, tak...
1: No, kdo to je?
2: Jo, za 2 body.
1: Za 2 body, dobře, poslouchej. Člověk, který se Ježíše zeptal, kolikrát se má odpouštět. Kdo to byl? Byl to Petr, Nikodem, anebo Jan Křtitel?
2: Petr.
1: Přesně tak. 2 body jsou tvoje. Co uděláme s výhrou?
2: Prosím uložit a může se zeptat, co se tak bude s těma uloženýma výhrama?
1: No, na konci, to se pomalu blíží, školního roku, vlastně dá se říct, bude vyhodnocení. Ten, kdo bude mít nejvíc bodů, které získal soutěží, tak potom se dostane do finále a to je tady u nás v Radio Proglas.
2: Uh-huh.
1: Takže volej a soutěž.
2: Tak nashledanou.
1: Nechceš nikoho pozdravovat?
2: Vojce. Tu tatínka, babinku, vás do Proglasa, všechny za poslouchají a to je všechno.
1: Děkuji.
0: Dobře.
1: Ahoj.
0: Tak si měj.
1: Běž se smát dál, to krásný. Vůbec naříkou, bylo hodně veselé.
0: To jo. A jak už jsem říkal, tak si teď pustíme písničku, ať si můžete odpočinout od soutěžení. A já jsem vybral dneska takovou speciální a je to Aj Bůh.

0: A já můžu říci, že my už jsme teď online a čekáme na další telefony, ale než se k nám dovoláte, já vám zopakuji SMS otázku. Nás zajímá, co zachvátí svévolníky podle 21. kapitoly knihy Přísloví. Chtěl jsem vám přečíst i odpověď, ale tu si řekneme na konci. A vy tuhle tu odpověď můžete posílat buď SMS-kou na číslo 775 132 132 nebo e-mailem na adresu živie@proglas.cz. Samozřejmě zive, protože do e-mailu se píše bez diakritiky. A můžete volat?
1: Volejte, haló.
0: Haló. Nikdo nevolá. Asi všichni teď vyplňují tu správnou odpověď.
1: Tak třeba zvolá i někdo nový, ne? To samozřejmě by. I ti staří, vítáme rádi.
0: Přesně tak.
1: 739-850-345.
0: A stále nic.
1: Stále nic. Že by se lekli. A dneska docela lehké.
0: Ne? No, ne, jak co? Některé otázky za málo bodů se mně zdají. Tak. Těžké.
1: To je pravda.
0: A některé za hodně bodů.
1: Zase za pět. Připadlo, že to bylo zadarmo. Ne, nic vezlím. No,
0: tak, a tak Jirko, ono i v tom sportu je potřeba toho štěstí. A...
1: Mimochodem, díval se včera na hokej, jak jsme hráli se Slovákama.
0: Díval.
1: To bylo.
0: To teda.
1: To bylo. Doufám, že jste fandili, děti. Pro mě to bylo těžké komu fandit, víš, protože mám snachu Slovenku.
0: Uh-huh. Já, moje babička je ze Slovenska, tak já to, ale já to mám jasný.
1: To je jako samozřejmě. O, tak proč ne? No, tak co?
0: Kurálka? Pořád
1: volejte,
0: nic.
1: Volejte.
0: 739 850 345.
1: Hmm. Jirko, co budeš dělat, až pojedeš dnes práce? Usneš hned?
0: Já si lehnu.
1: A když tak ráno vysíláš od 6, v kolik vstáváš?
0: Mm-hmm. Já jsem si dával budík na 4.35.
1: To je prďo.
0: Nedávám si 30, protože i těch 5 minut ráno je hodně je poznat. A už nám někdo volá. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, jako ahoj tam, jo, můžu si soutěžit nesoutěžně, když teda nevolá nikdo.
0: Určitě.
1: Budeme rádi.
0: A jaký...
2: No, jsem do Sokolova volá.
0: Dobře. A jaký okruh by si chtěl?
2: No, já už jsem starší, jo, takže opravdu bez výhy, ale budeme hádat, kdo to je.
0: Mm-hmm.
1: Starší a pokročilý. Dobře.
0: Kdo to, a seš starší, tak je asi za 5 bodů.
2: Dáme, no.
0: Dobře. A o kom se ví, že měl kůzlečí maso jako oblíbené jídlo? A starší to mají bez nápovědy. A nechám tě chvilku ještě vytrápit a pak ti teda přečtu nápovědy. Byl to Abraham, Aaron, Izák nebo Absalon?
2: No, to je otázka.
1: Kdo měl?
2: Začala Absalona.
0: Bohužel. Byl to Izák.
1: Normálně Izák měl rád kůzlečí maso.
0: To musel vymýšlet.
2: On měl vkus.
0: Musel vymýšlet ty otázky Dan, podle mě.
1: Jo, možná má taky rád. Tak ještě zkusíme nějakou otázku.
0: Židovské svátky, ty si nikdo nebral.
1: Židovské svátky zkusíme?
2: Tak můžeme zkusit, no.
1: Dobře. Tak pozor. Jak se jmenuje židovský zimní svátek, kdy se každý večer zapaluje svíčka na osmiramenném svícnu? Uh-huh. Mám napovídat?
2: Mě napadá Chanuka, ale...
1: Vyborně.
0: Tak.
1: Pustíme normálně bez nápovědy. Jo.
0: To byla zase jednoduchá ta otázka. Dneska je to fakt nepoměr.
1: Tak jak pro koho, že jo? Třeba nemusí to každý vědět. No.
0: Hmm. Tak jo, tak děkujem. Teda děkuji. Mimo soutěž.
1: Mimo soutěž. A bylo to fajn.
0: Tak se měj pěkně.
2: Ale já jsem zvyklý volat do městečka, ale jako když někdo nevolal, tak jsem...
1: To je v pořádku.
0: My jsme rádi, že si nemusíme povídat mezi sebou.
1: Tak.
0: A ta Mara je ráda, že já nepokládám otázky.
1: To jsem já úplně u Jirky nejradši. Tak jo, krásný zbytek dne.
0: Ahoj.
2: Tak ahoj.
0: Tak.
1: Vidíš to, Chanuka.
0: Přesně
1: a byla tady dobrá nápověda. Advent, Chanuka, Yom Tov a Kiryat Arba.
0: Já mám rád židovské svátky, ale ani Yom Tov, ani Kiryat Arba, tak bych nedal. A už další volající. Ahoj, ahoj.
3: Dobrý den, tady je Filomena.
1: Ahoj, Filomenko.
0: Jakou si vezmeš otázku na začátek?
3: Opakovat, prosím.
0: Dobře. Nedělní liturgie, Duch svatý v Bibli, židovské svátky a kdo to je?
3: Nedělní liturgie, to je ten plot.
0: Dobře. Proč měli apoštolové zamčené dveře? Aby je nikdo nevykradl, protože neměli den otevřených dveří, a nebo ze strachu před židy.
3: Ze strachu před židy.
0: Správně.
1: Výborně. No ale, protože neměli den otevřených dveří, to se mi taky líbí. Filomenko, kam půjdeme spolu? Duch svatý v Bibli, židovské svátky, anebo kdo to je? Co si vybereš?
3: A tři židovské svátky za jeden bod.
1: Tak poslouchej. Který den je u židů dnem pracovního klidu? Buď to může být pátek, nebo sobota, anebo pokaždé jiný den. Kdy mají židé?
3: Sobota.
1: Správně. Úžasná. To by se nezdaří. Filomenko, ukládáme nebo posíláme výhru?
3: Já jdu k vám přijdu vyzvednout židva.
1: Dobře. Zapisuju.
0: Máme to napsané. A jak se máš?
3: Dobře.
0: No tak to ti věřím, Kor, když jsi vyhrála, tak...
1: Tak jo, my se budeme těšit, až si přijdeš pro svou cenu, Filomenko. Chtěla bys někoho pozdravovat?
3: Koníčku.
1: Tak my tě taky budeme pozdravovat. Měj se moc krásně a hezký zbytek neděle.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ne.
1: My nechtěl ustříhli teď.
0: Já jsem měl rychlejší
1: ruku. Tak Filomenka taky zabudovala dneska. To je krásné. Tak volejte, ještě máme
0: chvilku. Přesně tak. Aha, další. Ahoj, ahoj.
4: Dobrý den, tady Zuzanka Machová, 13 let.
1: Ahoj, Zuzi.
0: Ahoj. A máš vybraný okruh otázek, který vezmeme jako první?
4: Prosím zapakovat.
0: Nedělní liturgie, Duch svatý v Bibli, židovské svátky, anebo kdo to je?
4: Tak Duch svatý za dva body.
0: Tak, v jaké podobě se zjevil Duch svatý při Ježíšově křtu? Labuť?
4: Jako hubice.
0: Přesně tak. To úplně bez nápovědy.
1: Samozřejmě, představovala jsem si tu labuť, jak se snáší. No, rozpití křídel by bylo obrovské. To je pravda. Zuzanko, a my půjdeme kam spolu? Nedělní liturgie ti zbývá jako možnost židovské svátky, anebo kdo to je?
4: Tak prosím, nedělní liturgie za dva body, jestli máte.
1: Máme, čekají tu na tebe. Takže poslouchej, jakými slovy pozdravil Ježíš apoštoly? Buď řekl, ave apoštolové, nebo řekl, pochválen buď já, a nebo aleluja, a poslední možnost, pokoj vám.
4: Zade.
1: Přesně tak řekl, pokoj vám. Ave apoštolové, nebo ave já. Zuzi, co uděláme s výhrou?
4: Prosím uložit.
1: Ukládáme.
0: Dobře. A jak se máš? Užíváš si sluníčka?
4: Jo.
1: Se divím, že se ještě dneska nezeptal Jirka, co máte dobrýho k
0: obědu. Já jsem se chtěl zrovna teď zeptat. Co máte dobrého k obědu?
4: My máme maso s rýží, myslím.
0: My jsme taky mývali v neděli vždycky.
1: Jo, my jsme měli včera. Super. Zuzanko, chtěla bys někoho pozdravovat?
4: Všichni všichni, kdo poslouchají, a vás dobro glasa.
0: Dobře.
1: Moc děkuji, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
4: Ano.
0: To už jsem neměl tak rychlej prst.
1: Jsi představoval ten oběd teďka už.
0: Přesně tak.
1: Máš hlad, tak už takový zpomalený.
0: Já mám dneska nachystaný burger, takže...
1: Burger?
0: Jsem si pekl včera domácí housky, takže tam jenom už si nachystám, udělám si maso.
1: Takže domácí výroba.
0: Přesně tak.
1: Hezký pán je gurmán. Mm.
0: Nemám problém nic si vytvořit od chleba přes burger. A...
1: Nechtěl jsi být někdy kuchařem?
0: Ne. Já mám kamaráda, který je kuchař, a takže jsem nechtěl být nikdy kuchařem.
1: To je hezké. Tak co, děti, budete ještě volat, nebudete, necháte nás tady, nebo si chcete něco o nás dozvědět s Jirkou, tak nás chválně necháváte, až si tady povídáme.
0: To možná vypadá na tu poslední písničku a budeme dlouho vyhlašovat.
1: Že bychom dlouho vyhlašovali. Tak zkuste to ještě. Poslední možnost, 739, 850, 345...
0: Já vám nahodím nějaké otázky, které si můžete třeba vzít.
1: No.
0: Třeba, jak se jmenuje židovský svátek, při kterém se jí nekvašené chleby? To je úplně jednoduchá otázka. Nebo... Sice za dva body, ale...
1: Ale můžou i ty jednoduchý, že jo? Nebo třeba tady, kdo to byl, kdo si chtěl sáhnout do Ježíšových ran, aby uvěřil? Máme docela jednoduché otázky.
0: Přesně tak.
1: Nic, pořád nic.
0: Pořád nic?
1: Ne.
0: Tak kde se v Biblii poprvé mluví o Duchu svatém? No tak to bych nevěděl.
1: No, tak to jim neříkej. No ale je to zajímavá otázka. Kolik ohnivých jazyků se objevilo při seslání Ducha svatého? Vidíte to? A nebo co to máme ještě? Kdo je kdo? Počkej, kdo je to? Tak co třeba? A to byste mohli vědět. Člověk, který stavil loď daleko od vody? To je snad ne. A nebo co ještě vidíš? A třeba člověk, který byl smutný z toho, že mu uschl keř, v jehož stínu odpočíval? To nevím, jestli bych trafila hned první, byť ten příběh znám.
0: Já bych to asi věděl.
1: Bible je nádherná v tom, že je tam tolik krásných příběhů.
0: Dá se to číst pořád znova a znova. Když jsme u té Bible, tak vy můžete číst knihu Přísloví, 21. kapitolu, a odpovědět nám na SMS otázku. A nás zajímá, co zachvátí své volníky podle 21. kapitoly knihy Přísloví. Takže když jsme u toho čtení, tak
1: takže
0: určitě...
1: ještě rychle ťukejte SMSky na číslo 775 132 132 anebo nám pište živě zavináč proglas.cz.
0: Přesně tak.
1: Tak co, jdem do té písničky?
0: A nebo... Pojďme ti si dát nějakou otázku, nějakou zapeklitou.
1: Jirko, ty zase dáš nějakou otázku, aby ty si věděla, já ne, už tě znám.
0: Ne, to...
1: Jo, normálka, to jsi totiž celý ty.
0: Dobře, tak tě nebudu trápit. Jakou barvu liturgickou budeme mít zítra?
1: No, už jsme u toho. Jo? Nevím.
0: No? Jakou má mezidobí?
1: Je zelený.
0: No tak...
1: Vlastně tím dneska naposled zpíváme, no. Že jo? Aha.
0: A víš, kterým momentem končí doba velikonoční?
1: No, tak prozrať.
0: Je to modlitbu večer. My s dětmi, tak se můžeme pomodlit v 7 hodin v zíváčku, tak pro ně to bude končit tehdy. A pro dospělé, tak když se pomodlí, a pokud se modlí, tak třeba breviář, tak po večerních chvalách, tak končí doba velikonoční.
1: Víš. Všechno víš. A když jsi tak šikovný, tak za odměnu můžeš dneska v poledne zpívat solo.
0: Ne. Tak to já radši přečtu. Já jsem byl na recitační soutěži. Já jsem recitoval Cimrmana, takže já radši budu číst.
1: Nevím, Cimrman, vesel se. Pustám radši tu písničku.
0: Dobře. Schola brněnské mládeže. Buď vládcem mým.

0: Jsme tady zpátky a máme pro vás vyhlášení z písemné SMS otázky, pardon, ne písemné. A takže si určitě jste všichni otevírali tu Bibli a řekneme si, co tedy zachvátilo své volníky podle 21. kapitoly knihy Přísloví.
1: A co to bylo? Své volníky zachvátí zhouba, kterou rozpoutali, neboť odmítali zjednat právo.
0: Jsi to řekla tak pěkně, stačilo říct zhouba.
1: No to musím přečíst celý, aby věděli celý text, takže zhouba. Ale pravdou je, že zhouba jsme tu odpovědi našli, tak jsme losovali a vybrali jsme dva výherce. Jednou je Aneška Jelínková a druhou Bernadetka Lovečková. Tam nás rozesmála ta zhouba. Jedním přesně, slovem a bylo to jasné.
0: Přesně tak, správná odpověď.
1: Správná odpověď.
0: Ještě si teda podepsala, takže všechno víme. No. A my jdem teďka na to, a na tu písemnou soutěž, kterou jsem si spletl.
1: Písemné zadání soutěže pro, nebo z dnešní neděle 24. května najdete na internetové adrese junior.proglas.cz/proglaso. První dvě otázky jsou pro všechny, třetí pro 11leté a starší a čtvrtá je pro 15leté a starší.
0: To jsme my.
1: To jsme my.
0: První otázka. Kdo tvoří nejsvětější trojici? A druhá otázka. Najdi v písmu nějakou zmínku o nejsvětější trojici.
1: Třetí otázka. Najdi v písmu alespoň tři místa, kde se vyskytuje číslovka 3. Zamysli se nad tím, to už je čtvrtá otázka. Proč Bůh není sám a je v trojici? Zajímavé, tam se můžete rozepsat.
0: Teď jsem si úplně vzpomněl, jak kdybych seděl teď na dogmatické teologii s panem Uskouši. Profesorem Žákem, protože tohle to jsou všechny otázky, na které se ptal.
1: Tak. Taky si to pamatuju z přednášek. No, tak řekneš nám, kam mají děti psát, abys mi zase neřekl, že všechno říkám já, rozumíš?
0: Tak buď na dogmatické teologii, anebo své odpovědi zasílejte na Proglaso, Radio Proglas, Pelikova 2 602 00 Brno, anebo a pomocí formuláře na stránkách, je to jednodušší.
1: Tak. Vám, kdo máte narozeniny mezi 25. a 31. květnem, přejeme všechno nejlepší. Pokud správně odpovíte na soutěžní otázky, budete zařazeni do samostatného narozeninového slosování.
0: Ty jsi to chtěla číst po druhé, ale nevím, jestli to stíháme, protože máme ještě půl minutky. Tak já to rychle přečtu, ty čtyři otázky.
1: Zhrň to.
0: Kdo tvoří nejsvětější trojici? A najdi v písmu nějakou zmínku o nejsvětější trojici. Najdi v písmu alespoň tři místa, kde se vyskytuje číslovka 3 a zamyslí se nad tím, proč Bůh není sám a je v trojici.
1: A jak ti to šlo pěkně, vidíš, ani se znesek.
0: Přesně tak. Tak já už to mám jednou přečtený. Tak. A odpovědi po radši tím formulářem, já si vzpomínám, paní učitelka ve škole ještě na gymnáziu, tak nám nadávala, že už neumíme pomalu ani vyplnit adresu, takže určitě lepší ten formulář.
1: Tak jo, my se s vámi asi pomalinko budeme loučit.
0: Mějte se pěkně, užívejte sluníčka.
1: Budeme se na vás těšit za týden.
0: A ahoj.
1: Ahoj.

Boží slovo nám ukazuje Ducha Svatého v akci. Vidíme ho působit ve třech obdobách. Ve světě, který stvořil, v církvi a v našich srdcích. Nejprve ve světě, který stvořil, ve stvoření. Duch Svatý působí od samého počátku. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvoření. Modlíme se v Žalmu 104. Svatý Bazil napsal, pokusíte-li se odejmout ducha ze stvoření, všechny věci se promíchají a jejich život se ukáže bez zákona, bez řádu. To je úloha ducha. Je to on, kdo na počátku a ve všech dobách uvádí stvořené skutečnosti z nepořádku do řádu, z rozptýlení do soudržnosti, ze zmatku do harmonie. Za druhé, v církvi. Kromě stvoření ho vidíme působit i v církvi, počínaje dnem letnic. Všimněme si však, že duch nezačíná církev tím, že dává společenství pokyny a pravidla, ale tím, že sestupuje na každého z apoštolů. Každý dostává zvláštní milosti a různá charizmata. Celá tato pluralita různých darů by mohla způsobit zmatek, ale duch, stejně jako ve stvoření, právě z plurality rád vytváří harmonii. Jak nám řekl svatý Pavel, je mnoho různých darů, ale jen jeden duch. Všichni jsme totiž byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo. Vidět každého bratra a sestru ve víře jako součást téhož těla, k němuž patřím, to je harmonický pohled ducha, to je cesta, kterou nám ukazuje. A současná synoda je a musí být cestou podle ducha, ne parlamentem, který si nárokuje práva a potřeby podle světské agendy, ale příležitostí být poslušnými dechu ducha. A kráčejme společně, protože duch, stejně jako o letnicích, rád sestoupuje, když jsou všichni pohromadě. Ano, aby se ukázal světu, vybral si čas a místo, kdy jsou všichni pohromadě. Boží lid, aby byl naplněn duchem, musí tedy chodit společně, tvořit synodu. Tak se v církvi obnovuje harmonie, společným putováním s duchem uprostřed. Bratři a sestry, budujme v církvi harmonii. A konečně v našich srdcích. Tam vytváří Duch Svatý harmonii. Vidíme to v evangeliu, kde Ježíš o velikonočním večeru dechne na učedníky a říká, přijměte Ducha Svatého. Dává ho s přesným cílem odpustit hříchy, to znamená smířit duše, harmonizovat srdce rozervaná zlem, roztříštěná ranami, zlomená vinou. Jedině duch přináší do srdce harmonii, neboť je to on, kdo vytváří důvěrnost s Bohem. Ptejme se sami sebe. Jsem poddajný harmonii ducha? Je můj způsob prožívání víry poddajný duchu, nebo je tvrdohlavý? Odpouštím? Duchu svatý, duchu Ježíšův a otcův, nevyčerpatelný zdroj harmonie, tobě svěřujeme svět, tobě zasvěcujeme církev a svá srdce. Přijď, duchu stvořiteli, harmonie lidstva, obnov tvář země. Přijď, dare darů, harmonie církve, spoj nás s tebou. Přijď, duchu odpuštění, harmonie srdce, proměň nás, jak ty sám umíš, skrze Marii.

0: přijměte pozvání k polední modlitbě. Dnes naposledy budeme zpívat Raduj se, Královno nebeská. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: neboť Pán v pravdě z mrtvých vstal. Aleluja.
1: Modleme se. Bože, vzkříšením svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
0: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
1: A přidáme modlitbu před jídlem.
2: Pane Ježíši Kriste, ty ses po svém vzkříšení dal poznat učedníkům při lámání chleba. Dej se poznat i nám, když s vděčností budeme jíst z toho, co jsi nám daroval. A jako my tě přijímáme, když zveme ke stolu své bližní, přijmi jednou i ty nás u stolu hostiny ve svém království, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
0: Amen.
1: Všichni svatí a světice Boží,
0: orodujte za nás.
1: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do života věčného.
0: Amen.

Je krátce po 12. hodině a to je čas na hudební siestu. Tu dnes otevře předehra k opeře Únos ze Serailu. Jejím autorem je Wolfgang Amadeus Mozart. Operní předehru uslyšíme z nahrávky Londýnské filharmonie pod taktovkou Alfreda Scholze.

Slyšeli jsme předehru k opeře Únos ze Serailu Wolfganga Amadea Mozarta. To vše z nahrávky Londýnské filharmonie pod taktovkou Alfreda Scholze. Solová skladba byla pro dnešní hudební siestu vybrána z tvorby norského autora Edvarda Grieka. Poslechneme si jeho romantický klavírní koncert A-moll. Ten vyniká neobyčejnou zpěvností a melodikou norského folkloru. Edvard Grieg svůj klavírní koncert napsal ve svých 24 letech. Později toto dílo ještě mnohokrát upravoval. Poprvé byl Griegův koncert proveden na jaře roku 1869 v dánské Kodani. V Praze zazněl za přítomnosti samotného skladatele v březnu roku 1903. My dnes uslyšíme klavírní koncert A-moll se solistou Gericem Olsonem. Doprovázet jej bude orchestr Academy of St. Martin pod taktovkou Syra Nevillea Marinera. Příjemný poslech.

Dozněl klavírní koncert E-moll Edvarda Kriega se solistou Kerikem Olsonem. Doprovázel orchestr Academy of St. Martin pod taktovkou Sira Nevilla Marinera. V druhé části hudební siesty si poslechneme Beethovenovu symfonii číslo 6 F-dur, zvanou Pastorální. Její charakter se výrazně odlišuje od předchozích patetických symfonií Ludvíka van Beethovena. Skladatel se ke kompozici Pastorální symfonie F-dur inspiroval krásou přírody. Její hudební řeč je radostná a zpěvná. My dnes toto známé symfonické dílo uslyšíme z nahrávky České filharmonie s dirigentem Paulem Kleckým. Zazní celkem 5 vět. Každá z nich má v podtitulu programní název. První věta nese označení probuzení radostných pocitů při příchodu na venkov. U druhé věty je napsáno scéna u potoka. Třetí věta zobrazuje veselé shromáždění venkovanů. Čtvrtá věta se jmenuje Nečas a bouřka a celé dílo uzavírá zpěv pastýřů Šťastné a vděčné pocity po bouři.

0: Slyšeli jsme Beethovenovu symfonii číslo 6 F-dur, zvanou Pastorální, z nahrávky České filharmonie s dirigentem Polem Kleckým.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den, 5 minut po

0: Já bych vás velmi ráda pozvala k večernímu soiree. Dnes ji vysíláme od 21 hodin 15 minut. Uvede již po druhé nahrávky nizozemského vydavatelství Pentatone. Tentokrát zazní nově distribuované tituly. V pořadu bude také představena vynikající houslistka Arabella Steinbacher, která s Pentatone pravidelně spolupracuje. Pořad pro vás, jako vždy, připravuje Kateřina Gráfová.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

Milí posluchači, je 1:30, neděle 24. května a vy posloucháte Proglas. Z brněnského studia vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Prožíváme svatodušní neděli, boží hod svatodušní letnice, slavnost seslání Ducha Svatého, Pána a dárce života. Památka Panny Marie pomocnice křesťanů se stala na přání Benedikta 16. dnem modliteb za církev v Číně. Pravoslavní křesťané slaví svátek svatých Cyrila a Metoděje, apoštolů a učitelů Slovanů. V Bulharsku je státním svátkem dnem písemnictví, kultury a osvěty. V katolickém kalendáři vidím svatého Vincence Lerinského, francouzského mnicha a spisovatele z 5. století. Jezuité si připomínají památku Panny Marie della Strada, to znamená u cesty. Slaví se také Evropský den národních parků. Co ještě připomenout k dnešnímu dni? Tak například, že před 635 lety byla založena Betlémská kaple na Starém městě pražském, dějiště kázání mistra Jana Husa. Před 35 lety také přijel do Prahy sir Nicholas Winton, který v roce 1939 transporty z Prahy do Británie zachránil život 669 židovským dětem. Česko pak navštívil ještě několikrát jeho syn Nick, se v těchto dnech účastní festivalu Meeting Brno a sudetoněmeckého krajanského setkání. Před 11 lety papež František podepsal svoji zelenou encykliku Laudato si o péči o společný domov. Kdo má dnes narozeniny, to si řekneme až blahopřání, které nás čeká. Ale pozor, dnes mají svátek Jany. Jana je jméno z hebrejského Jan, znamená Bůh je milostivý, případně Bohem daná, milostivý dar Boží. Tak milé Jany, já vám přeji za celé Rádio Proglas všechno nejlepší všem Janám, mým kamarádkám. Posílám pozdravení a přání všeho dobrého. No, pojďme ještě do chvíle, než bude čas na pohádku, pustit si pár pěkných písniček. No, a začneme s Slávkem Janouškem. Vždyť je to všude stejný.

0: sirena. Tuzla, mala sirena, riprendi la tua libertà.
1: To byla krásná italština a David Morandis s pěvačkou Elisabetou Vezány a jejich písnička Mala sirena. Teď už se vraťme k nám. Jaké pak jsou sny našich otců? No, to se dozvíme z písničky skupiny Pas.

Pojďme si říct, co ještě dnes všechno můžete do večera v Proglasu nebo na vlnách Proglasu slyšet. V 8 letech je matka odvezla do dětského domova s tím, že pojede jen na výlet. Zpět se pro ně ale už nikdy nevrátila. Zpěvačku Janu Rybníčkovou, která vystupuje pod pseudonymem Jana, si po 4 letech adoptovala známá herečka Hana Čížková. Jak vzpomíná na život v dětském domově a padla si hned do oka se svou adoptivní maminkou? Odpovědi na tyto i další otázky vám dnes přinese pořad Charitalk od 16 hodin a 55 minut. Pořadím aktuálního kola hitparády vás ve 7:45 večer provede Milan Tesař. No a v pořadu před kostelem ve 20 hodin a 15 minut přiblížíme sdružení Salesiánů pracovníků, které si letos připomíná 150 let od svého vzniku z iniciativy Dona Boska jako třetí větev salesiánské rodiny. Redaktorka Alena Šimuníková společně s koordinátorem sdružení Petrem Janžurou přiblíží poslání i současnou podobu tohoto celosvětového společenství věřících, kteří žijí své povolání v každodenním životě. V součástí rozhovoru bude také pozvání na oslavu výročí, která se uskuteční koncem května v Praze. No, tak vidíte, ještě se máte dnes na co těšit.

v tuto chvíli pro věrné diváky televize Noe mám pozvánku také na dnešní večer, a to už na 19. hodinu. Oslavy 20. výročí vysílání televize Noe probíhají totiž na mnoha místech po celé republice a jedním z nich je i zahrada Smíření na Břevech v Hostivici u Prahy. A právě zde se setkávali diváci, přátelé televize i obyvatelé Hostivic, aby společně oslavili toto výročí. Uslyšíte Hradišťan s Jiřím Pavlicou, který je dlouholetou tváří televize Noe. No a po skončení ve 20 hodin 35 minut přijde na řadu francouzský film Rozhovory s mým zahradníkem a hned po její skončení ve 22.30 si do pořadu do Kořán pozval pater Marian Pospicha, herce, moderátora, producenta Martina Dejdara, kterého snad netřeba víc představovat. Tolik pozvání k dnešním pořadům televize Noe, no a my se vracíme k nám do Proglasu. Oj, oj, oj, oj, oj, oj.

Máme minutku po 14. hodině a na Proglasu je v tuto chvíli pro vás již připravena nedělní pohádka. Doufám, že máte po ruce dobrý čaj, kávu nebo třeba nějakou bábovku, anebo úplně teď mi jde chuť na kynuté buchty. No, ať si můžete pohádku pěkně vychutnat. Dnes nás čeká pohádka o vajíčku. Můžete se těšit na slepici Karlu a také její úžasné vejce.

0: špička. To vejce bude krásně bílé. To mám z něho radost. To byl výkon. Musím se sama pochválit. Jseš mocná slepice, Karlo. Kdo to je? Kdo se jde? Nestat samotná hospodyně, aby mě okamžitě pobrala o moje vajíčko. Tolik mi dalo zabrat. Tak dlouho, tak trvalo, než jsem mu vyseděla a ona si tak přijde a vezme mi ho. Ani jsem si ho nestačila pořádně prohlédnout.
1: Ale, no to je pěkné vajíčko. Bělejší jsem ještě neviděla, to budou krásné Velikonoce. Hodná slepička, hodná. Dostáváš pochvalu první třídy a pytlík zrní navíc, no. Takhle mi děláš radost. Ostatní slepice, vezměte si ze slepice Karly příklad. Vy jste vajíčko ještě dneska nesnesli. Toto je má nejlepší slepice. Děkuji ti za vejce, milá Karlo.
0: Co na mě tak koukáte vy, slepice? Ale to víte, že se s vámi rozdělím o zrníčka. Ovšem, toho vejce je mi líto vážně. Líto, to je dneska svět. Kdo to vajíčko nosil a tak pracně snesl? No já, slepice Karla. A naše hospodyně si přijde a odnese ho ve 30 vteřinách. Budu muset snést jiné vejce. A já jsem tak vyčerpaná.

0: Mami, mami, co to neseš?
1: No vajíčko přece.
0: Ukáž, ukáž ho.
1: Počkej, počkej, prosím tě, opatrně, ať ho nerozbiješ.
0: Já vím, je, to je krásně bílé.
1: Viď, slepice Karla se nám dnes mimořádně pochlapila.
0: Dám ho do košíku k ostatním vajíčkům, jo?
1: No ne, počkej, ta už jsou přece vyfouknutá, pomalovaná. Čekají, až tě kluci přijdou vymrskat, tak aby se jim líbila.
0: Já vím. A jako za to, že to bude bolet, jim ještě mám dát vajíčka s květinami a zvířaty. Nejradši bych je taky bacila.
1: Jarmilko, tak se to prostě dělá, no. A uvidíš, že to nebude ani trošku bolet. No, i když, no, pro jistotu ti přivážu na zadeček polštářek.
0: Děkuji, maminko.
1: Ach jo, pokud si dobře vzpomínám na svá mladá léta, no, ne každý hoch to úplně správně chápal.
2: Koho pak to k nám čerti nesou?
3: Co? Co pak Jarmilka nevidí, že jsme my, velikonoční kraslice pomalované a vznešené, že se k nám takové obyčejné, bílé, dočista obyčejné vajíčko vůbec nehodí? Co? No ale co my s tím? Teď tady leží a my nemáme ručičky, abychom ho odkutáli zpátky k slepici Karle. Protože žádná jiná slepice by tak bílé vejce nikdy nesnesla.
4: A co do mě rejete? Právě jsem se narodilo. Jsem vejce slepice Karly a už se těším na Velikonoce.
2: Ha, to bych chtěla vidět, kdo si tě vymrská, ty bělobo jedna. Tebe si může vybrat jen někdo, kdo od rána nesnídal, aby tě spořádal ke svačině.
3: Jo.
2: To nás, krásné kraslice, si kluci vystaví a kdykoliv na nás pohlédnou, vzpomenou si na Jarmilku.
3: To jo.
2: A o to jde. Ty, bílé vajíčko, si na světě naprosto zbytečné, neužitečné, nikomu nepomůžeš a Jarmilka se bude stydět tě vůbec někomu dát, i kdyby ji kluci mrskačkama mrskali celý den.
3: Jo, jo, a možná, že ji kvůli tobě i utlučou.
2: Dobrej fór, dobrej fór.
4: Vy jste teda, vejce se sotva narodí a už ho nikdo nemá rád.
2: My jsme velikonoční kraslice a máme své poslání. Až Jarmilku přijdou zbít pruty hoši z dědiny, ona jim dá vybrat vajíčko. A oni si vyberou určitě mě, protože jsem s ptičkama a ty ne.
3: Jo, a možná, že si vyberou, no určitě si vyberou i mě, protože jsem se slony a s oranžovými proužky. A tebe ne, protože ty jsi jen bílé a vůbec se k ničemu nehodíš.
4: Já jsem tak nešťastný slepičí vejce.
5: Přibližně o 14 dní později.
0: Kdo to tam je?
6: Otevři, jájo, to jsme my.
1: Neboj se, otevři jim, vždyť to jsou spolužáci, ti nic neudělají.
0: Já vím, maminko, ale drží ten polštářek pevně?
1: Drží, přivázala jsem ho tatínkovým řemenem. Konec konců, doteďka mi není jasné, jak bez něj mohl odejít do restaurace.
6: Dobrý den, paní Nováková. Jsou Velikonoce, tak pojďte, my vám trošku nabančíme.
3: Kluci, jau, kluci, pomalu, vy jste se asi spletli, jau, jau, Jarmilka je tamhle v rohu, já jsem jau, jau, jenom ubohá maminka bez polštářku.
6: To my víme, paní Nováková, ale zase jau. Bude víc vajíček.
3: Já jsem si polštářek přivázat sama, jau, vajíčka budou, budou, budou, opravdu budou, ale teď už běžte na Jarmilku, ta je obrněná, já ne.
0: Kluci, ale já už jsem se dneska jednou milá. Mami, mami, on polštářek nepomohl. Karel mě polil vodou.
4: Ach jo, vajíčka měla pravdu. Zůstalo jsem tady samo, jedno, jediné samotinké bílé vajíčko. Nikdo o mě nemá zájem, nikdo si mě nevzal, nechali mě tu ležet. Ostatní kraslice dala Jarmilka kamarádům a já jsem tu zůstala na ocet. Jsem úplně k ničemu a někdo mě sní a já se bojím vidličky.
0: Ty, Mami, nešla bys prosím tě otevřít?
1: Ne, už ne.
0: Proč ne?
1: Jsou to tví kamarádi.
0: Ale já už nikoho nečekám.
1: Jo, ještě to tak. Jeden pouliční gang úplně stačil, cháska jedna. Koledy to neumí, ale sílu v pažích, no tak to teda na svůj věk má. Otevři raději ty, Jarmilko.
0: Jo, jo. Kdo se má po každý převlíkat?
7: Ahoj, Jarmilko.
0: Čau, Honzo. Kde máš ten kýbl?
7: Jaký kýbl? My jsme byli domluveni na kýbl.
0: No, normální kýbl. Zatím každý, kdo tady zazvonil, měl sebou kýbl.
7: A proč? Tak já nevím, mám pro něj skočit? S vodou nebo bez? Sice nevím proč, ale se hned se vrátím.
0: Ne, počkej. Pojď dál. Příjemně si mě překvapil.
7: Ale čím zase?
0: No, že nemáš kýbl.
7: No, já sebou kýbl obyčejně nenosím.
0: A mrskačku máš?
7: Jasně.
0: Já to tuša. Mami!
1: Co je?
0: To je pro tebe.
7: Ale já jsem přišel hlavně za tebou, Jarmilko.
0: Za mnou.
7: No, ten polštářek si už můžeš sundat.
0: Promiň, to už nikdy v životě.
7: Nastav zadek, já jsem ti složil báseň. Tluču, tluču, tluču, tluču, vzácná je to pomsty chvíla. Vejce z tebe vytluču, Jarmilko, ty moje milá.
1: Honzík, čau, Honzo. Vidím, že se kvůli Jarmilce naučil speciální koledu. Jak dlouho si to, prosím tě, skládal?
7: 3 týdny.
1: No nic, pojď dál. Ale my už nemáme ani jednu kraslici. To víš, jak si sem nepočítala s tím, že tví spolužáci půjdou i po mně.
0: To nevadí, přece to zbylo to vajíčko od Karly.
7: Od jaké Karly?
0: To je jedna slepice, to neznáš.
7: A jo.
0: Ale celé je jenom úplně bílé, že to nevadí.
8: Moje šance. Další kluk už určitě nepřijde. Musím vypadat co nejbělejší a musím okamžitě přestat plakat. Co by si o mě pomyslel?
7: Ale Jarmilko, já jsem přece přišel hlavně za tebou.
1: No vidíš, já jo, to je aspoň chlap. Vidím, že si máte co povídat. Já jdu do kuchyně a nechám vás tady o samotě.
0: Fakt ti nevadí, že to je obyčejné vajíčko, Honzo?
7: Ne, proč by mi to mělo vadit?
0: Třeba jsi čekal kytičky a slony, puntíky, no a tak no.
7: Vlastně jsem tě přišel pozvat ven, nechtěla bys jít hrát?
0: Mami, můžu jít ven?
1: Samozřejmě, jen si sundej ten polštářek, nebo se ti budou smát.
0: Jasně, mami, ale nezapomeň vrátit tátovi ten řemen, nebo mu spadnou gatě.
1: Stejně mi není jasné, jak bez něj mohl jít ven?
7: Hele, můžu si tady to vajíčko zatím nechat?
0: Jasně, položím ho zatím, třeba sem.
7: Tak dík.
0: Tak pojď.
9: Jsem místní kocour Blahomír. A toto je mé oblíbené místo pro odpolední lenošení. Kdo mi sem položil to vajíčko? Musím si lehnout. Už jsem dlouho nespal. No nic, budu ho ignorovat.
1: Děti! Děti, domů! Za chvilku už bude tma!
0: Ještě chvíli, mami!
1: Ne, už je večer.
0: Ach jo, už musím domů, Honzo.
7: Já, nesmím si tam zapomenout své vajíčko.
0: Pojď, skočíme pro něj.
9: Co mě to budí? Něco se tu pode mnou hýbe, ale jsem líný vstát a podívat se, co to je.
7: Je, kde je mé vajíčko?
0: Nechali jsme ho ležet tam, kde teďka leží kocour Blahomír. Že on ho zbaštil. Mami, jak to, že jsi nehlídala Blahomíra? Snědl nám vejce.
1: No a kam jste ho položili?
0: Tam, kde teď leží.
1: Vejce nebo Blahomír?
7: Kša, kocoure, kša.
1: Nadzvedněte trochu Blahomíra, já ho znám. Sám neodejde.
0: Vajíčko prasklo.
7: Zalehl mi vejce.
0: Mami, přines hadr. Páni, z vajíčka se vylíhlo kuřátko.
7: No to určitě Blahomír.
0: Jak to?
7: Že na něm spál a tím ho zahříval.
0: Máš pravdu, Samo by to asi nedokázalo.
7: A vidíš, jak je to bílé vajíčko nakonec nejlepší? No, z kraslic se kuřátka nikdy vylíhnout nemůžou, protože jsou sice krásné, ale úplně prázdné. A já už vím, co udělám. Hned zítra ho musím ukázat spolužákům. Ti se budou divit. O živé kuře jistě nikdo z nich přes Velikonoce nevymrskal. Ahoj, děti, tatínek se vám vrátil. Spadly mi gatě.
10: Kdo pak to k nám? To jsi ty, Honzíku. Počkej, hned ti zavolám Káju. Kájo, Honza je tu.
6: Čau, Honzo, co tu děláš? Tebe bych tady dneska nečekal.
7: Neuvěříš, dokud neuvidíš. Můžu dál?
6: No jasně, pojď.
7: Přišel jsem ti ukázat něco neuvěřitelného. Víš, co se mi včera stalo? No tak vymrskal jsem u Jarmilky vejce a kocour z něj vyseděl kuře. Podívej.
6: To bylo to jediný bílý vejce, co ho nikdo nechtěl.
7: No.
6: Teď ti ukážu, co jsem vymrskal já.
7: Je, to je pěkná kraslice.
6: Ta je taky od Jarmilky. Ale to tvoje kuře to teda nemá.
2: Už je tady zas, ale žije. Já se z toho picnu. Nemám na to, aby ze mě bylo kuře, neb jsem jen dutá kraslice, který trouba mě vyfouk.
8: Ahoj, ty duté vejce. My dva jsme se už, myslím, někde viděli. Jsem kuřátko Josefína a těší mě.
2: No,

0: Jauwajs. Kloflo mě do malíčku.
1: To kuře vypadá, že má hlad.
0: No jo, ale kam s ním? A vůbec, teď mě napadá, co s ním vlastně budu dělat.
1: Mám nápad. Víš co, vrátíme ho smutné slepici Karle. Ta bude mít radost. A vlastně jediná slepice, která se o něho dokáže dobře postarat, je přece ona, ne?

Slyšeli jste pohádku o vajíčku, kterou napsal Dušan Baur. Slepici zcela skvostně namluvila Karlu namluvila Ivana Pejchalová. Maminka mluvila hlasem Dany Holubové. Jarmilka byla Janička Šmítková. Kamarád Honzík byl Dušan Baur. A dále jste slyšeli Lucii Endlicherovou, Jaroslava Černého mladšího a Irenu Novotnou.

0: Možno to malé, krehké ticho, kde si v nás.
1: Dospívala Soňa Horňáková pěknou písničku Blízko neba a my už to máme Eda Sheerana a jeho Lego House.

Bylo 14 hodin 30 minut, neděle 24. května. Vy posloucháte Proglas. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Vždycky se na tuto chvíli těším v neděli na náš pořad blahopřání, který vám nabízíme k tomu, abyste mohli popřát svým blízkým nebo někomu známému, anebo třeba jenom vzkázat, že ho máte rádi, že není sám. Myslím si, že takových myšlenek a vůbec slov je v dnešní době opravdu velmi málo. Jak jsem říkala v páteční myšlence, kde jste se naposled někoho zeptali, nebo jestli vás má rád, nebo jestli ho máte rádi, zeptal se vás někdo, anebo vůbec dokážete říct ještě v dnešní době, mám tě rád. Někdy je to těžké, já vím, ale věřte mi, že jsou to slova, která hladí. No možná, že to zazní i dnes z vašich přání, která nám posíláte, nebo která mi budete volat. Nejprve jako vždy to mám přání, která nám přišla poštou nebo mailem, nebo přes naši stránku webovou a potom přijde čas i na vás ostatní, kteří můžete buď volat nebo psat SMSky. Já ne na začátku, tentokrát pro změnu vystřelím číslo ke mně do studia, které potom odblokuju. Bude to číslo 739 850 345. To hlavně pro ty, kteří ještě k nám nevolali a třeba zrovna dnes by chtěli tuto situaci využít. No a ti méně odvážní mohou psát buď SMSky na číslo 775 132 132 nebo e-mail živie@proglas.cz, samozřejmě, že bez háčku. No já v tuto chvíli už mám v ruce první přání. Bude putovat paní Marii Gardášové a zní: moje milá sestro, přejeme ti k tvým 90. narozeninám všechno dobré, neboť ty si to zasloužíš. Tvůj život byl naplněn prací, starostmi a těžkostmi, přesto si dovedla lásku a pomoc rozdávat potřebným. Nikdy si ani slovem, natož skutkem o žádném člověku špatně nesmýšlela, jak ty říkáš, když si občas vzpomeneš. Pán Bůh ví, co činí a dopřál mě tolik roků, že jsem to ani nečekala. Tak ať i nadále je pomoc Boží dána pro tebe i pro nás, kteří o tebe pečujeme. Srdečně sestra Zdeňka Vaňková s rodinou, tvůj syn Jožin, vnučka Barka, vnuk Petr s Eliškou a pravnučka Natálka. Paní Marie, to je krásné, 90 let, no to je požehnaný věk a je úžasné, že máte kolem sebe tolik milých lidí, kteří na vás dnes nezapomněli a posílají vám písničku. Jakou? O matko, páně.

Doznělo naše první přání a já už mám v rukou druhé. Toto přání bude k 80. narozeninám a poputuje paní Janě Miholové. Milá paní Miholová, přejeme vám k vašim kulatým narozeninám všechno nejlepší a vyprošujeme boží požehnání, ochranu a sílu Ducha Svatého. S vděčností za vlídná a moudrá slova při několika setkáních v Hrádku u Znojma i na půdě Via Petrov v Brně. Klára a Petr osol sobě. Milá paní Miholová, já k tomu ještě přidám i přání, protože se jmenujete Jana a všechny Jany dnes mají svůj den, takže to bude dvojité přání. No a co vám vaši přátelé vybrali? Tak tentokrát půjdeme do klasiky. Franz Schubert a bude to Impromptus gestur.

Bude krásné tóny klavíru. No a máme v ruce ještě jedno přání, které nám přišlo od, hned se tady podíváme, od Františka Kbelce z Valašského Meziříčí. Poslal nám dlouhý seznam, kde jsou všichni jeho blízcí, známí od května až po červenec. A protože je to dlouhé, tak jsme se rozhodli, že dnes zahrajeme tu první část těm květnovým oslavencům, kterým přeje. Píše nám k tomu takový krásný mail, já tady s ním trošku šustím. Tak milé Rádio Proglas, chtěl bych zahrát všem k svátku, k narozeninám, zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti všem lidem v domovech, v nemocnicích, všem řezníkům a lidem bez domova. František Kbelec, Valašské Meziříčí. Tak my dnes, pane Františku, popřejeme těm vašim blízkým, na které jste si vzpomněl, kteří oslavili teď nebo oslaví teď v květnu svůj svátek a narozeniny. Tak jako první je tu Sofinka, která 15.5. měla svátek Belcová, potom Marek Belec 34 let 16. května, František Belec oslavil 32 let 17. května, Monika Berková 21. května, Vladimír Belec potom je měl svátek a ještě je tu Veronika Kovářová, která bude mít nebo měla 22 let a Kateřina Kbelcová, té přeje panu Kbelec opožděně. No tak já doufám, že se nebudete zlobit, že jsme to dlouhé přání rozdělili takto na části a aspoň z toho budu mít větší radost. No a těm vašim milým, které jste vybral, tak dnes pouštíme Vlastu Rédla a s Bohem Galánečko.

To byl Vlasta Redl a písničky blízkým panu Františku Kbelcovi, pana Františka Kbelce, který oslavili v svátek a narozeniny v květnu, tak jsem se do toho zamotala. Tak no a teď tu mám jedno své osobní přání. Dnes se totiž dožívá 85 let paní Monika Matesová z Kroměříže. Paní Monika je pro mě úžasný člověk, je to takový chodící anděl. Kdykoliv přijdu do kostela a vidím ji, tak hned je ten den krásnější. Je sama, neprožila úplně jednoduchý život, přišla o rodiče za války a od té doby se tím světem protlouká, jak jen může. My ji máme v Kroměříži moc rádi a ještě na ní prozradím, že ráda sbírá obrázky nebo různé figurky, postavičky, veverek, které ji vozím z celého světa, kam se dostanu. Tak kdybyste měli něco takového hezkého, klidně mi to pošlete, určitě jí to předám. Milá Moničko, přeji ti nejen k tomu dnešnímu krásnému jubileu, k těm 85 nám, ale i k svátku, který si oslavila ve čtvrtek. A věř mi, že na světě nejsi sama. Máme tě moc rádi, já tě mám moc ráda a posílám ti písničku Madonna.

Tak to bylo moje přání. A teď se podíváme, co nám tu ještě píšete. Tak já už hledám. Tak přišla mi tady zprávička. A ta zní. Dobrý den, chtěli bychom popřát našemu spolupracovníkovi k jeho dnešním 60. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví a lásky. Přeji kolegyně z DS Mitrov, pavilon A plus B. Máme tě rádi, Jiříku. No, Jiříku, nevím sice přesně který, ale věřím, že 60 má zrovna dnes právě ten Jiří a slyší nás, které mu tyto kolegyně přejí. No, tak přemýšlela jsem, co vám pustím tak rychle a našla jsem tu takovou pěknou písničku. Co tak třeba, tohle to nemůžeme, třeba Není nám už 17? Co říkáte? Já myslím, že ta je dobrá.

A ještě mi naskočila další SMSka, která sice nikomu nepřeje, ale moc prosí o písničku od Beatles Yellow Submarine. No, proč ne? Já myslím, že ji můžeme pustit všem a můžeme si ji dokonce i zaspívat. Tak co třeba těm Janám, že bychom ji dneska věnovali? Já myslím, že Beatles je úplně super a žlutá ponorka nemá absolutně chybu.

Doznívá nám žlutá ponorka, nevím jak vy, já si tady pobrukuju, pohupuju, je to fajn muzika na dobrou náladu. No víc přání tady v rukou teď nemám, třeba ještě něco napíšete a připomínám vám číslo SMS brány 775-132-132 nebo e-mail živizavináčproglas.cz, kde ještě do 4 hodin máte hodinku na to, můžete někomu něco pěkného popřát. V každém případě, pokud chcete vybrat píseň pro toho, komu chcete blahopřát, třeba za týden nebo někdy příště, pište nám buď na adresu Radia Proglas Pelikova 2C Brno 602 00, úplně nejlepší blahopřání @proglas.cz nebo formulář na stránkách Radia. No, nyní už zapínám linku do studia číslo 739 850 345 a vy odvážní můžete volat. No, já pouštím písničku Michal Tučný, Rád se brouzdám rosou.

0: Michal Tučný nám dospíval, jak rád se brouzdá rosou. No kdo by ne, dnes ráno jsem se taky tak brouzdala na zahradě rosou. Nádherné kávu v ruce, přátelé, tuto roční období opravdu zbožňuju. Tak a v tuto chvíli už mám na telefonu další volající, nebo první volající, zatím jste mi jen psali. Dobrý den.
1: Přeji krásnou neděli. Tady Marie od Přibyslavy.
0: Dobrý den, paní Marie.
1: Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, naděje, lásky a pohody všem zaměstnancům Rádia Proglas, vám, paní Tamaro, a vaší rodině, všem, kteří teď poslouchají toto rádio, hlavně všem nemocným, smutným, osamoceným, všem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče a v hospicích, všem, kteří jsou osamělí v domovech důchodců a všem, kteří se o ně starají. Také přeji k svátku všem Janám, paní Janě Kupkové a Janě Rybázové do Prahy a dále i Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, Honzíku Krpcovi do Prahy, členům Mariánské legie v Praze, paní Evžence, Dagmar Mestekové a ostatním, Ivance Policarové do Újezdu nad Lesy, také Janu Rytířovi a jeho mamince do jižních Čech, klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě, také paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubrance nad Svitavou, paní doktorce Dvořáčkové a její rodině do Žďáru nad Sázavou, Zbyňkovi Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě, Renatě Čermákové do Kobezic, Erichovi do Kobezic a všem, kteří teď toto rádio poslouchají. Na všechny myslím v modlitbě, přeji krásné jarní dny a děkuji za vysílání Rádia Proglas, které je pro nás velkou pomocí.
0: Milá paní Marie, děkuji vám, děkuji. Opět mám ten den dnes krásnější. Vy jste takový můj další anděl tady na vlnách Proglasu. Moc ráda vás slyším i já bych vám chtěla popřát krásný den, krásný čas, spoustu toho božího požehnání a budu se zase těšit, že mi za týden zavoláte a zase rozesejete do světa tady ta vaše krásná přání pro všechny, aby se nikdo necítil sám. Mějte se moc krásně, děkuji za zavolání.
1: Naslyšenou. Také děkuji, naslyšenou.

A mně přišla další zpráva a ta zní: prosíme o písničku pro Helenku Fuchsovou ze Zábřeha k jejím 20. narozeninám. Vše jen to nejlepší, klid, pohodu, zdravíčko, boží požehnání a vše jen dobré. Rodina. Totéž přejeme i všem Janám k jejich svátku. Moc děkujeme a zdravíme i celé Radio Proglas. Opatrujte se. Děkujeme, děkujeme. To mě těší. Samozřejmě, že písničku hned Helence Fuchsové k tak krásným narozeninám pouštíme. No a mám tu teď takovou Pavlínu Jíšovou a já písnička.

to bylo přání k 20. narozeninám, no ale já hlavně nesmím zapomenout, to by byl totiž průšvih. Já nesmím zapomenout na to, že narozeniny minulý týden oslavil náš ředitel. Ano, přátelé, otec Martin Holík. Milý Martine, já bych ti touto cestou chtěla popřát za nás všechny, za celé Radio Proglas. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Spoustu radosti, dokonce řekla bych víc té radosti, než těch starostí. Není to úplně snadné řídit rádio, které vysílá bez reklam a čeká každý den na to, kdy a kolik peněz přijde, aby mohlo fungovat dál. Ale vždy stane jako fénix z popela. Tak Martine, věřím tomu, že je to proto, jak hodně se modlíš. A myslím, že mi dáte všichni za pravdu, že si písničku opravdu zaslouží. No, přemýšlela jsem, co ti pustím a zrovna tak mi tady padla do oka krásná písnička. A to je od Hany a Petra Ulrichových Pravda a láska vítězí. Tak všechno nejlepší.

Ano, já v to věřím, že láska a pravda vždy zvítězí nad lží, nad nenávistí. Přátelé milí, dobře filtrujte, co posloucháte. Myslím si, že běží kolem nás tolik těch negativních věcí, tolik pomluv, tolik doslova bych řekla až nadsti utrhání někdy, že to jsme ještě nezažili, to, co teď. A já si prostě myslím, že my si to dobro nenecháme vzít. Tak to bych si moc přála. Pojďme se ohlédnout, kdo oslavil narozeniny teď od pátku. Tak dívám se, že v pátek oslavil 65. narozeniny farář a děkan v Hustopečích, teolog a církevní právník pater Jan Nekuda. 70 let se také v pátek dožil brněnský sochař a řezbář Vladimír Matoušek, spolutvůrce sousuší svatých Cyrila a Metoděje u katedrály na Petrově. V sobotu oslavil 66. narozeniny prezident Charity Evropa, rakouský kněz Michael Landau. A 94 let se dožívají architekt profesor Miroslav Masák a historik umění profesor Petr Wittlich. No a už jsme u toho dnešního nedělního dne. 69. narozeniny dnes slaví spisovatelka, scénáristka a publicistka Tereza Boučková. 75 let se dožívá dirigent Petr Altrichter. 85. slaví americký písničkář s Nobelovou cenou za literaturu Bob Dylan. Já věřím, že Boba Dylana většinou všichni známe. No, zvláště ta starší generace, ale každý člověk, který má rád dobrou hudbu. Bob Dylan vydal nebo asi 43 alb, napsal přes 500 písní, má za sebou tisíce živých vystoupení, přičemž počínaje rokem 1988 hrál každý rok více než 100 různých koncertů. Mezi jeho koncertní publikum patřili jak vysokoškolští studenti, tak dokonce i samotný papež Jan Pavel II., a ty jeho písničky dosud přepracovalo přes 2000 různých interpretů, včetně Rolling Stones, Roda Stewarta, Stevieho Wondera, Sheryl Crow, kdo mi tak ještě napadá, Jimi Hendrix. No, pojďme si pustit i my teď jednu písničku, kterou tu taky mám připravenou. Bob Dylan.

Dospíval nám Bob Dylan a my se pojďme podívat, kdo ještě dnes slaví narozeniny. Tak třeba Vladimír Šmicr, ten dnes slaví 53 let, ano, mluvím o českém fotbalistovi, ale taky dnes svých 59 let slaví jedna dáma, řekla bych, hudební dáma, ano, Leona Machálková. Narodila se ve Zlíně, pak od roku 1991 hrála v Semaforu s Jiřím Suchým, nějakou dobu moderovala Evropu 2, no a my ji známe se spoustu muzikálů, báječných, její úžasný hlas. A já bych, když už má ty narozeniny, tak vám ji taky chtěla pustit a s takovou nádhernou písničkou Chraň Bůh ty bídné z filmu Zvoníku Matky Boží.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Jiří Schellinger a klasika Holubí dům. Víte, kdo měl ještě včera narozeniny? Když řeknu jméno Jiří Štědroň, vzpomenete si? V 70. letech patřil k nejprodávanějším československým interpretům. No a co ho asi nejvíc proslavilo, tak v roce 1969 hrál a zpíval roli prince v pohádce Popelka po boku Evy Hruškové, Ladislava Peška a Dany Medřické. Ano, byla to úplně ta první Popelka, černobílá ještě, kdo si ji pamatujete. Bylo to překrásné. No a právě Jiří Štědroň se dožil včera 84 let. Tak jsem si říkala, že si trošku zavzpomínáme, co říkáte. Vrátíme se zpátky do pohádky a písnička Ať si kde jsi. Popelka.
1: Ať si kdo jsi, tak si krásná, že se nechci na nic

0: Tak to byl rok 1965 a Valdemar Matuška s písní Kladivo. No já jenom připomínám, že kdybyste mi opravdu náhodou chtěli zavolat, tak číslo ke mně je 739 850 345. Zkuste někoho pozdravit. No a jak vidím, zatím nám lépe fungují SMSky, tak znovu opakuji i pro ty méně odvážné 775 132 132 nebo e-mail živjezavináčproglas.cz. Ještě máte čtvrt hodinky. No a my se podíváme ještě o rok dál, a to do roku 1964. A písnička si myslím do dnešní doby absolutně nejlepší. A ještě ke všemu ji miluju. Jiří Suchý. A když napovím, přišel mi k svátku gratulovat Olda.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda. A přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: a proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánů. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: A nezlobte se, já mám kytky taky ráda. Kdybyste mě viděli včera na zahradě, jak tam poletuji mezi těmi muškáty a všemi těmi kytkami, už to tam mám skoro jako prales, ale mě to prostě baví, já tam čerpám a je to úplně báječné. Fakt doporučuju všem do přírody vzít děti a ven, je to neskutečné. No a když řeknu noc kostelů, chystáte se? Tak já tu mám takovou malou pozvánku.
2: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
3: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
2: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
3: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
2: Přijďte kdykoliv během večera.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

Tak, tak, přesně, jak zpíval Jirka Korn. Jednou je líb, jednou je hůř, kdo to nezažil. Tak ti, co to zažili, tak mi dají za pravdu. Ti, co teď třeba prožívají právě nějaké své trápení, tak si z té písničky vemte ponoučení, vždycky bude zase líp. Opravdu, dívejte se pozitivně, dívejte se před sebe a hlavně vzhůru k nebi a prostě si tam pomoc, je to někdy hodně důležité. No, nám se čas pomalinku krátí, máme tu poslední dvě písničky, tak, nebo tři, tak pojďme, nezdržujme. Další krása, Mosty.

žádnej frajer, každej hraje fér. Maskovací Celty, tele z první války, trochu starý Melty, před očima dálky. Sešlapaný vzorky kanad, který prošly bláto sníh, v tornách něco ze vzpomínek, co hoří jak líh.

0: Milí posluchači, tím náš pořad blahopřání končí. Já se s vámi pro dnešek také loučím a budu se těšit opět s páteční myšlenkou na den a opět v neděli. Teď už předávám mikrofon Alence Rubášové. Naslyšenou.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Je 16 hodin, na Proglasu vám od mikrofonu hezké nedělní odpoledne přeje Alena Rubášová. Vysíláme písničky z archivu a jako první si pustíme bluesový standard z pera Johna Lee Hookera v provedení Michala Prokopa, Luboše Andršta a Jana Hrubého.

Album Sladké je žít, z nějž jsme poslouchali píseň Obelisk, přináší koncertní záznam z vystoupení Vladimíra Mišíka, houslisty Jana Hrubého a akordeonisty Rudy Hálka, natočený v prosinci 2001 v brněnském klubu Alterna. Trio zde nabízí intimní a citlivě vystavěné akustické pojetí písní z Mišíkova repertoáru, propojující folk, rock i šanzonovou poetiku. Teď ale k poslechu nabídnu kapelu Majerovy brzdové tabulky a nahrávku z roku 1989 ve složitém soukolí.

Alfou Centauri, v zajetí světelných let. Jsme odvážní básníci, snílci i klauni, a nic už nás nevrátí zpět. Co můžem víc než věřit? Věřit moc kouzlem.

Poslouchali jsme píseň Johnnyho Cashe s textem Víta Hrubýna v podání Pavla Bobka a Lídy Nopové. Dál nám zahrají Kamarádi táborových ohňů, KTO, píseň Z malého nádraží z roku 1984.

To byla Eva Martinová za doprovodu orchestru Mirko Foreta na nahrávce z roku 1966. Na závěr dnešních písniček z archivu si poslechneme píseň Jaká to nádhera v podání Štefana Margity a Evy Urbanové. Doprovází orchestr Golden Strings s dirigentem Vladimírem Popelkou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: A máme 16 hodin a 30 minut, na Proglasu nyní začínají synkopy na kanapy. V těch dnešních si představíme album Plays Monk italského souboru Coro Almost Brass. Jde o neobvykle obsazený ansámbl, který roubuje jazzovou improvizaci na zvuk dechového kvinteta, známého z klasické hudby. Hudebníci zde originálním způsobem

spôsobom interpretují skladby amerického pianisty a skladatele Thelonia Monka, jednoho z nejvýraznějších autorů moderního jazzu. Aranže připravil saxofonista Cristiano Arcelli a vedle něj v kapele hrají trumpetista Fulvio Sigurta, trombonista Massimo Morganti, hráč na tubu Glauco Benedetti a na lesní roh Giovanni Hofer. Na úvod si poslechneme skladbu I Mean You.

Posloucháme ukázky z alba Place Monk souboru Coro Almost Brass. Hudba Thelonia Monka je postavená na krátkých motivech, nečekaných pauzách a zvláštní rytmické logice. Právě tyto vlastnosti dávají hudebníkům velký prostor pro nové aranžerské přístupy. Coro Almost Brass nepřebírá Mankovy skladby doslova, ale rozebírá je na menší části a znovu skládá do nových souvislostí. Přesto zůstává charakter této hudby velmi dobře rozpoznatelný. Naše další ukázka se jmenuje Rhythm and Ink.

Na Proglasu si představujeme album Place Monk italského souboru Coro Almost Brass. Neobvyklé obsazení bez rytmické sekce umožňuje hudebníkům pracovat s barvou a dynamikou jiným způsobem než v běžných jazzových sestavách. Vedle improvizace zde důležitou roli hraje také precizní souhra a promyšlené vrstvení jednotlivých dechových nástrojů. Hudba tak působí současně hravě i velmi soustředěně. Další skladba se jmenuje Bemsha Swing.

Poslouchali jsme ukázky z alba Place Monk souboru Coro Almost Brass, který originálním způsobem připomíná hudbu Thelonia Monka a ukazuje, jak inspirativní mohou jeho skladby být i po mnoha desetiletích. Na závěr dnešních synkop na kanapy si pustíme skladbu Worry Later. Pořad pro vás připravil Milan Tesař.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.

0: Je 16 hodin 55 minut, na Proglasu začíná Charitalk. Jedná se o reprízu z roku 2024.
1: Krásný dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Leona Děnděši a vítám vás u dalšího dílu našeho Charitalku. Mým dnešním hostem je úžasná zpěvačka, herečka, také pedagožka Mezinárodní konzervatoře Praha, Jana, vlastním jménem Jana Rybníčková. Janičko, ahoj.
2: Ahoj Leonko, všichni zdravím.
1: Já jsem moc ráda, že jsi ty i přijala pozvání k nám do Charitalku, protože si myslím, že máš posluchačům toho opravdu co nabídnout. Zažila si toho neskutečně moc ve svém životě na to, že jsi mladá, krásná žena. Ty jsi totiž prožila několik let v dětském domově.
2: Ano.
1: Já zabrouzdám trošku do minulosti, protože maminka tě tam odložila s tím, že údajně pojedete někam na výlet a potom až v 9 letech se tě ujala velmi známá herečka, oblíbená Hana Čížková. A ty jsi vlastně přišla o své biologické rodiče tím, že vlastně ani nelituješ toho, že jsi o ně přišla, protože ti ten život ukázal, že umí být krásný, že není jenom takový ten černý stín, co jsi měla vlastně celou tu dobu, co jsi byla v dětském domově. Jaký to je pocit? Jaký to je? Jak se s tímto vůbec vyrovnat, poprat? Protože určitě spousty našich posluchačů zažilo něco podobného, anebo naopak mají třeba ve svém okolí někoho, kdo si prošel podobným tím, co ty.
2: Já asi, když to řeknu hloupě, to opravdu bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Mm-hmm. Takže já v tu chvíli vlastně musím říct, že je možný, že se s tím jakoby peru do dneška, protože mám sama v sobě nějaký jako problém, který se snažím řešit. Ale v tu chvíli já si pamatuju, že já jsem vlastně ani nebrečela, což je strašně zvláštní vlastně na takhle malý děcko, který přijde o rodiče ze dne na den. Mm-hmm. A měla jsem ještě nevlastního bráchu, což byla asi další moje výhoda, že kdybych vlastně do toho dětského domova šla sama, tak bych to možná brala ještě jako o to hůř, ale tím, že jsem tam měla takovou jako spojku v uvozovkách, tak to pro mě bylo maličko jednodušší a já jsem si v tu chvíli vlastně už jako malá sama v sobě řekla, že to budu brát jako, že jsem na takovém dlouhodobém dětském táboře. Mm-hmm. A tím, že já jsem se dostala do absolutně skvělého dětského domova v Dolních Počernicích, tak my jsme tam měli strašně hodný, my jsme jim říkali tety. Mm-hmm. A bylo to vždycky rozdělené na rodinky a tam těch rodinek bylo 6. A já jsem byla v rodince číslo 1. A všichni se tam k sobě chovali fakt hrozně hezky. Ale já jsem prošla vlastně na začátku, v Modřanech byl nějaký, já nevím, to byl něco jako Klokánek. A tam měla ta moje, já tomu říkám autorka, mm-hmm, ještě možnost si pro nás přijet vlastně, asi po 2 měsících. No a nastal ten den D, kdy měla třeba do 12 hodin čas jako přijet a ještě si nás vzít a nepřijela.
1: Rozmyslet se, chci ty svoje děti nebo nechci
2: ano,
1: ty svoje děti.
2: Ano, což je teda taky jako úplně úlet vlastně.
1: Nedokážu si to absolutně představit.
2: A v tu chvíli já vím, že jsem byla jako vlastně strašně smutná, ale prostě žádnej pláč. A tehdy si myslím, že se ve mně něco jako zlomilo a od té doby si myslím, jako, že jsem mnohem silnější člověk. Pak jsme samozřejmě byli ještě, což do dneška vlastně nechápu, jsme byli v diagnostickém ústavu asi 5 měsíců.
1: Ano.
2: Což vlastně tam jsou děti, které jsou kapsáři a prostě takový jako zlobivější děti, když to řeknu ano. Takhle. A bylo to tam rozdělené vlastně na holčičí patro a klučičí patro. Takže v tu chvíli vlastně my jsme s tím bráchou byli rozdělený.
1: Ano.
2: A to už bylo takový těžší, protože tam vlastně jsem měla problém i s tím, že tam byly holky i romského původu, což samozřejmě nic proti, ale vzpomínám si na to, že oni vlastně kouřili tam z okna a byl to jako strašný problém a najednou mě začalo jako přidušovat polštářem, jakože když něco řeknu, mm-hmm, tak jakože mm-hmm, bude problém a takhle. Takže já pak musela být i na samotce jeden čas. No a pak vlastně až teprve jsme se dostali do těch Dolních Počernic, kde už to bylo super.
1: Takže ty jsi si tam prošla jakousi takovou šikanou v uvozovkách.
2: Vlastně jo. Takže to pro mě bylo takový těžký, ale potom naštěstí vlastně v těch Dolních Počernicích tam už jsem byla taková jako miláček všech, jak já jsem byla taková malinká a jsem taková, že hrozně ráda mluvím a zpívám a takže já jsem tam pro všechny dělala takovou show, takže mě měli rádi a už to bylo jako fajn tam.
1: Jak dlouho jsi dětství prožila v dětském domově? Kolik let?
2: Myslím si, že to byly třeba 3 roky. Já jsem vlastně nebyla, protože já jsem hrozně dlouho žila s těma svýma rodičema. Ono se uvádí strašně často, že vlastně si mě teďko ta moje mamka Hanka Číšková vzala v 9 letech, ale ono to ve finále bylo ve 12. Protože já jsem do mých asi těch 8 let žila ještě s mojí biologickou matkou.
1: A jaký byl život s biologickou matkou do těch 8 let?
2: No, pamatuju si, že my jsme mohli být jako strašně dlouho venku a mně to vlastně nepřipadalo vůbec divný. Vlastně mi připadalo divný to, že všechny děti už jsou na večeři doma a takhle, my jsme mohli do 11, do 11:30, jako do večera běhat na tom sídlišti v Modřanech kolem baráku a všechny děcka už pomalu spaly. Ale přitom, co si vzpomínám, tak jako moje autorka,
1: ano.
2: Tak ona nebyla žádná ani alkoholička nebo feťačka. Nevím ani o tom, že bychom měli nějaký jako extra problém s financema. Takže o to divnější mi to vlastně přišlo, že vlastně ze dne na den, aniž by třeba řekla plácnu, hele, máme teďko nějaký finanční problémy, musím vás odložit sem, kde vám bude líp. Tak já bych to vlastně pochopila ve chvíli, kdyby třeba za náma chodila aspoň na návštěvu a měla ten zájem. Mhm. Ale tohle mi přišlo teda úplně jako největší vlastně taková životní zrada a je možný, že se s tím vlastně jakoby potýkám doteďka i přesto, že jako to mám vyřešený vlastně strašně, nebo aspoň mám ten pocit, ale je možný, že třeba tam někde něco je a to bude
1: A bratr lepší. Starší nebo mladší?
2: Bratr byl starší, asi o 2 roky.
1: Tuším. Takže vy jste v dětském domově vyrůstali spolu?
2: Jo, a oba jsme i úplně na stejno odcházeli, akorát každý za jinou rodinou. On za svým biologickým otcem. A babičkou vlastně, matkou mojí autorky.
1: Takže vy jste měli stejnou matku, ale každý jinýho otce.
2: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
1: A jak se stane, že ve věku teda 12 let, jak zmiňuješ, tě najednou adoptuje vlastně známá česká osobnost, herečka Hana Číšková. I není tak vlastně běžné, že by někdo adoptoval puberťáka v uvozovkách. Mm-hmm. Jo, většinou od miminka nebo od 1, 2, 3 let, ale takhle vlastně v tom pubertálním nejde dospívajícím věku.
2: Ono to bylo vlastně strašně hezký. Ona mi vyprávěla, že to bylo tak, že oni už nemohli mít další mimčo.
1: Ano.
2: Takže mamka říkala, že by si strašně vlastně přála holčičku a se spoustou jako lidma kolem sebe se bavila o tom, že by třeba pomáhala dětem v Africe nebo něco. A pak vlastně nad tím přemýšlela a říkala si, ty brďo, teď my i v Čechách máme strašně moc vlastně dětí, které potřebují pomoct. A tak jako obvolávala ty dětský domovy a vždycky mi říká jako strašně legračně, že se jí snažili vnutit prostě děcko, co třeba neslyšelo, nevidělo a takhle. Ona říkala, jako jo, já bych strašně ráda pomohla, ale já přece jenom bych radši rozvíjela, když to řeknu blbě, zdravý děcko. Že jako ona říkala, já nemám nic proti dětem, co mají nějaké postižení samozřejmě, ale přece jenom si na sebe nechce zase uplíst takový bič.
1: Tu velkou zodpovědnost.
2: Ano, ano. Takže to spíš brala jakoby z tohohle hlediska. A říkala, že potom vlastně se dovolala do těch Dolních Počernic, kde jí řekli, máme tady zrovna takovou fajn holčičku prostě a ona hrozně hezky maluje. Tak ona, jo, že teda přijede se jako na mě podívat, že si popovídáme a uvidíme, jako, že tam přeskočí nějaká jiskra nebo ne. Takže přijela dáma v bílém, přijela se svojí kamarádkou a já jsem zrovna dělala úkol z němčiny a pamatuju si, že mi vlastně řekla, jestli s ní nezajdu na palačinku a já říkám, jo, tak já byla na žrádlo, že na žrádlo mě utáhne úplně každej. Takže jsme šli, hrozně hezky jsme si povídali, vyprávěla mi o tom, že má vlastně syna, manžela, že mají doma pejska zlatýho retrievera a tak mi popisovala ten svůj život, že je teda herečka. Já babičce, když jsem volala potom, já jsem byla s jednou zpěvačkou, no úplně mimo jsem byla samozřejmě, že jo. No, takže to bylo takový strašně fajn a vlastně jsme si opravdu hrozně hezky jako povídali a padli jsme si do noty úplně okamžitě. Takže mamka se vlastně hnedka potom snažila vyřešit co nejdřív to, abych jako k ním mohla jezdit, což byl taky hrozně zdlouhavý proces. A všechny ty tety a celý dětský domov a vlastně moje biologická babička, se kterou jsem se vídala, tomu taky šla hrozně naproti, takže to bylo úplně super.
1: A proč si tě tenkrát nevzala babička?
2: Babička si mě vzít chtěla, ale ona byla v umělém spánku zrovna, když my jsme se do toho dětského domova dostali a byla tam rok a já jsem se jí snažila dovolat, protože já jsem si pamatovala, pamatuju si do dneška její telefonní číslo a vždycky jsem si ji snažila zavolat z budky, že vlastně jsme v tom dětském domově. A pak až úplně fakt po strašně dlouhé době se mi podařilo ji jako dovolat. A tak jsem jí to všechno řekla, ona nás navštěvovala vlastně oba dva. Mýho bráchu vlastně si brala jeho druhá babička a táta na víkendy a tak. A já jsem jezdila za tu svojí babičkou a ona si mě vzít chtěla, akorát vzhledem k tomu, že už to byla starší osoba a ještě ke všemu byla fakt hodně nemocná, tak jí řekli, že jí nemůžou vlastně svěřit do péče, takhle malý děcko vlastně, takže aspoň si mě brala na ty víkendy a jezdila za mnou, co mohla.
1: Ale i tak se vlastně tvoje životní karta obrátila, když se tě právě ujala herečka Hana Čížková,
2: ano.
1: Což je úplně skvělá ženská, měla jsem možnost ji několikrát poznat, abych přiblížila i našim posluchačům, protože my dvě jsme dlouholetý kamarádky, takže já tě opravdu znám od hlavy až k patě i tvůj životní příběh. A myslím si, že jsi právě i inspirací pro naše posluchače, že i když není, jak se říká, růžovo, nebo všechno sluncem zalité, tak se to může ze dne na den vlastně obrátit a změnit to člověku život. Co by si poradila našim posluchačům, jak se nepodat, jak to nevzdat v té situaci, když najednou se ocitneš v dětském domově, teď vlastně si tam byla jako malá holka do nějakých 12 let, řekneš si, ty brďo, co dál, tohle, i když se ti tam vlastně líbilo, podobně, ale pořád to byl dětský domov, o všechno se dělit, že jo, já nevím, mít společné pokojíčky, nemít tu mamku, taťku.
2: Za mě, co je asi úplně nejdůležitější, mít nějaký svůj sen, za kterým si jít. Já jsem měla obrovskou výhodu toho, že jsem už od malička věděla, že chci zpívat. Takže fakt jsem si zpívala pořád i tam, takže i kdyby plácnu tam někdo měl rád jídlo a řekl si, tak budu kuchař, budu vařit, tak prostě jít si za tím. Tam je strašně těžký to a já jsem hrozně ráda vlastně, že si mě mamka vzala a že jsem i za sebou měla tu babičku, která furt vlastně a celkově v tom dětském domově nás vedli k tomu, učte se, buďte na sebe prostě hodní, buďte celkově prostě pracovitý a tak, protože tam se fakt může hrozně jednoduše stát to, že začne to tím, že začnete trošičku mluvit prostě, pak si dáte tu první cigaretu, už tam vlastně docela v mládí, pak je to alkohol, pak je to první útěk, druhý útěk z toho dětského domova, což jsem tam taky viděla už u těch svých kamarádek, v úvozovkách, co jsem tam jakoby měla. A já jsem vlastně strašně ráda, že jsem tomuhle jako nepodlehla. Že jsem jako, já už jsem cítila na sobě, že jsem tam řekla nějaký jako sprostý slovo a tohle už jako malá a vlastně zpětně si říkám, ty brďo, jako že jsem šíleně ráda, že jsem fakt nepodlehla tady tomu a že jsem si šla za tím, co jsem chtěla, že jsem šla na konzervatoř, že jsem se učila, i přesto, že ta matematika, teda mamka se mnou měla jako šílený pekla. Ale fakt jsem věděla, co od toho života chci už jako malá, což prostě je vlastně super. A tím, že jsem se dostala do takovýhle bezvadný rodiny, kde prostě brácha je extrémně chytrý, mamka prostě pracovitá a mám okolo sebe takhle úžasný lidi, tak mě to prostě posouvalo dál a radím jenom fakt dětskám, co v tom dětském domově ještě jsou, prostě ať si jdou za svým snem a ať na sebe prostě makaj.
1: Takže nejspíš člověk musí začít u sebe a prostě chtít a být změnám otevřený a hlavně opravdu věřit si, že všechno to zlý pomine a že už bude jenom dobře.
2: To 100%.
1: Janičko, já o tobě vím, že možná je to i tvojí minulostí, co jsi si zažila, ať už s mamkou nebo s autorkou, jak tady říkáme, že do svých dnešních vlastně let občas trpíš panickou atakou.
2: Ano.
1: Myslíš si, že je to způsobený tvojí minulostí? Tím, co jsi si zažila, čím jsi prošla?
2: Je to možný. Já vlastně doteďka úplně nevím, ale řešíme to...
1: Nebo co je tím spouštěčem toho?
2: S mojí paní doktorkou.
1: Protože jsem tě vlastně zažila i v té situaci. Není to hezký pohled a bohužel dnešní doba je taková, že se s tímto setkáváme velmi často, ať už s psychickými problémy nebo právě s panickými atakami, frustracemi, depresemi a podobně. Tak jestli ti to něco spouští, nebo prostě se to objeví z ničeho nic a jak s tím pracovat?
2: Já vlastně doteďka úplně nevím, zatím to řešíme. Máme tady několik variant, kdy to může být prostě, on je to vlastně takový strach ze strachu, jo, takže je strašně těžký s tím bojovat a já jsem takový člověk, co si řekne prostě, ne, je ti dobře, bude to dobrý, přestaň tady stresovat, ale já pak vždycky volám bráchovi a on mi říká, stejně tu hlavu prostě neoblbneš, jo, takže nejvíc mi pomáhají vlastně brácha, rodina, kamarádi okolo mě, kteří to ví a já v tu chvíli se tak vždycky jako uklidním, že jako jo, oni ví, že je mi špatně prostě a teď už tepovka jede, úplný bomby. Ale bavila jsem se s mojí paní doktorkou, že je možný, že to může být tím, že vlastně už jsem v takovém věku, kdybych asi třeba mohla mít mimčo nebo něco a...
1: že si to tělo říká samo.
2: Že si to tělo říká samo a vlastně mi možná dělá maličko problém vůbec to slovo jako rodina, že já bych měla začít jako tvořit tu rodinu a mám v sobě třeba zakodovaný, jo, co když budu úplně stejná jako ta moje matka, co když to, a možná už mi to takhle šrotuje, že mi to pak vlastně může spouštět toto.
1: Takový ty vzorce z minulosti.
2: Do toho vlastně já mám problém, když ten stav mám, že mám pocit, že se vlastně nemůžu nadechnout a vlastně úplně poprvé se mi to stalo v noci, když jsem spala. Takže to jsme zase říkali, jestli to třeba není uspůsobený tím, když jsem byla v tom diagnostickém ústavu, jak mě přidušovali těm polštářem. Jo, takže to může být vlastně spojený všechno se vším a vlastně já třeba se dívám na televizi a najednou prostě nemůžu dýchat. A fakt se mi to hodně často stává prostě spíš jako večer, když jdu spát vlastně teďko naposledy, nebo nedávno jsem to měla. Zase prostě, až když jsme si šli jako lehnout a já najednou na partnera, prostě já zase nemůžu dejchat a ten začnu si rvát úplně pyžamo, že mám pocit, že jako se mi děje něco hroznýho, ale
1: a pomůže ti v tu chvíli třeba sklidnění dechu, rozdýchání se nějaký? Nebo...
2: Strašně mi pomůže. Za prvý, já mám pocit, že se vždycky udusím, takže i ta moje paní doktorka říkala vždycky nádech a když zadržíš dech a vydržíš to aspoň 10 sekund, tak se nedusíš. Takže to mi jako strašně psychicky pomáhá, takovýhle ty jako fakta, anebo říkala, že strašně pomáhá vlastně v tu chvíli jít se projít, jít si zaběhat, udělat pár dřepů, protože vlastně my na to zadechání a celkově jsme zvyklí u sportu. Takže je to hodně o tom. A teď se mi stalo vlastně, že jsem nedávno šla na manikúru a byl tam strašně divný vzduch a seděla tam paní, která tam sebou fakt jako řízla. Takže jsem mi tam dávala dohromady, že pak jsem tam seděla já a jak už jsem si řekla, aha, tady je blbý vzduch, paní sebou sekla, já sebou seknu taky. Mě v tu chvíli vlastně, já už mám pocit, že já si to kolikrát přivolávám vlastně
1: sama. Už jsi to dala do hlavy.
2: A udělalo se mi tam strašně zle, úplně jsem se začala potit, klepat a v tu chvíli jsem si sama sobě začala tam říkat, vydrž to, nic se ti neděje, vzduch tady je, všichni tady normálně dejchají, co by se ti mohlo stát. A fakt třeba za 10 minut potom jsem se jako dostala do toho klidu teprve a mohla jsem normálně fungovat. Takže myslím si, že se to nějakým způsobem dá. Samozřejmě netrápit se, takže občas si taky musím jako pomoct tabletou, ale snažím se úplně co nejmín to jde.
1: Dobře. Janičko, já o tobě vím, že ty seš i člověk, který strašně rád nezištně pomáhá. Ať už se jedná o zvířata, o lidi, o kohokoliv, tak ty seš prostě obrovský velký srdce. A vím, že jsi i v minulosti dokonce uspořádala krásný velký koncert právě na podporu dětského domova, kde jsi vyrůstala. Chceš se podobným projektům věnovat i dál?
2: Já bych vlastně hrozně ráda, akorát prostě v dnešní době je to strašně těžký, protože už tehdy vlastně já jsem do toho projektu dala vlastně mnohem víc, než se získalo ve finále a nejde to na druhou stranu na úkor toho, aby to mě zrujnovalo, takže já bych vlastně strašně ráda něco takového pořádala, ale je to opravdu v dnešní době hrozně těžký, jo, protože ty pronájmy, víš to sama, když pořádáš gospel night a všechno, co všechno to stojí, takže já samozřejmě se posnažím. A byla bych ráda, kdyby jsem nejenom dětským domovům v Dolních Počernicích, ale třeba do budoucna i nějakým ostatním dětským domovům a podobným zařízením nebo útulkům strašně ráda pomohla.
1: Tak já o tobě vím, že jsi milovnicí zvířat a když vidíš jenom, já nevím, kočku bez domova, tak prostě vezmeš krabici, vezmeš jí k sobě a najdeš jí domov. A tak podobně naposledy vlastně si pamatuju i takovou historku, kdy jsme společně jeli, tuším, z nějaké zkoušky šatu. A ty si křičela zastav, protože jsme viděli vlastně na louce psa, jak si tam házel s kočkou, která lítala vzduchem, tak jsme zastavili. Ty si vyběhla z auta, abych to přiblížila našim posluchačům. A úplně si se rozeběhla do toho pole za tím psem a jenom jsme z dálky slyšeli, slečno, utečte. A ten pes se otočil, protože volal asi majitel toho psa na toho pejska, který se za tebou rozeběh. A bylo za 5:12, kdy ty si rychle běhla zpátky do auta a ten pes tě vlastně mohl úplně rozcuchat nebo rozcupat na kusy, protože byl velmi agresivní a tak, ale ty jenom proto, že si viděla, že je tam zubožená kočka a chtěla si pomoct zachránit.
2: No, já to úplně nedávám.
1: Tak opatrně. i vy, naši posluchači,
2: tak doufám,
1: když
2: že to neslyší moje mamka tohle.
1: Tak Janička je opravdu zachraňovatel. Jani, ty jsi taky převážně skvělá zpěvačka a jsi pedagožka, pedagog zpěvu na Mezinárodní konzervatoři Praha. Jak jsi se vlastně k hudbě dostala? Pomohla ti mamka, když tě adoptovala v těch 12 letech, třeba nakopnout nějakým způsobem kariéru, anebo sama si prostě chtěla a vyšlapala si tu svoji cestičku?
2: Ono to bylo takový dost vzájemný, ale každopádně mamka s mým bráchou mi pomohly neskutečně moc. Ale vlastně tam bylo hrozně vtipný to, že oni si celou tu dobu mysleli, že si vzali holčičku z dětského domova, která pěkně maluje. Takže já vlastně jsem se dostala do té rodiny a mamka mě dala na kroužek kreslení, kde vlastně jsme zjistili, že nejsem až takový talent. Dali přede mě mísu s ovocem, a ti namaluju, já jsem namalovala želvičku a pak maminka teda pochopila, že na kroužek kreslení teda ne.
1: A kdy tě slyšela poprvé zpívat?
2: Ale pak právě jsme jeli na chatu a seděli jsme v autě, já jsem seděla úplně vzadu a tehdy frčeli hrozně Black Milk. Mm-hmm. A já jsem prostě uměla všechny ty jejich písničky.
1: Abychom přiblížili našim posluchačům, to byly dcery známých otců, ano. Od Karla Černocha, Leška Semelky a vlastně Ládi Kernla.
2: Ano.
1: Takže Tereska Kendlová, Helena Zeťová a
2: Tereza Černochová.
1: Tereza Černochová.
2: Jo, já jsem vlastně zpívala všechny ty jejich písničky a zrovna v rádiu začala hrát ta písnička. Mm-hmm. A já jsem se začala tak jako pobrukovat a brácha se otočil, protože on má hudební sluch, samozřejmě hraje výborně i na piano.
1: Ano.
2: A otočil se a říká: ty zpíváš. A já, no, tam s těma copánkama vzadu. A on, počkej, to musíme ještě jako jednou to tě slyšet. Dej ještě znova ten refrén a na taťku, ať jako stlumí trošičku to rádio. A já tam, kytky se lámu. A už jsem to tam zpívala a v tu chvíli věděli, že prostě tohle je ten směr. A oni, a baví tě to a toto? Já, jo, že mě to hrozně moc baví. No a už najednou vlastně jsme kontaktovali mamky kamarádku Evu Svobodovou, taky pedagožku ze státní konzervatoře, aby si mě poslechla, jestli teda to fakt stojí za to, nebo jestli to není jenom jako, že máme super dceru, tak hezky zpívá. Tak jim teda potvrdila, že zpívám hezky. No,
1: máte super dceru?
2: Ano, a pak jsem vlastně začala chodit na hodiny zpěvu a pak vlastně jsem se přihlásila na konzervatoř, seznámili jsme se s hudebním producentem Danem Hádlem, který mi taky pomohl.
1: Pojďme přiblížit i Daniela Hádla, který vlastně dělá třeba Daru Rollins.
2: Ano, ano. Hanku Zagorovou, Helenu Vondráčkovou, Leoše Mareše vlastně. Mm-hmm. I Evička Farná, Black Milk vlastně. On přišel z Black Milk. Mm-hmm. Takže i ten nám pomohl. A pak jsem začala tak nějak jako u něj točit vokály pro různý zpěváky a dostala jsem se na tu konzervatoř. Díky kamarádovi z konzervy jsem se seznámila s Lipem, se kterým vlastně teďko hraju úplně nejvíc.
1: Což je známý český rapper, ano.
2: Ano, a vlastně na základě toho už se nabaloval a Sebastian, Atmo Music a už pak vlastně to jelo
1: spousty dalších hudebních interpretů.
2: Všechno dohromady, no.
1: Ty jsi vystudovala konzervatoř Jaroslava Ježka. My jsme se tam teda nepotkali, protože já jsem o pár let starší, ale ty jsi vlastně už součástí pedagogického sboru několik let na Mezinárodní konzervatoři Praha. Co tě dovedlo k učení a předávat vlastně to, co ty máš za dar, ze zhora, jak já říkám, od Pána Boha, tak předáváš dál té mladší generaci?
2: Mně vlastně nikdy nenapadlo, že budu učit. Já když jsem byla na Ježkovo konzervatoři, tak jsem vždycky říkala, já stejně nebudu nikdy učit. Tak a hrozně jsem se rozmýšlela, jestli vlastně půjdu do toho páťáku, šestáku. A nakonec vlastně moje švagrová říkala, ježiš, to už zvládneš, to jsou 2 roky jako v životě. A říkám, to je pravda, tak to zkusím. No a pak vlastně jsem tak nějak jako rok točila nějaký jako CDčko, dělali jsme film a pak najednou vlastně mi zavolal jeden můj známý, že má takovou školičku a jestli bych si nevzala prostě nějaký 3 holčičky jako na zpěv. A já jsem nikdy neučila, ale tak jako proč ne, zkusit to můžu, je to
1: nikdy
2: něco novýho.
1: Nikdy.
2: Ano.
1: Člověk nemá co ztratit, můžeš vždycky jenom získat.
2: Takže jsem to vyzkoušela a vlastně jsem zjistila, že mě to hrozně baví a že mě strašně baví koukat na to, jak se ty holčičky jako posouvají a jak vlastně poslouchají každý to slovo, co ty jim dáváš, snaží se z tebe nasosat úplně to nejlepší a pak vlastně úplně nejvíc se to ve mně vyvrcholilo ve chvíli, kdy byl závěrečný koncert po tom roce a oni vlastně tak, jak vzněli v září, tak úplně neskutečně vyrostly a tu písničku zaspívali. Viděla jsem, jak si dávají pozor na to, co jim říkám a tak. A bylo to vlastně úplně super, takže jsem zjistila, že mě to vlastně hrozně baví takhle. A potom mi zavolala vlastně naše společná kamarádka a kolegyně Erika Fečová, taky zpěvačka. a nabídla mi, že hledají místo
1: pedagoga
2: zpěvu na World Music na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Takže jsem nastoupila tam a jsem tam už 7 let a jsem tam strašně spokojená.
1: Je to skvělý, naprosto souhlasím, protože také učím na té samé škole a když vlastně vidím, jak ty naše děti rostou, nebo je tam spousta vlastně i žáků třeba ze sociálně slabších rodin, a jsou to neskuteční talenti, tak jsem ráda, že vlastně my můžeme podat tu pomocnou ruku a rozvíjet ten jejich talent dál, aby šířili vlastně tu lásku tím zpěvem k tomu, čemu vlastně byli předurčení, což je naprosto skvělý. Janičko, já taky o tobě vím, že ty jsi součástí spousty hudebních projektů. Hraješ v českých muzikálech, natočila si i filmy, teď jsi součástí velkého turné Leoše Mareše.
2: Ano.
1: Co tě čeká dál, co tě nemine?
2: Tak teďko ještě vlastně tak nějak dokončujeme turné s Leošem, který bude mít vyvrcholení 1.5. v Plzni, takže to bude takový asi náš největší závěr a teďko fakt musím říct, že nám to dalo dost zabrat, že těch zastávek a přejezdů bylo fakt strašně moc. A hnedka ale na to mě už 30. navazují koncerty s Lipem, jak jsem zmiňovala.
1: Takže letní sezóna, festivaly
2: a mám tam i nějakou svatbu, kde budu zpívat solo. Takže já se na to těším.
1: Takže po hudební stránce nabito.
2: Ano.
1: Čekáte třeba nějaký nový muzikál?
2: Já jsem se teďko těšila, že budu v nějakém novém muzikálu, ale normálně to nějak nevyšlo.
1: Třeba to mělo právě svůj důvod, aby to nevyšlo, že přijde opět něco lepšího, tak jak to ve tvém životě bývá, že se ta černá karta otočí zase na tu bílou, na tu krásnou.
2: Já v to doufám.
1: A čeká tě něco určitě nádherného. Janičko, když se řekne charita, co se ti vybaví úplně jako první?
2: Vlastně pomoc těm, co to potřebují úplně nejvíc a pomoc lidem, kteří prostě jsou na spoustu věcí sami a tím pádem teďko sami na to být úplně nemusí.
1: Tak já bych tě strašně moc ráda poprosila, jestli by si mohla nějaký tvůj vzkaz od srdce šířit takhle k našim posluchačům, který právě poslouchají Charitalk teď s námi.
2: Já vám jenom všem strašně moc přeju, abyste se měli rádi, abyste byli spokojení, zdraví, šťastní a vy, co například ještě pořád jste v dětském domově nebo zažíváte nějakou těžkou životní situaci, nevzdávejte to a běžte za svým cílem a za svým snem a když budete poctiví, tak ono se vám to vrátí ve velmi dobrém.
1: Děkuji moc, tolik Jana, vlastním jménem Jana Rybníčková, zpěvačka, herečka, pedagožka Mezinárodní konzervatoře Praha a také žena, která prožila několik let v dětském domově, kde jí matka odložila s tím, že pojedou na výlet a až ve 12 letech se jí ujala herečka Hana Čížková adoptivní péčí, nabídla jí domov a toho, že přišla o své biologické rodiče, absolutně vůbec nelituje. Pořádá koncerty na podporu potřebným a je skvělým člověkem. Janičko, děkuji moc krát.
2: Já moc děkuji, Lonko.
1: Děkuji, že jste s námi vydrželi až do konce tohoto Charitalku. Byla s vámi Leona Děndějši a taky moje kamarádka, kolegyně, zpěvačka, herečka a pedagožka Jana alias Jana Rybníčková.

Máme 17 hodin 27 minut. Na Proglasu vás od mikrofonu v neděli 24. května 2026 zdraví Alena Rubášová a zahájili jsme odpolední proud písní a zpráv. Zpívali nám Nancy Vieira z Kapverd a Fred Marchins z Brazílie. Před 18. hodinou nás tradičně obohatí myšlenka na den. Tentokrát je jejím autorem papež František a jde o reprízu z roku 2023. V 18 hodin 15 minut nabídneme týdenní zpravodajský přehled slovenského vysílání Radia Vatikán. A od 18 hodin 25 minut se můžete připojit k modlitbě růžence se společenstvím Stroupska. Příjemný poslech.

Poslouchali jsme Jeruzalém Romana Hampachera. V minulém týdnu valné shromáždění OSN přijalo rezoluci o ochraně klimatu. Podporuje loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Česko jako jediný stát Evropské unie s rezolucí nesouhlasilo a středečního hlasování se zdrželo. Rezoluci valného shromáždění přivítal generální tajemník OSN Antonio Guterres. Podle něj rezoluce ukazuje, že řešení klimatické krize není politickou volbou, ale právní povinností států. Iniciativa se těší podpoře i ze strany církevních kruhů. Vatikán se již v loňském roce zapojil do řízení před Mezinárodním soudním dvorem a odkázal přitom na environmentální encykliky papeže Františka Laudato Si a Laudate Deum. Rezoluci valného shromáždění OSN předložil tichomořský ostrovní stát Vanuatu a jejím cílem je mimo jiné spravedlivé odklonění od fosilních paliv, posílení mezinárodní spolupráce a uznání škod způsobených změnou klimatu.

Poslouchali jsme kanadskou hudebnici Naomi S.V. Asociace organizací v oblasti vězeňství spustila portál provýstup.cz, který má usnadnit integraci propuštěných vězňů a snížit recidivu. Online nástroj nabízí databázi 130 organizací zaměřených na bydlení, práci či dluhové poradenství. Platforma je určena odsouzeným i odborníkům, kterým zrychlí vyhledávání pomoci a volných kapacit v regionech. Podle šéfa vězeňské služby Tomáše Hůlky je návazná péče po trestu klíčová. Projekt se nyní pilotuje ve 3 věznicích. Součástí jsou i probační programy, které po výpadku státních dotací aktuálně financuje veřejná sbírka. Ministerstvo spravedlnosti však přislíbilo řešení pro příští rok.

0: O situaci nám zpívali Zdeněk Lichnovský a Iva Z. V současnosti probíhá beatifikační proces Elišky Prečnerové, bývalé generální představené školských sester svatého Františka. Narodila se v roce 1911 v Nových Zámcích v okrese Nymburk a zemřela v roce 1993. Byla spoluzakladatelkou sekretariátu řeholních společností a podstatně se zapojila do uskutečňování liturgické reformy druhého vatikánského koncilu. Její památku připomněl na Nymbursku a Jičínsku první zahajovací ročník pouti po stopách služebnice boží sestry Elišky Prečnerové. Více ji v Proglasu popsala její organizátorka.
1: Byli jsme v Nových Zámcích, kde se narodila, potom ve Svídnici, kam chodila do školy, v Dymokurech, kde slavila první svaté přijímání, letos to bylo 105 let, a potom jsme jeli do Křince, tam laskavosti místního pana kostelníka bylo otevřeno, byli jsme v kostele, pomodlili jsme se a celá ta pouť, které bychom chtěli pokračovat, byla opravdu takovým vzdáním díků Pánu Bohu za to, že ochraňuje náš národ, naši vlast, a sestře Elišce za to, že nám svítí jako světlo na naši cestu.
0: Popsala akci sestra Zdislava Nosková, bývalá postulátorka české části beatifikačního procesu.
2: Chodila psát do puklin v Pískovci nad nenažraný město. Rozsvěcovala bilbou křídy všechny zastíněný strže, protože opravdový verše vždycky svítěj tmou, protože opravdový verše vždycky svítěj tmou. Chodil psát na kůži paneláků pod hladový kopce, utahoval černí políčený oka na povrchnost, protože v poezii se musí jít svobodně a do hloubky vždycky. V poezii se musí jít svobodně do hloubky. A vždycky v neděli

0: Hrala nám kapela Wolf Lost in the Poem. Prostor pro sdílení zkušeností, vzájemnou podporu i společné hledání odpovědí na výzvy, kterým v současnosti čelí rodiny, vytvořilo jednání rodinného svazu v bývalém kapucínském klášteře v Újezdě u Uničova. Účastníky během dvoudenního setkání navštívil delegát pro rodinu při České biskupské konferenci arcibiskup Josef Nuzík. Vyzval je, aby doprovázeli rodiny a přinášeli dál pokoj a vzájemné porozumění. Zdůraznil také, že právě víra a vztah s Bohem jsou zdrojem síly pro službu druhým. Dále pokračuje redaktor Jiří Holeček.
1: Následná diskuze se věnovala tomu, jak mohou centra pro rodinu ještě více reagovat na výzvy současnosti. Společně s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem a jeho vikářem pro pastoraci patrem Pavlem Macurou hovořili o potřebě větší otevřenosti vůči široké veřejnosti či podpoře vztahu. Účastníci zároveň hodnotili právě zakončenou kampaň Týden pro rodinu s motem Rodino pohni se. Ta letos upozorňovala nejen na výzvy pohybu pro zdraví, ale také na důležitost společně stráveného času a posilování vztahů v rodině.
0: Zástupci center současně vybrali motto příštího, již 19. ročníku Týdne pro rodinu, informuje server Církev.cz. Je jim otázka, má rodina naději?

malý milý, na zemi nepatrný. A vítr, co dole písek válí, až oči pálí, si na hoře s

0: Poslouchali jsme kapelu Pole a píseň Exupéry. Arcibiskupství olomoucké slavnostně otevřelo historickou voliéru v areálu Pavího dvora Podzámecké zahrady v Kroměříži. Po kompletní rekonstrukci, která probíhala od podzimu, se tak do svých domovů vracejí například okrasní bažanti. Podrobnosti má Jiří Gračka, mluvčí arcibiskupství.
1: Voliéra už stojí 150 let nebo nějakou takovou dobu a za tu dobu nebyla nikdy opravována nijak zásadně. Byly to spíš vždycky takové drobné opravy toho, co se zrovna na ní jaksi pokazilo. Čili ta generální oprava, opravdu celková rekonstrukce, která jim měla vrátit ten původní lesk, byla velice potřebná. Je to vlastně jedna z budov, které se v Podzámecké zahradě objevovaly v druhé polovině 19. století. V tomto období Podzámecká zahrada procházela takovým přerodem. Předtím již odpovídala stylem parku, jak ho známe v Květné zahradě, takový ten park francouzského typu s přesně nalinkovanými liniemi a upravený. A v té druhé polovině 19. století ta móda se přelila směrem spíš k tomu parku anglického typu, do takové přírodnější varianty. A součástí přerodu Podzámecké zahrady tady do této podoby byl také vznik spousty i drobnějších staveb, které ten charakter parku doplnily. Voliéra vznikla v rámci toho Pavího dvora pro chov ptactva, konkrétně teda bažantů, i když se bavíme o Pavím dvoře. Konstrukce ta byla odlita před asi 150 lety v tehdejších arcibiskupských slévárnách ve Frýdlantu nad Ostravicí.
0: Obnova voliéry je podle Jiřího Gračky součástí dlouhodobé strategie arcibiskupství vrátit Podzámecké zahradě její podobu ze druhé poloviny 19. století.
1: Už máme za sebou a loni byly otevřeny nově tři typy staveb, a sice čínský pavilon, což je taková výrazná stavba na ostrově Divokého rybníku, a také trámový pavilon, který stojí na břehu toho Divokého rybníku, a o kousek dál turecké stany na ostrově Dlouhého rybníku. Tyto opravy teda byly ukončeny, jak jsem říkal, už loni v květnu. Na podzim loňského roku jsme se pustili do dvou dalších projektů. Ta první byla právě oprava voliéry, započatá někdy v listopadu, a v podstatě ve stejnou dobu jsme se pustili do opravy rybářského pavilonu, což je oprava nákladnější, větší. Tady tato budova už se nedá označit za malou stavbu v Podzámecké zahradě, je to poměrně velký dům v rámci zahrady. Zjistili jsme poměrně nedávno, že litinový balkon tohoto pavilonu je v dost havarijním stavu, čili v nějakém zrychleném procesu jsme vyřídili všechny náležitosti, aby bylo možné ho opravovat. V tuto chvíli je balkon rozebrán a probíhá oprava. Ta práce na tom bude probíhat třeba celý letošní rok. Máme naději, že během příštího roku nebo v roce 2028 by se rybářský pavilon mohl vrátit té obnovené kráse a být vlastně znovu zpřístupněný. Snahy o opravy v Podzámecké zahradě nekončí. Souběžně probíhá projektová příprava na záchranu dalších historických prvků, mimo jiné umělých ruin, chrámku přátelství nebo třeba římské fontány.
0: Informoval na Proglasu mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.
2: Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.
0: Hodin 6:50. Jako myšlenku na den nabízíme svatodušní homílii papeže Františka. Jde o reprízu z roku 2023.

Boží slovo nám ukazuje Ducha Svatého v akci. Vidíme ho působit ve třech obdobách. Ve světě, který stvořil, v církvi a v našich srdcích. Nejprve ve světě, který stvořil, ve stvoření. Duch Svatý působí od samého počátku. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvoření. Modlíme se v Žalmu 104. Svatý Bazil napsal, pokusíte-li se odejmout ducha ze stvoření, všechny věci se promíchají a jejich život se ukáže bez zákona, bez řádu. To je úloha ducha. Je to on, kdo na počátku a ve všech dobách uvádí stvořené skutečnosti z nepořádku do řádu, z rozptýlení do soudržnosti, ze zmatku do harmonie. Za druhé, v církvi. Kromě stvoření ho vidíme působit i v církvi, počínaje dnem letnic. Všimněme si však, že duch nezačíná církev tím, že dává společenství pokyny a pravidla, ale tím, že sestupuje na každého z apoštolů. Každý dostává zvláštní milosti a různá charizmata. Celá tato pluralita různých darů by mohla způsobit zmatek, ale duch, stejně jako ve stvoření, právě z plurality rád vytváří harmonii. Jak nám řekl svatý Pavel, je mnoho různých darů, ale jen jeden duch. Všichni jsme totiž byli pokřtěni jedním duchem v jedno tělo. Vidět každého bratra a sestru ve víře jako součást téhož těla, k němuž patřím, to je harmonický pohled ducha, to je cesta, kterou nám ukazuje. A současná synoda je a musí být cestou podle ducha, ne parlamentem, který si nárokuje práva a potřeby podle světské agendy, ale příležitostí být poslušnými dechu ducha. A kráčejme společně, protože duch, stejně jako o letnicích, rád sestoupuje, když jsou všichni pohromadě. Ano, aby se ukázal světu, vybral si čas a místo, kdy jsou všichni pohromadě. Boží lid, aby byl naplněn duchem, musí tedy chodit společně, tvořit synodu. Tak se v církvi obnovuje harmonie. Společným putováním s duchem uprostřed. Bratři a sestry, budujme v církvi harmonii. A konečně v našich srdcích. Tam vytváří Duch Svatý harmonii. Vidíme to v evangeliu, kde Ježíš o velikonočním večeru dechne na učedníky a říká, přijměte Ducha Svatého. Dává ho s přesným cílem odpustit hříchy, to znamená smířit duše, harmonizovat srdce rozervaná zlem, roztříštěná ranami, zlomená vinou. Jedině duch přináší do srdce harmonii, neboť je to on, kdo vytváří důvěrnost s Bohem. Ptejme se sami sebe. Jsem poddajný harmonii ducha? Je můj způsob prožívání víry poddajný duchu, nebo je tvrdohlavý? Odpouštím? Duchu svatý, duchu Ježíšův a otcův, nevyčerpatelný zdroj harmonie, tobě svěřujeme svět, tobě zasvěcujeme církev a svá srdce. Přijď, duchu stvořiteli, harmonie lidstva, obnov tvář země. Přijď, dare darů, harmonie církve, spoj nás s tebou. Přijď, duchu odpuštění, harmonie srdce, proměň nás, jak ty sám umíš, skrze Marii.

Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.

0: věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncím Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: První desátek slavného ružence, Ježíš, který vstal z mrtvých. V tomto desátku prosíme o přímluvu za dary Ducha Svatého pro děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, a za ty, kteří se připravují na svátost biřmování. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná,

0: Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Druhý desátek slavného růžence Ježíš, který na nebe vstoupil. V tomto desátku prosíme o dary Ducha Svatého pro maturanty a za všechny studenty, kteří skládají zkoušky. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Třetí desátek slavného ružence. Ježíš, který Ducha Svatého seslal. V tomto desátku prosíme o přímluvu za dary Ducha Svatého pro naše rodiny. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Čtvrtý desátek slavného růžence, Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal. V tomto desátku prosíme o dary Ducha Svatého pro státníky a pro ty, kteří rozhodují o situaci ve světě. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Pátý desátek slavného růžence, Ježíš, který tě v nebi korunoval. V tomto desátku děkujeme za všechny dary, které jsme od Ducha Svatého obdrželi. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení,
1: ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, kajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria.
4: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
5: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
4: Modleme se.
6: Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
4: Modlitba na úmysl svatého Otce.
7: Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
1: ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, k synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
8: Modlitba za mír ve světě. Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině a všude, kde se válčí. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
8: Svatá Barboro, pomocnice v nouzi,
9: oroduj za nás.
8: Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války,
9: oroduj za nás.
8: Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny,
9: oroduj za nás.
8: Svatý Mikuláši, patrone Ruska,
9: oroduj za nás.
8: Svatý Vladimíre, patrone Ruska a Ukrajiny a patrone prezidentů Putina a Zelenského,
9: oroduj za nás.
8: Svatý Jiří, patrone Gruzie,
9: oroduj za nás.
8: Svatý Josafate, patrone jednoty východních křesťanů,
9: oroduj za nás.
8: Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy,
9: orodujte za nás.
8: Svatý Václave, patrone míru,
9: oroduj za nás.
8: Maria, Matko Boží a Královno míru,
9: oroduj za nás.
8: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: Amen.
4: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
0: Amen.
4: Bratři a sestry, děkujeme vám za společenství modlitby slavného růžence a přejeme vám příjemný zbytek dnešního svatodušního večera.

Na Proglasu zveme dneska všechny školáky, předškoláky a klidně i poškoláky na návštěvu do školy pohádkového kouzlení, kde by se nám líbilo určitě všem. Čeká nás první část z knihy Lenky Rožnovské. Má název Nepovedené kouzlo.

0: Napadlo vás už někdy, že i pohádkové bytosti mají děti, které musí chodit do školy? Co se v té škole asi učí? Matematiku? Psaní? Tělocvik? To určitě také, ale hlavně se to učí kouzlit a čarovat. A proto chodí do školy moc rádi. Nebo také možná proto, že po každé hodině učení mají 2 hodiny přestávku a čeká je i kouzelný oběd. Pojďme se na ně právě teď podívat. Mají úplně první hodinu.
1: Moji malí kouzelníci.
0: Začal svou první vyučovací hodinu pan učitel Čáry Rád.
1: Vítám vás v kouzelné škole, kde se naučíte kouzelnickému řemeslu.
0: Pan učitel Čáry Rád se odmlčel a láskyplně pohlédl na své nové žáčky. Byl zvědavý, jaký na ně udělal dojem. Ano, byl spokojen. Všechny děti, které do jeho třídy letos poprvé nastoupily, na něho hleděly s velikým očekáváním v očích. Všechny děti, i sourozenci Medovník a Marlenka Perníkovi, kteří se svou babičkou obývají Perníkovou chaloupku. I Honzička Peciválová, jejíž otec je ten slavný líný Honza z pohádky. I Vodomila Hastrmánková, co tak miluje vodu, ostatně stejně jako její táta Hastrmánek a máma Hastrmánková. I Tónin Halekal, co rád zpívá v lese, ba i Davaj sem všechno ber, jeho tatínek měl tu smůlu, že se v mládí moc dobře neučil a tak se musel dát na loupežnické řemeslo. Dokonce i jeho dcera Karolínka Čáry Rádová, která má to štěstí, že je dcerou pana učitele. A někteří se i usmívají.

0: A je. Ba ne, Karolínka se na pana učitele neusmívá. Sama sedí v poslední lavici, klopí oči, na čele má varhánky chmur. Karolínka nechce být žačkou svého tatínka, neboť je jí jasné, že na ní bude tatínek přísný a nedá jí nic zadarmo. Pan učitel čáry rád na Karolínku povzbudivě mrkl. Karolínka se ale ještě víc zakabonila. Tatínek, tedy pan učitel čáry rád, se poškrábal za uchem. Přemýšlel, jak to udělat, aby i Karolínka byla ve škole spokojená. Aha, už to má. Vždyť Karolínka touží po kočce. Napadlo ho. A proč ne? Všechny kouzelnice i kouzelníci mají kočku nebo kocoura. Pan učitel čáry rád tleskl do dlaní.
1: Děti, dávejte pozor, naučím vás kočičí kouzlo.
0: Ve třídě to zašumělo, ba i Karolínka zvedla oči. Pan učitel pokračoval.
1: Vezměte si pastelku, kterou nejraději kreslíte.
0: Medovník a Marlenka Perníkovi si vybrali hnědou a bílou pastelku. Hnědá je jako medový perník, bílá je jako sladká poleva. Honzička Peciválová držela červenou pastelku, neboť ráda ležela na vyhřáté peci a vyhřátá pec je jako rudý oheň. Vodomila Hastrmánková v okamžiku vytáhla z pouzdra modrou pastelku, protože modrá je barva vody. Tónin Halekal je v lese jako doma, proto si na stůl položil pastelku zelenou. Davajsova oblíbená pastelka je černá. Vždyť černá je barva jeho vlasů i očí. A jakou pak pastelku si vybrala Karolínka? Karolínka si nevybrala žádnou. Nazlobeně popadla tušku a strčila si ji za ucho. Šedou tušku, stejně šedivou, jako byla její nálada. Pan učitel čáry rád začal vysvětlovat kouzlo a ukázal na krabičku s kličkou.
1: Toto je kouzelné ořezávátko. Do díry strčíte pastelku, zatočíte kličkou a řeknete kouzelnou formuli. Pozor, předvedu.
0: Čáry rád vložil do ořezávátka duhovou pastelku, na kterou byl náležitě pyšný, neboť ji dostal darem od kouzelníka Cákbarváka. A pěkně nahlas, aby všechny děti slyšeli, přednesl.
1: Točí se točí kovová klička, sejdi mi z očí, proměň se na mazlíčka.
0: Z jedné strany ořezávátka trčela duhová pastelka, z druhé strany vylézal sedmibarevný kocour. Ještě pár otáček kličkou, 1, 2, 3 a kocour je celý.
2: Mňouk?
0: Protáhl si hřbet a skočil na učitelský stůl. Zašumělo třídou a děti se hnali k ořezávátku. Jindy vzorní sourozenci Perníkovi se tlačili, pošťuchovali a předháněli, kdo z nich bude svou pastelku ořezávat dřív. A že se neustále v ořezávátku střídala hnědá a bílá pastelka, vykouzlilo ořezávátko kočku a kocoura. Kočka měla bílé tělíčko a hnědé tlapky i ocásek, zatímco kocourek to měl obráceně. Hnědé tělíčko s bílými tlapkami a ocáskem. Pak už to šlo ráz na ráz. Honzičce se podařilo vystrouhat z červené pastelky rezavou kočku se zelenýma očima. Vodomilčin kocourek byl jako klubíčko modré vlny. Zelené Tóninovo kotě mělo drobet delší uši. A Davajsem měl černého kocoura s dlouhými chlupy.
1: A teď ty, Karolínko, držím ti palce, aby se ti kouzlo povedlo.
0: Vyzval tatínek Karolínku. Karolínka vložila do strouhátka tušku, rychle točila kličkou a ještě rychleji mumlala.
2: Oč, oči, ová, ička, dičiň se mi zlíčka.
0: Z kouzelného strouhátka nevylezl kocourek ani kočička. Vyskočila z něho myš, šedá jako šedá tuška a rychlá jako Karolínčino zaříkávání. Pištěla myš. Pištěly holky kouzelnice.
3: A chytej!
0: Křičeli kluci kouzelníci a snažili se myšku lapit. Medovník ji lákal na kus perníku. Tónin po ní házel botu a Davajsem chtěl myš chytit do pytlíku od svačiny. Ale myška se nedala. Kličkovala mezi dětmi, jen to svištělo. Ocáskem zametala jako při velikém úklidu. Když myšku nechytili děti, do boje nastoupili kočičí mazlíčci. Myš obklíčili. Honem, honem, myško, uteč! Ale kam? Ať se myška podívala dopředu, dozadu, vlevo, vpravo, všude byla nějaká kočka. A už se kočky přibližují. Už jí jedna z nich chňapne. Karolínce se zastavilo srdíčko. S myškou je ámen. Tatínek Čáry rád vycítil zoufalství své dcery a tak potichu poslal myšce pomocné kouzlo. Mávl svou kouzelnou hůlkou a zašeptal.
1: Unisono štěkanisono.
0: Najednou se myška přestala bát, za krkem se jí zježily chloupky a po psím způsobu vyštěkla. Vylekaly se kočky a byly ty tam. Marlenčina bílá kočka s hnědými tlapkami a hnědým ocáskem se strachy schovala pod lavici. Hnědý kocourek s bílými tlapkami a bílým ocáskem zalezl do aktovky kluka medovníka. Vodomilčin modrý kocourek se skutálel pod skříň. Rezavá kočka Honzičky Peciválové převrhla květináč a jako krtek se zahrabala do vysypané hlíny. Hale kalovo zelené kotě se nasoukalo do kalamáře se zeleným inkoustem a kočičí černochlupáč skočil svému pánovi do vlasů.
4: Nebojte se, vždyť je to jen malá myška, která trošku vrčí a štěká,
0: řekla Karolínka, neboť jí bylo líto, že svou zbrklostí a naštváním pokazila své první kouzlo. Děti přešel strach. Kluci kouzelníci si myšku pohladili. I kouzelnické holky se osmělily a myšku si zblízka prohlédly. Duhový kocour pana učitele vytáhl kočičí zbabělce z jejich úkrytů a nespokojeně zamňoukal. No řekněte, kdo to kdy viděl, aby se kočky bály malé myšky. Ale třeba si na ni zvyknou. Možná už zítra.

První kapitolu z knížky Lenky Rožnovské Škola pohádkového kouzlení, kterou vydala Grada v roce 2013, vám četli Marcela Kopecká, Dušan Baur, Markétka Růžičková, Vašek Ambroš, Krištof Doležal, Natálie Kosíková, Jan Můčka, Dan Šebek a Anna Bílková. Režijně a technicky spolupracovali Adriana Růžičková, Pavel Kunčar a Irena Kintrová. Zítra večer uslyšíme, proč měli v pohádkové škole třídu plnou žabek a žabáků. Ale teď už je tu pro vás krátká písnička.

Tak já vám moc přeju, děti, aby vaše rodiče byli vždycky v pořádku a teď už se pojďme společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, uzavírám další týden. Patří ti za něj dík, ochraňuješ každého člověka a dáváš nám všem sílu jít za tebou. Prosíme tě, pomoz nám, abychom na tebe nikdy nezapomněli. Amen. A teď už, holky a kluci, hubky šupky do postýlek. Dávejte na sebe pozor a dobrou noc.

0: Posloucháte Proglas a posluchačskou hitparádu. Jejím aktuálním kolem s pořadovým číslem 1523 vás bude provázet Milan Tesař. Uslyšíte tři písně na novinkových pozicích a 9 skladeb, které postoupily díky vašim hlasům z minulého kola. Pozvu vás na řadu koncertů i k poslechu našich hudebních pořadů. Představím nová alba a nabídnu novou anketní otázku. Teď je na řadě první soutěžní píseň. Trampskou skupinu Mňau Mňau Band založili manželé Saša a Ladislav Niklíčkovi s kolegy, které můžete znát z kapel Choroš a Isara. Jako Mňau Mňau Band nedávno vydali první album s názvem Vcuc a z něj vám představují na 12. místě blues o orientačním běhu.
1: V pěsti tisklu vsteky skřehlý dlaně. Laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U 9. kontroly pak vybavím si maně. Čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu. A to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu, prej. Pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda. S buzelou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a taky Erbenovic, Jáňu, to prej vcuclo.

svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na týž

Na cesty do Asie se vás v minulé anketní otázce ptal kolega Joška Javůrek. Asi nejvíc asijských zářezů má posluchač René, který napsal: v Asii jsem byl několikrát, Srí Lanka, Spojené arabské Emiráty a indonéské Bali. O prázdninách se chystáme na poznávací zájezd do Thajska, takže evidentně se mi, respektive rodině, Asie líbí. Nejkrásnější asi byly ostrovy Bali a Ceylon, příroda, pevniny i moře, vlastně Indický oceán. Já Renému moc děkuji. Sám jsem letos v únoru strávil 2 týdny v Japonsku a moc se mi tam líbilo. Ostatně přednedávnem jsem měl dokonce o Japonsku cestovatelskou přednášku v Opavě. Jinak jsem navštívil blízké země na pomezí Evropy a Asie, konkrétně Turecko a Gruzii. A měl jsem také zajímavou nabídku na návštěvu Indie, ale bylo to letos ve stejném termínu jako Japonsko, tak jsem to prozatím odložil. Změníme téma. Hudební knihovnička je námět nejbližšího vydání týdeníku Slyšte lidé v sobotu 23. května. V pořadu budu listovat knihami o hudbě a představím vám mimo jiné knižní rozhovor s písničkářem Petrem Linhartem. Kniha se jmenuje Autobus do Sudet a obsahuje stejnojmenné CD s raritními nahrávkami Petra Linharta. Jednu z nich vám nabídnu na 11. místě. Je z roku 2003. Jmenuje se Železniční most a je to vlastně demo nahrávka skladby, kterou o rok později nahrála Linhartova skupina Majerovy brzdové tabulky.

miláčku za to zvíře, aby mi hlavou kopity. Miláčku za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou očima hraje na city. Lovci jdou nad kraj.

Petr Linhardt se nám představil v archivní nahrávce z roku 2003, tedy z doby ještě před natočením svého prvního sólového alba Sudéta. Píseň Železniční most vyšla jako příloha knihy Autobus do Sudet. Ovšem Petr Linhardt už na začátku června vydá také úplně nové album s názvem Šénau. Novinku nazvanou Samoty vydá v červnu slovenské duo Hmlisto. Album s názvem Je později, než si myslíš, vydal písničkář Filip Pýcha. Své první album natočil Aleš Petržela, vítěz Porty z roku 2017. Doporučuji také album Kousek za městem olomouckého písničkáře Semiše. Céline Bossy, francouzská zpěvačka usazená na Valašsku, má album Ma vie en chanson. Pražská kapela Na boso vydala album Nahmatat na duši klid. Své první album vydává také Julie Goetz, hudebnice, která dříve vystupovala pod přezdívkou Žilí. Ve Finsku vyšlo nové společné album akordeonistky Marie Kalaniemi a pianisty Tima Alakota. Tyly nazvané Margondima. A doporučím také album The Road Is Never Easy skupiny BCUC z Jižní Afriky. Na 10. místě se nám představí 3 zpívající herci ve společné mezinárodní písni. Autory skladby Hej horo divoká jsou Šimon Bylina a Robin Schenk.

to byli ve společné písni zpívající herci Šimon Bylina, Robin Schenk a Richard Autner. Před nimi nám zpíval Petr Linhardt a v úvodu skupina Mňau Mňau Band. Posloucháte Hitparádu na Proglasu a já se vracím k naší asijské anketě. Posluchač Petr napsal, cesta do Asie mě nějak zvlášť neláká a proto jsem tam ještě nikdy nebyl. Pokud bych si však měl vybrat, navštívil bych Japonsko nebo státy bývalého Sovětského svazu. Roman Dostál, Utiš nás a 9. místo.

0: Posluchač Ondřej napsal, pokud jde o cestování, Asie ani jiná exotika mě fakt neláká. Nejradši mám české hory, případně některé evropské země, hlavně ty blízké. Já i Ondřejovi moc děkuji za odpověď. My se teď ovšem podíváme do Tokia a také do Zlína. Zlínská skupina Tokio a píseň Na nebi četná znamení, tentokrát na 8. místě.
1: Na nebi četná znamení a poletují draci, mi pod peřinou lapení, jak na mršinu raci. A cítím, jak mi dochází dech a kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu, a když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím, a

plocha a tělo mé se kymácí, jak moa i socha. Už vím, že náš sobný den se stal, že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

zastavil, nečeká. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokej. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryl třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal,

Posluchačka Tereza napsala: v Asii jsem ještě nikdy nebyla. Mým velkým snem by bylo Japonsko. Ráda bych se podívala i do Turecka, které je na pomezí, a to věřím, že se mi jednou povede. Když jsem byla malá, představovala jsem si, jak putuje Efendi Karaben Nemsi divokým Kurdistánem a Orientem. A na takovou cestu napříč státy bych se vydala hned, kdyby to dnes nebylo tak nebezpečné. Proto bych si teď hlavně přála, aby bylo v zemích celého světa bezpečno, a to zejména pro jejich obyvatele. Já moc děkuji za příspěvek do ankety. V písni Beťar dívka skupiny Hrdza se cestuje pouze za Dunaj, ale i to stojí za to 7. místo.

Zvu vás na hudební akce. Koncert 3 pěveckých sborů se koná 23. května od 17 hodin na Uhlířském vrchu u Bruntálu. Účinkují smíšený pěvecký sbor Bruntál, pěvecký sbor Vrbna pod Pradědem a Vox Montana Rýmařov. V pražském Lucerna Music Baru vystoupí v neděli 24. května jamajské skupiny The Abyssinians a Lone Ranger. Benžista David Benda se skupinou Sebastelar vystoupí 25. května v Brně u Kouřícího králíka a 26. května v Zelenáčově šopě ve Zlíně. Izraelský trumpetista Itamar Borochov bude hrát 1. června v klubu Jazz Dog v Praze. Skupina Spolektiv zahraje 5. června v Havlíčkově Brodě, 12. června v Nové Cerekvi a 20. června v Milevsku. Folková skupina Jen tak tak hraje 6. června v Českých Budějovicích v rámci festovní evangelické neděle. Dále 20. června má koncert ve Veselí nad Lužnicí a 26. června v Dačicích. Festival Respekt se koná na ostrově Štvanice v Praze 13. a 14. června. Vystoupí na něm například kurdská zpěvačka Meral Polat, The Zavose Queens z Tanzánie nebo mezinárodní africká skupina Gitary Baro. V kapli v Nesvačilce na Brněnsku se 14. června koná benefiční koncert na podporu výstavby Varhan. Zahrají Beata Bocek, Barbora Ši, Jan Běťák nebo Lilium Liste. V klubu Jazz Dog v Praze má 16. a 17. června dva koncerty Michal Pavlíček. Dále zde 5. července vystoupí Sisa Feher se skupinou Mamatus a 15. července americká skupina The Bad Plus. Dvoudenní festival Hluboká Folkfest se koná 19. a 20. června v Hluboké nad Vltavou. Zahrají například Jan Nedvěd mladší a příbuzní, Radúza, Malina Brothers, Bonsai číslo 3, René Souček nebo The Folks. V Čerčanech u Benešova zahraje 25. června folková skupina Cihelna a spol. 6. je v hitparádě Vladimír Merta a píseň Nedotýkati se.

Hvězdy mizí od tmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

Posluchač Pavel napsal, mou zahraniční zemí srdce je Arménie, kde jsem byl vícekrát a pořádal jsem o ní i přednášky a obecně řekněme region Kavkazu. Před týdnem jsem se vrátil z Kazachstánu, tedy ze srdce centrální Asie, ale postsovětský prostor je velmi podobný a mám jej velmi rád. Byl jsem i na Tchajvanu, který beru jako opravdovou Asii. I Tchajvan byl skvělý, jen se bojím, že jeho čas se krátí vzhledem k současné geopolitické situaci ve stylu silnější bere. Já i Pavlovi děkuji za příspěvek. Je vlastně burcující, že už druhá odpověď na anketní otázku reaguje na současnou situaci ve světě, která není růžová. Poslední vagón, poutník a páté místo.

Hitparádu dnes zahájila skupina Mňau Mňau Band a píseň Blues o orientačním běhu. V rámci naší ankety se vás teď ptám na jakýkoliv vtipný nebo zajímavý zážitek s během, ať už orientačním, závodním, relaxačním nebo jakýmkoliv jiným, od dobíhání na autobus až třeba po běh maratonu. V písni Na čtvrtém místě se běhat nebude. Bude se tam chodit, nebo přesněji vcházet, a to dokonce něžně, tedy vlastně nebude. Už jsem se do toho zamotal, a tak tedy Roman Hampachr a Nevcházej něžně, 4.

Z vás, kdo jste se zapojili do ankety, jsem vylosoval Vratislava z Brna, který napsal: jsem rád, že jsem měl možnost navštívit Japonsko. V Japonsku jsem byl celkem 4x, 2x v létě, 2x v zimě. Pracovně s Národním divadlem jako osvětlovač, s operou a ku podivu i s baletem. Procestovali jsme Japonsko od severu po jih. Bylo to náročné, ale nádherné, takže nedávné fotografie z cesty Milana Tesaře mi vše oživily a vrátili trochu v čase. Já děkuji Vratislavovi a jsem rád, že jsem měl možnost mu takto připomenout jeho cesty. Japonsko je opravdu krásná a inspirativní země. Vratislavovi nechám k vyzvednutí v rádiu dárek. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Jitku Jelínkovou z Karlových Varů, které také pošlu balíček CD. Třetí místo, skupina Za koncem z Beskyd a Beskydy.

co pro vás chystáme. V pátek 22. května si v pořadu Jak se vám líbí představíme čínské hudební vydavatelství Sea of Wood. Na pondělí 25. května chystáme rozhovor s kapelou Random Choices. V úterý u nás ve studiu vystoupí živě slovenská vokální skupina Sila. Na první ročník Múza Festu vás pozveme 27. května, tedy ve středu. A ve čtvrtek 28. května bude kytarista Libor Šmoldas představovat své nové album Sorry Miles. Na příští pátek 29. května vás pak zveme k nám do rádia na Pelikovu 2C v Brně v rámci Noci kostelů. Druhé místo hitparády Beata Bocek a Zelené zase vám.

0: Zvu vás ještě na koncerty v Brně v parku Lužánky. Se od 22. do 24. května koná Ponava Fest. Vystoupí na něm například Dunaj s Janou Vébrovou, řecká zpěvačka Savina Janatu nebo Martina Trchová. B-side band bude slavit 20 let 26. května v Metro Music Baru v Brně. Zapomněl jsem, představí své nové album 26. května v brněnském kabinetu Muse. Tam dále hraje 27. května Post Hudba a 29. května Bratři Orfové. Skupiny Terrible Twos a Živé květy zahrají 28. května ve Staré pekárně v Brně. Folková skupina Kain da Bret má koncert v pátek 29. května v klubu Alva v Praze na Vinohradech. Skupina Něco si přeji vystoupí 30. května v jazzbaru U kouřícího králíka v Brně. Jiří Plocek představí 4. června v klubu Leitnerova v Brně svou novou knihu Zápisky potulného lidopisce z ciziny. Festival Valašský špalíček se koná od 17. do 20. června ve Valašském Meziříčí. Hlavní hvězdou bude Glenn Hansard. Dále na festivalu vystoupí například SBB z Polska, společný projekt skupin Hradišťan a Javory Beat, Vladimír Merta, Dáša Voňková, Pavol Malovič a další. V amfiteátru na Kraví hoře v Brně má 19. června koncert Vlasta Redl. Festival Prague Sounds, který bude probíhat na různých místech v Praze v listopadu, zveřejnil program. Letos na něm vystoupí například Hiromi z Japonska, Lenka Dusilová z Varhanicí Katou nebo Anuška Shankar. A teď už vítěz hitparády. Stejně jako minulé a předminulé jsou první žamboši z písní Skrýš.
1: Obejmi mě.

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, ať se nebojí, jen musí počkat, tak raději nečekají.

0: napsal posluchač Jiří. Moc se mi líbilo vydání týdenníku Slyšte lidé věnované vokální hudbě. Poslouchám jej už po několikáté. Tohle se vám opravdu povedlo. Já moc děkuji a prosím i vás ostatní, budu rád za reakce na naše konkrétní hudební pořady. Do tohoto kola hitparády nepostoupili Terrible Twos, Yiddish Glory a Igor Orozovič. Tady je přehled všech soutěžních písní.
1: Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k...
0: 12. místo skupina Mňau Mňau Band a blues o orientačním běhu.

0: božská.
1: Tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava. A země nemá rotaci, je bezbarvá a plochá.
2: Osmička Tokio, na nebi četná znamení.
1: Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

První místo Žamboši, Skrýš. Hitparádu pro vás připravil Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka. Hlasujte e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada.

0: Třetí větev salesiánské rodiny založil v roce 1876 svatý Jan Bosco. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi. Řeč je o sdružení salesiánů spolupracovníků, které dnes před kostelem představíme. Od mikrofonu vás zdraví Adéla Šimoníková a mou milou povinností je přivítat Petra Janžuru, který od roku 2024 působí jako koordinátor sdružení salesiánů spolupracovníků. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobří počtáři už z úvodu zjistili, že salesiáni spolupracovníci letos slaví 150 let. Pojďme se ale vrátit na úplný začátek. Co vedlo ke vzniku sdružení?
1: Celkem logická úvaha. Don Bosco od začátku vnímal svoje okolí, lidi, kteří s ním spolupracovali, jako rovnocenní spolupracovníky. A protože se to jeho dílo poměrně rychle šířilo, tak se poohlídnul po lidech, kteří by mu pomáhali. A jak možná někteří tuší, tak Don Bosco měl na srdci především duchovní ukotvení mladých lidí. A jak jsem se dozvěděl z materiálu slovenských spolupracovníků, tak vlastně jedni z prvních spolupracovníků Dona Bosca byli mladí zbožní mužové, kteří mu pomáhali při katechezi a při výuce náboženství a při duchovním vedení kluků. Samozřejmě ale to dílo potřebovalo i praktickou spolupráci a tak se k němu přidávali dobrovolníci a lidi, kteří se mu snažili nějak prospět.
0: Proč bylo pro Dona Bosca důležité, aby do jeho poslání zapojoval i ty v uvozovkách obyčejné lidi?
1: No, protože sám na to nestačil. A vemme si, jak vypadala ta doba. Byla revoluce v tehdejší společnosti, byla velká sociální krize, klerikalismus byl na vzestupu a Don Bosco potřeboval lidi ze společnosti, aby ty kluky uměl oslovit přirozenou cestou. A jako jeden z prvních říkal, že svatost se dá získat i ve společnosti, nejen v klášteře.
0: Jaké byly ty začátky salesiánů spolupracovníků u nás v Česku?
1: My slavíme 150 let od založení spolupracovníků Donem Boscem v Turíně. U nás byly první sliby přesně před 50 roky. Manželé Schröterovi tehdy ještě tajně skládali svoje sliby. Potom následovalo v roce 1980 skládání slibů asi 4 párů. A v 80. letech byl veliký rozmach a zhruba 200 lidí složilo sliby ještě před revolucí. Po revoluci byla další druhá vlna, kdy přišlo řada spolupracovníků a v dnešní době je počet spolupracovníků zhruba pod číslem 700.
0: Které původní myšlenky zůstaly živé i dodnes a co se naopak muselo přizpůsobit nové době? Jak se to vlastně vyvíjelo? Nebo vlastně všechno možná i zůstalo stejné? Zajímalo by mě, jakým vývojem si tedy sdružení salesiánů spolupracovníků prošlo.
1: Já vám uvedu takový příklad. Naše sdružení se nejdříve jmenovalo ASC, to znamená Spolupracovníci Dona Bosca. Zhruba v 80. letech se název změnil a jmenujeme se Salesiáni Spolupracovníci Dona Bosca. A v současné době se jmenujeme Spolupracovníci a Spolupracovnice Dona Bosca, kdy se trošku vyvážil ten gender. Co tím chci říct, že od začátku především Don Bosco nás vnímal jako rovnocenní spolupracovníky. Ale je možné, že nás někteří salesiáni nevnímali úplně rovnoceně, ale to se právě narovnalo tím označením Salesiáni Dona Bosca. My splňujeme v salesiánské rodině rovnocenný úkoly na své úrovně jako salesiáni, jako sestry a jako další větve.
0: Takže rovnocenný všechny tři větve.
1: Ano.
0: Z historie se přesouváme do současnosti. Kdo dnes nejčastěji vstupuje mezi salesiány spolupracovníky? Je toto sdružení otevřené všem nebo jsou tam nějaké podmínky?
1: Sdružení je otevřené víceméně všem. Samozřejmě jsme křesťani, takže to je jeden z limitů, ale i tak se nebráníme vlastně komukoliv, protože jedna věc je složit sliby, tedy projít nějakou formací, ale druhá věc je přátelství, vztahy. Takže pro nás jsou přátelé i lidi, kteří nechodí do kostela, to není snad povinnost. Pro Salesiány je důležitý mít srdce u mladých lidí.
0: Co musí člověk udělat? Jaké kroky podniknout, aby se stal Salesiánem spolupracovníkem? Jak probíhá formace nových členů a co jim vlastně přináší?
1: Já bych možná to vzal šířeji. Vy jste se ptala, kdo všechno může být Salesiánem spolupracovníkem anebo jim být nablízku. Může s námi chodit na naše měsíční setkání, aniž by byl Salesiánem spolupracovníkem. Může s náma jezdit na duchovní cvičení, které pořádáme pravidelně každý rok. Může se účastnit našich ročních akcí, jako jsou třeba Dny salesiánské spirituality nebo konference. To všechno je volně přístupné a jsme rádi, když tam přijede kdokoliv. Ale samozřejmě ten, kdo ucítí touhu se víc zapojit do toho díla, a nebo čerpat z naší spirituality, z našich vztahů, z naší rodinné atmosféry, tak samozřejmě je mu nabídnuto, aby prošel formací a aby se připojil k nám tím, že složí sliby. Vy jste se ptala, jak konkrétně k tomu dojde. Tak člověk, který pozná svoji touhu, že by rád nám byl takhle nablízku, tak vstoupí do předaspirantátu, kde se 2 roky formuje, promýšlí témata, které mu předložíme. A když vytrvá, když zjistí, že to je jeho cesta, tak požádá o vstup do aspirantátu, to je roční příprava, kde mu nabídneme osobní formátory, to je zpravidla manželský pár, který se mu po dobu 1 roku věnuje, probírají spolu další témata a takový člověk si ještě pevněji ujasňuje, jestli je a nebo není to jeho cesta. Když vytrvá i v aspirantátu, tak požádá o složení slibů, provinciální rada se k tomu vyjádří, zpravidla ho schválí a skládá sliby. Ty sliby nejsou totožné, jako jsou řeholní sliby, není tam ten pevný závazek chudoby, čistoty a poslušnosti. Berte to jako, že to je závazek, který na sebe dobrovolně beru a ten závazek mě motivuje v tom, abych vytrval. To si myslím, že je hlavní smysl slibů Salesiánů spolupracovníků.
0: Přece jenom ty sliby mě zaujaly už při přípravě na tady ten rozhovor. Mě by trošku víc zajímalo do hloubky, co přesně tam slibujete tedy?
1: My slibujeme, že budeme pracovat v místě, kde žijeme, v prostředí, kam jsme byli postavení, takže budeme pracovat v duchu Dona Boska. To znamená uplatňovat svoji radostnost, svůj vztah k mladým lidem, tak, aby to oni poznali.
0: Na to vlastně navazuje to, jak vypadá to salesiánské povolání uprostřed běžného pracovního rodinného života, úplně té každodenní reality.
1: Máme sliby, ale nejsme řeholníci. My jsme lidi, kteří jsou postavení do světa, do svých zaměstnání, povolání a to je náš první úkol. Ještě před tímhle úkolem je samozřejmě naše rodina, takže my salesiánského ducha, to, co nám odkázal Don Bosco, se snažíme uplatňovat a uplatňujeme především v našich rodinách. S našimi dětmi, s vnoučaty, chodíme do zaměstnání, tam se taky snažíme svoje povolání uplatňovat a tím, že se každý měsíc formujeme, kdy si oživujeme náš vztah k myšlenkám Dona Boska, k našemu povolání, tak je velká naděje, že to na nás bude nějakým způsobem znát. Potom je náš volný čas, kdy řada z nás pracuje jako vedoucí ve skautu, jako vedoucí u volnočasových aktivit a tam samozřejmě taky uplatňujeme naše povolání.
0: O tom duchovnu si budeme ještě povídat dál v rozhovoru. Teďka bych se zeptala, v čem vlastně spočívá spolupráce se Salesiány Dona Boska a sestrami z kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, tedy první a druhou větví, které už jsme zmínili. Jak všechny tady ty 3 větve navzájem mezi sebou spolupracují?
1: Nemusíte si představovat, že to je nějaká přímá spolupráce a že to je naše povinnost. To vůbec ne. My máme svoje úkoly, Salesiáni mají svoje úkoly, sestry mají svoje úkoly, ale přece jenom jsme jedna rodina a tak tam, kde je to přirozené a kde je to i historicky dané, jako je blízkost salesiánských středisek nebo sester, tak tam k té spolupráci dochází. Ale co bych rád zdůraznil je to, že teď se hodně mluví o synodalitě, my ji prožíváme naprosto přirozeně. Setkání se Salesiány nebo se sestrami je naprosto přirozeným a rovnocenným vztahem. A je to pro nás důležité, protože Don Bosco je jeden, ten duch je jeden a tak si nedokážu představit, že bychom se cítili jako závislí nebo jako lidi, kteří musí poslouchat nařízení někoho jiného. Ne, my opravdu spolupracujeme a v poslední době hodně intenzivně hledáme cestu, jak spolupracovat ještě víc. Je to daný okolnostma, které jsou jasný. My stárneme, Salesiáni stárnou, sestry stárnou. A protože to dílo je dobré, tak se snažíme hledat takové řešení, které by nám všem navzájem pomohlo. Které by zachovalo práci pro potřební, pro mladí lidi, přestože stárneme a přestože nám ubývají síly.
0: Pojďme nyní prosím nahlédnout pod pokličku místním společenstvím Salesiánů spolupracovníků. Kde všude působí a na co se konkrétně ve svých regionech zaměřují? Zajímalo by mě, zda je to ovlivněno těmi konkrétními podmínkami těch regionů.
1: Samozřejmě je to dané místem, kde, jak už jsem říkal, jsou nějaká salesiánská díla, jsou střediska, tak tam přirozeně spolupracovníci se nabízejí a pomáhají. Jak už jsem mluvil i o tom našem stárnutí, tak bych mohl dát příklad, že v Brně, v Sálesku, už ta situace byla taková, že nebyl Salesián, který by mohl to středisko vést, a tak se stal ředitelem střediska spolupracovník, který má dostatek dovedností a zkušeností, aby se tohodle úkolu zhostil. A myslím si, že to je první vlaštovka, že podobné situace budou nastávat dál.
0: Vy už jste zmiňoval, že se jednou měsíčně potkáváte jako spolupracovníci, předpokládám v tom vašem místě, kde působíte, a daří

0: byli vnímaní i naším okolím. Já mám jeden příklad. Jednoho romského hocha Marka si osvojili jedni naši přátelé z našeho společenství. Ten hoch vyrostl, sám si adoptoval malou holčičku a když jsme byli na jeho svatbě, tak říkal, víte, mě je s váma tak dobře, já bych s váma chtěl pokračovat a jezdit s váma na dovolené a nebo se účastnit vašich setkávání. Tak to si myslím, že je takový pěkný příklad, že to neděláme jenom sami kvůli sobě.
1: Takže se i stává, že si tak předáváte mezi sebou i třeba na děti to, že se pak taky stanou spolupracovníky.
0: Není to tak časté, ale je několik rodin, kde nejen, že děti si staly spolupracovníky, ale v několika případech se z nich staly i manželské páry.
1: Tak to je krásné. Okrajově to už dneska zaznělo, ale připomeňme, jaké hodnoty tvoří Salesiány jako takové. Co je pro vás vlastně důležité?
0: Pro nás je důležité, abychom byli srozumitelní, abychom dokázali to, co jsme od Dona Boska přijali, tak abychom dokázali předat, aby to na nás bylo vidět. K tomu si samozřejmě vybíráme aktivity, kde to můžeme uplatnit. To jsou ti skaučtí vedoucí, to jsou volnočasové aktivity. Chtěl bych tady zmínit Salesiánské hnutí mládeže, které má zhruba 3000 členů a kde řada spolupracovníků přináší salesiánského ducha a vede mladí lidi k samostatnosti, k zodpovědnosti, k tomu, aby nežili jenom sami pro sebe. Pro nás je důležité to, co bylo důležité pro Dona Boska. Chtěl bych uvést jeden fakt. Pochopitelně se rodí noví a noví mladí lidé. Ty mladí nejsou jiní, než byli za Dona Boska. Mají svoje potřeby, mají svoje tužby, pouze se narodili do jiného prostředí. Takže pro nás ten úkol je úplně stejný jako u Dona Boska. Mladí potřebují, aby ty stabilní hodnoty, jako je živá víra, jako je vztah k Bohu, jako je modlitba, to potřebují probouzet a potřebují v tom růst. A to je úplně stejné jako za Dona Boska. Co na ně působí, ale jinak, je jejich okolí, jejich prostředí, do kterého se narodili. A asi dobře víme, že současná doba je náročná v tom, jak je rychlá, jak na nás působí technologie, sítě, rychlost života. Jsem si jistý, že pro mladé lidi je těžké se v tom orientovat a najít v tom smysl. A na nás je tak trochu, abychom jim v tom pomohli, abychom jim ukázali, jak ty hodnoty třídit a jak je zařadit vedle těch pevných hodnot, které jsou neměnné a které potřebují v každém případě.
1: Nedávno jsem narazila na termín prožívat křesťanství salesiánským způsobem. Co byste si vy osobně pod tím představil?
0: Já zatím vidím to, že život je potřeba přijímat trošku s lehkostí, trošku s radostí a nenechat se utlouct tím tlakem, který na nás přichází. To je těžké bez právě duchovních hodnot, bez pevného zakotvení v Bohu, bez hluboké osobní víry a bez hlubokého osobního vztahu s Kristem, to jde jenom velmi těžko. A stejně tak jako Don Bosco, první věc, kterou pro kluky udělal, je, že uspořádal duchovní cvičení, že těm klukům ukázal, že cesta vede právě tady tudy. Tím, že to postavil na první místo, tak ti hoši už v hlavách neměli jenom tu starost o svoje živobytí, o to, co denně potřebují, ale měli tam tenhle důležitý motiv. A to se opět nemění. Opět je potřeba mladým lidem ukázat, že bez téhle hodnoty se budou jenom těžko ztrácet. A když to vezmete s veselostí a trošku s nadhledem, tak ono to jde.
1: Já celkově mám pocit, že je to takové jako půl na půl s tím vážným duchovním přesahem, ale zároveň tou radostí, tou zábavou i třeba, nevím, představuju si plno salesiánských kněží, kteří hrajou třeba fotbal, honí se za míčem na hřišti s dětma, ale zároveň i s tím rozjímáním, s tím duchovnem. Myslím si, že krásným příkladem jsou Bosco Boys, určitě i vy znáte. Připomenu pro posluchače 3 kněží salesiáni, kteří vystupují na sociálních sítích a právě polovina těch videí je taková vtipná, odlehčená a druhá půlka taková duchovní, hloubající.
0: Ano, to je hrozně důležité a já považuji za velmi důležité, že oni vstupují do toho veřejného prostoru tímhle tím způsobem a že jsem si jistý, že oslovují řadu mladých lidí, kteří o tom, o Salesiánech vůbec nic nevědí. Ale to přece není důležité. Vy jste zmínila Bosco Boys, těmhle lidem neodmyslitelně patří Libor Všetula. A já jsem zrovna nedávno od něj viděl velice pěknou anonymní anketu, kterou poslal mezi mladé lidi. a kde se

0: jich ptá, co řešíte v téhle chvíli, co je pro vás důležité, co možná očekáváte od nás, jakou zpětnou vazbu. A mně se líbilo, že to je anonymní, že vlastně se tam každý může vyjádřit naprosto svobodně, otevřeně a může jít poměrně do hloubky ve svých potřebách. A to je právě to, co nám pomáhá ty mladí vidět tak, jaký skutečně jsou, jakou mají potřebu, jaké mají otázky, abychom jim mohli rozumět. Pro mě sociální sítě a virtuální realita, umělá inteligence jsou poměrně vzdálený termíny. Ale já tomu chci alespoň trošku rozumět, abych věděl, co pro mladí lidi je skutečně důležitý, co je pro ně těžký třídit.
1: Mm-hmm. Co si dnešní společnost může třeba od Dona Boska znovu připomenout? Na co možná i my, nejenom mladí, ale i my, zapomínáme v tom přístupu?
0: Já jsem si jistý, že v současné době si potřebujeme především připomínat ten spirituální rozměr našeho života. To je základ, bez kterého není možné postavit vůbec nic. Ani dům, ani svůj pevný život. Tohle si myslím, že je náš úkol pro současnou chvíli, ale i do budoucna. Abychom uměli tohle v mladých lidech, ale nejen v mladých, v celé společnosti oživovat způsobem, který je nám vlastní. To znamená s nějakou lehkostí nebo nadsázkou, ale měli bychom dát najevo, že pro nás je to důležité a že víme, co to znamená pro skutečný pevný život.
1: Hostem Proglasu je dnes Petr Janžura, koordinátor Sdružení Salesiánů spolupracovníků. Já vám zatím moc děkuji a po krátké pauze se k našemu povídání vrátíme. Důležitým pojmem je pro vás bezesporu preventivní systém. Připomeňme prosím posluchačům, na čem stojí, o co jde.
0: Preventivní systém stojí na laskavosti, na doprovázení mladých lidí, na prevenci místo represe. Představte si ten rozdíl, když vám řeknu, budu hlídat vaše děti, anebo budu s vašimi dětmi. Mm-hmm. Nám nejde o to hlídat mladé lidi, aby se jim nic nestalo. Nám jde o to být s nimi aktivně, tak, aby cítili, že je máme rádi. Ne falešně, ale aby to poznali z našeho chování, z toho, co pro ně vymýšlíme, z toho, co jim nabízíme. Preventivní systém stojí na třech pilířích, kterými jsou právě již zmíněna laskavost, rozum a duchovní spirituální rozměr, tedy řekněme tomu náboženství. Ale co je pojítkem všech těchto pilířů, je právě zmíněná radostnost. Bez té nejde vůbec nic.
1: Mm-hmm. Máte třeba i nějaký konkrétní příběh nebo zkušenost, která právě s tímhle by mohla souviset nebo s tím trávit čas s těmi mladými? Vy jste zmiňoval vnoučata, kterých máte jako Salesiáni, spolupracovníci mnoho, s kterými pracujete.
0: My jako spolupracovníci, tedy lidé, kteří mají svá občanská zaměstnání, tak my se k té ohrožené mládeži dostáváme mnohem hůř než Salesiáni, přirozeně. Ale tam, kde žijeme, tam toho svého ducha uplatňujeme. A v současné době, kdy stárneme, tak nám přibývají vnoučata. Představte si, že v našem sdružení je bezmála 2000 vnoučat. Tím, že jsme sformovaní tak, jak jsme sformovaní, tak se těch našich vnoučat přirozeně ujímáme a dáváme jim to, co je pro nás důležité. Takže to je třeba jeden z našich konkrétních vlivů na mladé lidi. Spolupracovníci se často uplatňují ve školstvích jako učitelé, jako učitelky, jako vychovatelé. Řada spolupracovníků je zaměstnána ve zdravotnictví, v sociálních službách, ale najdete nás třeba i v politice, ať na regionální nebo na celostátní úrovni.
1: Takže ten průřez s těmi zaměstnáními je opravdu velký. A každý může ve svém ranku, v tom, co mu jde nejlíp, s těmi lidmi, se kterými se setkává, prostupovat to tím vlastně salesiánským způsobem.
0: Samozřejmě. To naše charisma nás vlastně formuje a přirozeně nás vede do těch míst, kde můžeme být platní. Já si vzpomínám, že když jsme před 30 lety zakládali ve Smečně dům rodin s manželkou, tak by se nám to nikdy nepovedlo nebýt Salesiánů spolupracovníků, kteří k nám naprosto přirozeně začali jezdit, začali cítit, že to je místo, kde můžeme to svoje charisma uplatnit a kde to přinese svoje ovoce. A to se také stalo. Dodneška ten projekt běží a v dnešní době tam jezdí hodně rodiny s dětma, kteří mají autismus nebo kteří mají tělesné postižení. Proč je to pro nás důležité? No, protože to jsou děti. To jsou děti, které mají jenom nějakou slabost nebo nějakou bolest, ale zůstávají dětmi a tu naší péči jednoznačně potřebují.
1: Pojďme se teď vydat za hranice Česka. V kolika zemích dnes Salesiáni spolupracovníci působí a co je spojuje napříč světem?
0: Salesiáni spolupracovníci působí po celém světě. Jsme rozděleni do 12 regionů a ta členská základna je zhruba okolo 30 tisíc lidí. My jsme teďka byli shodou okolností na 6. světovém kongresu, kam přijelo zhruba asi 500 spolupracovníků z celého světa. A musím vám říct, že to charisma je naprosto stejné. Ať jsou to lidi z Afriky, nebo z Kanady, nebo z Ameriky, ten duch je naprosto stejný. A to nám vlastně pomohlo se ujistit, že jdeme správnou cestou. Jestli bych mohl trošku o tom kongresu. Před 40 roky byly sformulovány znova stanovy našeho sdružení. Od té doby se svět poměrně dramaticky proměnil. A to, po čem jsme začali toužit tady u nás v České republice, že bychom měli s našimi pravidly našeho apoštolátního života něco udělat, tak tam jsme vlastně se dozvěděli, že Světová rada chystá změnu a aktualizaci a poměrně zásadní celých našich stanov. Takže i to bylo pro nás svědectví, že ty potřeby a to vnímání okolního světa je zodpovědné. A že vlastně hledáme tu cestu, jak co nejlépe být čitelní jako Salesiáni, kteří mají na paměti především život a duše mladých lidí.
1: Já myslím, že velkým poselstvím tady toho kongresu může být i to, že salesiánský duch dokáže překonat nějaké ty kulturní rozdíly.
0: Samozřejmě, to je naprosto neměný. V Africe například řeší velký problém, protože to je veliký region, který se poměrně dynamicky rozvíjí, ale zhruba polovina je frankofoní, zhruba polovina anglofoní. Tak jsme na kongrese byli vyzváni, abychom odhlasovali rozdělení tohodle kontinentu na dva samostatné regiony, tak aby ta práce byla efektivnější, s čímž samozřejmě většina souhlasila.
1: Mm-hmm. Jsou ještě nějaká jiná témata, další témata, která na kongresu rezonovala?
0: Na kongresu jsme jednak prošli reflexí tříletých příprav na oslavy 150. výročí založení spolupracovníků Donem Boskem. A v té reflexi jsme si uvědomili, že se proměňujeme především my, že a zejména bavíme se teďka o Evropě, že stárneme a že musíme hledat úplně jiné cesty a úplně jiné cíle, než jsme měli před 30 roky. A to bylo vidět na všech zástupcích států Evropy, že tuhle touhu máme společnou a poměrně rychle jsme si tam začali domlouvat na spolupráci, kde bychom si předávali zkušenosti a tu naší cestu, která je ještě před námi, tak abychom prošli smysluplně. Udělal jsem tam jednu velikou zkušenost. Já jsem tam potkal Dona Boska. Náš hlavní představený, Fabio Attard, tam s náma byl po celou dobu. A jeho opravdový zájem byl úplně stejný, tak jako se vypráví o Donu Boskovi. Že v danou chvíli byl pro toho konkrétního člověka, se kterým tam byl. A Don Fabio se úplně stejně choval. Když jsem se s ním potkal, tak jsem měl pocit, že je tam jenom kvůli mě a že není nic pro něj důležitějšího, než je ta chvíle, kterou spolu trávíme. A tu zkušenost s ním udělali úplně všichni. Takže odkaz Dona Boska, respektive Don Bosco, je stále živý. Už jenom v podobě Fabia Attarda.
1: Mm-hmm. Takže inspiraci i pro české prostředí jste si přivezli.
0: Ano, máme poměrně dost podnětů a těšíme se, že na nich začneme hned pracovat. Mm-hmm. Na kongresu jsme se všichni ujistili o tom, že charisma Dona Boska je pro nás důležité a aktuální a že bez něj ta naše činnost by byla naprosto zbytečná a neužitečná. A to bylo cítit ze všech lidí. To povzbuzení tam bylo obrovské. Samozřejmě, ta naše spolupráce s odlehlými regiony pro nás by byla formální, ale jak už jsem zmínil, bylo pro nás nesmírně důležité setkání s lidmi z našeho regionu v Evropě, kde jsme se ujistili, že úkoly, které chceme řešit, jsou velice podobné a že na nich musíme spolupracovat. Pro nás bylo setkání s Jánem z Belgie nebo s Miklošem z Maďarska tak důležité a dalo nám impuls třeba v tom, že my bychom rádi oslovili mladou generaci, kteří ale nechtějí úplně skládat sliby. A Mikloš z Maďarska nám řekl, že oni založili jedno společenství, které je spíš na úrovni přátel Dona Boska a je pouze pro mladé lidi. A to nám zarezonovalo s tím, co my tady už dlouhou dobu řešíme a nevíme, jak na to. Takže jsem rád, že jsme tam byli a že jsme se s Miklošem potkali.
1: Zmiňujete podobné cíle a i nějakou budoucnost. Proto by mě zajímalo, jaké největší výzvy dnes před sdružením stojí. Jak to vnímáte a je potřeba oslovovat další mladé generace, přijímat nové členy?
0: V roce 2025 jsme uspořádali konferenci sdružení Salesiánů spolupracovníků, kde jsme si dopředu řekli, že chceme definovat úkoly, které jsou jednoduché, praktické a uskutečnitelné. A myslím si, že se nám to podařilo. Bylo to v září roku 2025, kde zaznělo zhruba 10 zásadních bodů, které bychom považovali do budoucna dobré uskutečnit. Jedním z úkolů, který jsme si dali jako blízký cíl, je setkání s mladšími spolupracovníky, protože je dobře slyšet, jak vidí oni sdružení, jak by tam rádi působili a co jsou jejich cíle. Takže v letošním roce se sejdeme a budeme hledat tu cestu do delší budoucnosti právě podle jejich představ. Dalším úkolem, který před námi stojí, je, abychom se duchovně formovali, tak my každý rok jezdíme na duchovní cvičení na 4 dny. Ale protože Salesiáni stárnou a nastane chvíle, kdy nám nebudou moc dělat tak neocenitelnou službu, kterou nám dělají teď, tak jsme začali připravovat skupinu, která se bude formovat k tomu, aby i laici mohli dávat duchovní cvičení. V tom jsme se inspirovali u slovenských spolupracovníků, kteří už to úspěšně dělají několik roků. Dál jsme si definovali, že bychom rádi naše formační materiály a náš plán apoštolátního života přizpůsobili dnešní době. A co se nestalo? Na světovém kongresu jsme se dozvěděli, že Světová rada chystá poměrně hlubokou revizi tohohle zásadního materiálu pro nás, takže nám vlastně ubrali práci. Popravdě řečeno, my bychom to sami nemohli revidovat, to je věc Světové rady, ale to, že jsme potom toužili my a zjistili jsme, že vlastně podobné potřeby mají i další regiony, tak to nám ukázalo, že jdeme správnou cestou. Dalším úkolem, který jsme si definovali jako důležitý, je umět více působit na sociálních sítích. To samozřejmě není úkol pro nás starší, kteří to neumíme až tak moc používat, ale začali jsme hledat cestu, jak na sociální sítě vstoupit tak, abychom oslovovali mladé lidi podobně třeba jako Bosco Boysk. Těžko můžete tedy po nás chtít, abychom tančili a zpívali k radosti mladých, ale chceme zapojit naše mladší spolupracovníky, aby tady našli cestu, jak můžeme naši radostnost předat i mladým lidem právě na sociálních sítích.
1: Náš rozhovor se pomalu blíží ke konci, ale ještě by mě zajímalo, jak mohou lidé, kteří vás zatím třeba tolik neznají, objevit nebo podpořit vaše aktivity, třeba i konkrétní pomocí?
0: Ptáte se, jak nám můžou posluchači pomoct? Myslím si, že když se budou zajímat o dílo Dona Boska, když se o něm něco dozví a řeknou to ve svých rodinách, mladým lidem, tak tím vlastně prospějou tomu, ke komu jsme Donem Boskem poslaný. To znamená mladým lidem, ale i třeba vychovatelům, učitelům. Vztahy v našem sdružení jsou moc pěkné. My jsme vlastně rodina. V naší salesiánské rodině je vždycky cítit radostnost a pochopení. To jsme viděli i na Světovém kongresu. Tam já to řeknu trošku v uvozovkách, stačí být spolupracovníkem a ti druzí to na vás poznají. A tak vlastně to charisma, který jsme dostali, to jsme si ani nevymysleli, ani se nikde nenaučili, to prostě nám Don Bosco poslal, abychom tím sloužili, a tak to chceme nabídnout a ukázat, že tohle je cesta k mladým lidem, k nám samotným, ale především je to jedna z cest ke Kristu, ke vztahu s Kristem. Je to radostnou cestou, jak pochopit, že stojí vedle nás a inspiruje nás. Kristus nás inspiruje cestou, kterou připravil Don Bosco. Je to o spolupráci, je to o tom, že nedělám věci sám. Když půjdu úplně na začátek, Don Bosco si Salesiány nevymyslel. Don Bosco sám byl formovaný svojí maminkou a Josefem Kafasem, a to po celý život. On měl od začátku, od svého mládí, měl vedle sebe nějaké spolupracovníky, kteří s ním šli a kteří ho formovali a kteří ho přivedli tam, kde byl a kde to svoje dílo vytvořil. A to samé je i u nás. My potřebujeme spolupracovat a navzájem se povzbuzovat v radostnosti, a tak bychom byli rádi, kdybychom tohle mohli do společnosti přinášet co nejvíce, a proto třeba hledáme sociální sítě. Proto chceme, aby o nás lidi věděli a aby nám pomohli tohodle ducha šířit. Nejsme samozřejmě jediní. Jsou tady další řády, další spirituální zkušenosti, které jsou také dobré. Ale naše radostnost a náš vztah k mladým lidem je naší vizitkou a tu chceme ukazovat a dávat.
1: Hlavním důvodem, proč si dnes na Proglasu povídáme, je už v úvodu zmíněné 150. výročí sdružení Salesiánů spolupracovníků. Pojďme prosím říct, co chystáte. Bude i nějaká velká oslava, tak jestli můžete trošku přiblížit.
0: 30. května letošního roku budeme v Salesiánském středisku Kobylisi slavit 150. výročí založení spolupracovníků. Je to pro nás velice důležité se sejít, být spolu, povzbudit se v tom, že myšlenka Dona Bosca je stále živá a že je nezměněná. Že radost a touha potom jít společně po cestě je stále stejná a že po ní chceme jít. V Kobylisích jsme připravili celodenní program. Součástí oslav bude samozřejmě děkovná bohoslužba, při které složí zhruba 15 spolupracovníků svoje sliby. Odpoledne se setkáme při společném zábavném programu, kde se budeme snažit povzbudit svoji radostnost a svůj vztah k mladým lidem. SHM, středisko, Salesiánské středisko mládeže, tam připraví řadu programů právě pro mladí lidi a pro děti, takže nezůstanou ošizení, nebudeme slavit jenom my, ale budou slavit i naše děti. Ale především si od tohohle setkání slibujeme to, že se znovu ujistíme, že jdeme správnou cestou a že si na to rádi přiťukneme.
1: Na úplný závěr našeho rozhovoru si dovolím jednu osobní otázku. Pane Janžuro, co pro vás znamená být Salesiánem spolupracovníkem? Co vám to do života přináší?
0: Být Salesiánem spolupracovníkem je pro mě jistotou, že mě po cestě životem vede Kristus. Nabídnul mě takové charisma, které je mně vlastně přirozené a které se mně uskutečňuje velice snadno. A to mě přesvědčuje o tom, že mě Kristus má rád a že mě dal právě to, co dělám rád.
1: Uzavírá koordinátor sdružení Salesiánů spolupracovníků Petr Janžura. Já vám moc děkuji za příjemné povídání, nové informace i inspiraci pro nás všechny. Přeji vám i dalším členům sdružení mnoho sil a radosti z vaší činnosti. Moc děkuji. Od mikrofonu se z pražského studia Proglasu loučí Adéla Šimoníková. Naslyšenou.

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

0: Dnes si připomínáme slavnost seslání Ducha Svatého. Hymnus si nalistujeme ve starším vydání breviáře od strany 641. 641. A v novějším vydání na straně 721. 721. Ostatní texty vezmeme ze slavnosti, tedy od strany 685 ve starším vydání breviáře 685 a v novějším od strany 770, strana 770. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplně svou milostí, vždyť Ty sám si nás utvořil.
1: Ty se nazýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám Tebe dal, Ty jsi pramen živý, lásky žár, pomazání si duchovní.
0: Dárce darů si sedmera, prst pravice si Otcovi. Ty jsi ten Otcem slíbený, správně dáváš nám promlouvat.
1: V duši světlo nám rozžehni a do srdce nám lásku vlej a naše tělo ubohé stále silou svou posiluj.
0: Nepřítele pryč odežeň a ve světě svůj nastol mír. Nás cestou správnou vždycky veď, ať nás mine vše škodlivé.
1: Boha Otce nás nauč znát, dej vyznávat nám Ježíše a Tobě, a Otci i Synu, vírou se vždy víc otvírat. Duch Páně naplňuje celý svět. Aleluja.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Že zlomoci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici. Potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Duch Páně naplňuje celý svět. Aleluja.
1: Upevňuj Bože, co jsi v nás vykonal. Aleluja.
0: Když vytáhl Izrael z Egypta, Jakubův dům z cizáckého lidu,
1: stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím panstvím.
0: Moře to vidělo a prchlo, Jordán se obrátil nazpět.
1: Hory poskočili jako berani, pahorky jako jehňata.
0: Co je ti, moře, že prcháš, Jordáne, že se obracíš nazpět?
1: Hory, proč poskakujete jako berani, pahorky, proč skáčete jako jehňata?
0: Země, třes se před pánem, před Bohem Jakubovým.
1: Jenž mění skálu v bažinu, křemen v prameny vod.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Upevňuj Bože, co jsi v nás vykonal. Aleluja.
1: Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit. Aleluja.
0: Aleluja, vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja, chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja, Pán náš Bůh vševládný se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja, neboť nadešla Beránkova svatba. Jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit. Aleluja. Krátké čtení z listu Efeským. Horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojení poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

0: Duch Páně naplňuje celý svět. Aleluja, aleluja.
1: Duch Páně naplňuje celý svět. Aleluja, aleluja.
0: Všechno udržuje a obnovuje, promlouvá k lidem všech jazyků.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Duch Páně naplňuje celý svět. Aleluja, aleluja. O letnicích se Duch Svatý zjevil apoštolům v ohni a naplnil je svými dary. Poslal je do celého světa hlásat evangelium a vydávat svědectví. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. Aleluja.
0: Velebí jí, má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: O letnicích se Duch Svatý zjevil apoštolům v ohni a naplnil je svými dary. Poslal je do celého světa hlásat evangelium a vydávat svědectví. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. Aleluja. Bůh Otec zhromažďuje skrze Krista svou církev ze všech národů světa. S jásotem ho prosme, sešli své církvi svatého ducha.
1: Bože, ty chceš všechny, kdo nesou jméno Kristovo, zhromaždit jedním křtem v Duchu Svatém.
0: Učiň, ať jsou křesťané jedno srdce a jedna duše.
1: Ty chceš naplnit duchem celý svět.
0: Pomoz všem lidem, aby budovali svět pokojně a spravedlivě.
1: Bože, Otče všech, ty chceš své rozptýlené syny sjednotit ve vyznávání jedné víry.
0: Osvěť celý svět milostí svatého ducha.
1: Ty skrze ducha obnovuješ všechno.
0: Prosíme tě, uzdrav nemocné, potěš zarmoucené a všem uděl spásu.
1: Skrze ducha jsi vzkřísil svého syna z mrtvých.
0: Dej našim smrtelným tělům život, který nekončí. Sešli své církvi
1: svatého ducha.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty zhromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým duchem. Sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.

Milí posluchači, u mikrofonu je Kateřina Grafová a právě začíná měsíčník Soaré, který i dnes představí alba nizozemského vydavatelství Pentaton. V minulém díle jsme se věnovali nahrávkám české mezzosopranistky Magdaleny Kožené. Pokud jste Soaré v dubnu nestihli, k poslechu ho naleznete v našem audioarchivu Rádia Proglas. Dnes se podíváme na nově distribuované tituly Pentatonu. K tomu si ještě poslechneme ukázky z alba německé houslistky Arabely Steinbacher, která s uvedeným vydavatelstvím pravidelně spolupracuje. Ale pojďme už k první novince. V úvodu pořadu zazní barokní hudba z alba izraelského mandolinisty Alona Sariela. Ten pro Pentaton natočil komplet věnovaný dílu Johanna Sebastiana Bacha. Představuje na něm úpravy skladeb původně určených pro housle, violončelo nebo klavír. Na jaře letošního roku vyšlo třetí album této řady. Z něj teď uslyšíme dvě ukázky. V úpravě samotného interpreta zazní preludium z Bachovy violončelové svity C-dur a jiga z Bachovy partity pro housle D-moll. První skladbu Alon Sariel přednese na temně znějící toskánskou mandolu, druhou na mandolínu.

Další novinkou vydavatelství Pentaton jsou nahrávky Beethovenových pozdních smyčcových kvartetů, které natočil soubor Diotima. Smyčcové kvarteto Diotima bylo založeno v roce 1996 na pařížské konzervatoři. Nese název antické věštkyně, která v Platónových textech mluví o lásce. Diotima kvarteto v současné době účinkuje v prestižních sálech po celém světě a pořádá mistrovské kurzy ve Francii, v Dánsku nebo v Rakousku. Vedle klasického repertoáru hraje i soudobé skladatele, například dílo Pierra Boulleze. V Paříži a v Monte Carlu toto kvarteto premiérovalo skladby českého autora Miroslava Srnky. Z kompletu nahrávek uvedeného souboru si teď pustíme závěrečnou větu z Beethovenova smyčcového kvartetu B-dur opus 130. Zazní odlehčené finále, kterým skladatel v tomto monumentálním díle nahradil původní závěrečnou fugu. Diotima kvarteto hraje ve složení Yungpeng Zhao, první housle, Leo Marillier, druhé housle, Frank Chevalier, viola, a Alexis Descharmes, violoncello.

Mezi pozoruhodné tituly pentatonu patří i album souboru Scharun Ensemble Berlin. Ten je složený ze členů Berlínské filharmonie. Název komorního tělesa odkazuje na Hanse Scharuna, německého architekta, autora návrhu moderně koncipované budovy v Berlíně, která nabízí akusticky vynikající koncertní sály. Na svém novém albu Scharun Ensemble Berlin představuje melodický oktet France Schuberta. Toto zvukově pestré dílo skladatel napsal ve svých 27 letech na objednávku klarinetisty Ferdinanda Trojera. Šestivětý oktet svou formou připomíná radostnou klasicistní serenádu. Kompoziční styl autora je ale už raně romantický. Z nahrávky Schubertova oktetu, která byla pořízena v komorním sále Berlínské filharmonie, si teď pustíme třetí větu s označením Scherzo Allegro Vivace. Scharun Ensemble Berlin hraje v nástrojovém obsazení první a druhé housle, viola, violončelo, kontrabas, klarinet, lesní roh a fagot.

S vydavatelstvím Pentaton také pravidelně spolupracuje německá houslistka s japonskými kořeny Arabella Steinbacher. Tato mezinárodně uznávaná interpretka vystupuje s předními světovými orchestry, jakými jsou New Yorkská filharmonie, Lipský Gewandhaus orchestr nebo Bavorský a Berlínský rozhlasový orchestr. Spolupracovala také se slavnými dirigenty, jako například s Lorinem Mazlem, Zubinem Mechtou nebo Christophem Eschenbachem. V roce 2022 přednesla s Filharmonií Brno koncert Paula Hindemitha. Pro pentaton Arabella Steinbacher natočila houslové koncerty Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmse, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Antonína Dvořáka nebo Richarda Strause. Z novodobé tvorby má Arabella Steinbacher u pentatonu nahrávky koncertů Benjamina Britna, Paula Hindemitha a Sergeje Prokofjeva. Pro dnešní pořad jsem s Arabellou Steinbacher vybrala nahrávky z jejího alba Four Seasons z roku 2020. Tato německá houslistka na něm propojuje slavný cyklus čtveroročních dob Antonia Vivaldiho s kompozicemi argentinského skladatele 20. století Astora Piazzolly. Rozdílné umělecké pojetí ročních období tak vytváří zcela jedinečný titul. Pojďme si teď z tohoto alba nejprve pustit Piazzollovu skladbu Jaro. Po ní hned zazní koncert Antonia Vivaldiho s názvem Léto. Solo hraje Arabella Steinbacher, doprovází mnichovský komorní orchestr pod vedením Geralda Sebidvy.

V závěru Soaré si poslechneme dvě části z Carmíny Burany od Karla Orfa. Toto strhující vokálně instrumentální dílo vyjde nově u Pentatonu teprve v červnu. Nahrávka byla pořízena v Detroitu za účasti místního symfonického orchestru a dvou sborů pod taktovkou italského dirigenta Jadera Beniaminiho. Sóla naspívali Shen Rice, soprán, Reginald Mublej, kontratenor a Andrej Filončík, bariton. Orfova kantáta Carmína Burana vychází ze středověké sbírky světských písní ze 13. století. Ta byla nalezena na počátku 19. století v bavorském klášteře Benedikt Boyern. Její texty jsou mravoučné, politické, milostné nebo pijácké. Psali je potulní hudebníci, básníci, ale i duchovenstvo. Karl Orff z této sbírky použil 24 básní, které rozdělil do 6 tematických celků. Toto působivé dílo 20. století s velkým nástrojovým obsazením, zvláště bicích nástrojů, bylo poprvé provedeno v roce 1937 ve Frankfurtu nad Mohanem. Z nového alba s Orfovou Carmínou Buranou pod taktovkou Jadera Beniaminiho si teď na závěr pořadu pustíme písně o Fortuně, bohyni osudu. Dějově vypovídají o neustále se opakujícím koloběhu štěstí a smůly. Já se s vámi pro dnešek, milí posluchači, loučím. Na příští měsíc pro vás připravuji nahrávky Roberta Schumana, od jehož úmrtí letos uplyne 170 let. Můžete se tedy těšit na krásné skladby tohoto romantického autora. Teď už vám ale přeji ničím nerušený poslech strhující hudby Karla Orfa. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Program svátečního koncertu je dnes sestaven z duchovní barokní hudby, zkomponované u příležitosti slavnosti seslání Ducha Svatého. Jako první si poslechneme kantátu Georga Filipa Telemana. Tento známý německý skladatel byl ve své době velmi oblíbeným autorem. Psal opery, koncerty, orchestrální svity a velké množství komorní hudby. Roku 1721 se stal chrámovým ředitelem hlavních kostelů v Hamburku. Věnoval se tedy i duchovní tvorbě a právě z ní jsme dnes vybrali kantátu na neděli seslání Ducha Svatého. Uslyšíme ji z nahrávky souboru Muzika poetika Brno. Solo přednese mezzosopranistka Jana Janků.

Dozněla kantáta Georga Filipa Telemana na neděli seslání Ducha Svatého. Slyšeli jsme ji z nahrávky souboru Muzika Poetika Brno. Solo přednesla mezzosopranistka Jana Janků. Slavnost seslání Ducha Svatého připomene i jedna z Bíbrových růžencových sonát. Heinrich Ignác Franz von Bíbr se narodil v severočeském městě Stráž pod Ralskem. Tento barokní skladatel německého původu nejprve působil jako první houslista v kroměřížské zámecké kapele olomouckého biskupa Karla II. Z Lichtenštejna Kastelkornu. Později byl kapelníkem ve službách salzburského arcibiskupa, kterému věnoval i své slavné růžencové sonáty. Za umělecké zásluhy byl Heinrich Ignác Franz von Bíbr povýšen císařem Leopoldem I. do šlechtického stavu. Růžencové sonáty jsou rozdělené do tří celků po pěti skladbách a jsou pojmenovány podle tajemství růžence. První sonáty nesou označení Radostná tajemství, druhý cyklus sonát se nazývá Bolestná tajemství a třetí část se jmenuje Slavná tajemství. Z tohoto posledního Bíbrova cyklu si teď poslechneme růžencovou sonátu s názvem Seslání Ducha Svatého. Přednese ji houslistka Lucie Sedláková-Hůlová. Na varhany doprovází Jaroslav Tůma.

Vyslechli jsme růžencovou sonátu s názvem Seslání Ducha Svatého od Heinricha Ignáce France von Biebra. Přednesla ji houslistka Lucie Sedláková-Hůlová, na varhany doprovázel Jaroslav Tůma. V dalším programu koncertu uvedeme dvě Bachovy chrámové kantáty. Obě skladatel zkomponoval ke slavnosti Seslání Ducha Svatého. Johann Sebastian Bach napsal přes 200 kantát, inspirovaných protestantským chorálem. Ty byly pravidelně hrány v neděli během bohoslužby. Pro církevní svátky skladatel složil vždy novou kantátu. My si teď pustíme Bachovu kantátu s názvem Zazvučte písně, rozezněte se struny. Ta byla poprvé provedena na Letnice v roce 1714. Dnes nám ji přednese sbor Frankfurter Kantorei společně se souborem Bach Collegium Stuttgart. Sola přednesou Eva Čapo, soprán, Doris Zoffl, alt, Adalbert Kraus, tenor a Wolfgang Schöne, bass.

Poslouchali jsme Bachovu kantátu Zazvučte písně, rozezněte se struny. Přednesl ji sbor Frankfurter Kantorei společně se souborem Bach Collegium Stuttgart. Sóla měli Eva Čapo, Doris Zoffl, Adalbert Kraus a Wolfgang Schöne. Druhá Bachova chrámová kantáta, kterou za malou chvíli uslyšíme na vlnách Proglasu, byla poprvé provedena na Letnice v roce 1729. Její název je Miluji nejvyššího z celého srdce. Kantátu uslyšíme z nahrávky sboru Gechinka Kantorei Stuttgart za doprovodu Württembergisches Kammerorchester Heilbronn s uměleckým vedoucím Helmutem Rielingem. Sóla přednesou Julia Hamari, alt, Aldo Baldin, tenor, a Wolfgang Schöne, bas.

Dozněla chrámová kantáta Johanna Sebastiana Bacha Miluji nejvyššího z celého srdce. Slyšeli jsme ji z nahrávky sboru Gehinka Kantorei Stuttgart za doprovodu Württembergisches Kammerorchester Heilbronn s uměleckým vedoucím Helmutem Rielingem. Sóla měli Julia Hamari, Aldo Baldin a Wolfgang Schäne. Poslední skladbou, která připomene dnešní slavnost seslání Ducha Svatého, bude Bachův varhaní chorál s názvem Přijď Duchu Svatý Bože. Uslyšíme ho v podání solisty Bernharda Römera.

Na vlnách Proglasu dozněl varhanní chorál Johanna Sebastiana Bacha s názvem Přijď duchu svatý Bože. Slyšeli jsme ho v podání solisty Bernharda Rémra. V závěru svátečního koncertu se zaposloucháme do sólové svity. Jejím autorem je také Johann Sebastian Bach. Svitu číslo 3 C-dur pro violončelo nám nyní přednese solista Jiří Bárta.

V závěru svátečního koncertu na Proglasu jsme slyšeli svitu číslo 3 C-dur pro violončelo Johanna Sebastiana Bacha v podání Jiřího Bárty.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část má název Dokonalost je v lásce. Spojení lidské i božské činnosti se nejlépe projevuje při uskutečňování té ctnosti, která je vrcholem a souhrnem všech ostatních. Na první pohled se to zdá podivné. Někteří by chtěli vidět v lásce čistý a pouhý dar Ducha Svatého, ale i dar předpokládá někoho, kdo ho přijímá, oceňuje, komu není nadarmo. Jen láska lásku ocení. Platí to i zde při setkání dvou světů, božího i lidského. Láska k Bohu a k bližnímu je prvním a největším přikázáním. Nikdo z opravdových křesťanů tedy nepochyboval o tom, že je to dokonalost v lásce. Proto ctili v prvních dobách mučedníky, že jejich smrt je projevem lásky, nad kterou nikdo nemá větší, jak píše evangelista Jan. Svatý Irenej se zásadně vzepřel takzvaným gnostikům, kteří se považovali za dokonalé pro své poznání. Neprospívá ke spáse mnoho vědění, ale láska. I cvičení v ctnostech, asketický život by byl bez lásky zbytečnou námahou. Theodoret nám vylíčil ve svých Nábožných dějinách tvrdý život syrských mnichů a jejich heroické úsilí o ctnost. V poslední kapitole spisku pak výslovně podotýká, že jediným důvodem všech těchto přísností je láska. Je proto dobré znovu a znovu číst 13. kapitolu z prvního listu ke Korinťanům, zvanou často Píseň lásky Nového zákona. Svatý Pavel zde píše, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cymbál zvučící. Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.

0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem. A ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Vítejte při poslechu pořadu Radio Report, kterým vás dnes bude provázet Martin Weisbauer. Pořad bude velmi aktuální, protože ho věnujeme Noci kostelů roku 2026, a to konkrétně v celém Hradci Králové. Město se skládá ze 4 farností římskokatolických a 1 řeckokatolické. My se podíváme do každé z nich, abychom se dozvěděli, co na Noc kostelů chystají. Začneme farností v centru města, která se nazývá Farnost u katedrály svatého Ducha, a kromě katedrály zahrnuje ještě barokní kostel na nebevzetí Panny Marie a také starobylou kapli svatého Klimenta. Dříve byly administrativně odděleny, nyní jsou však pod jednou duchovní správou. A duchovním správcem je zde otec Vojtěch Novotný, který nám řekne více.
1: Ano, od září je tady jedna farnost, která je společná jak pro katedrálu, tak pro kostel Panny Marie, takže společně můžeme některé věci třeba i lépe domlouvat, aby to časově nějak třeba dobře ladilo.
0: Jaký to bude mít vliv na Noc kostelů letošní, o které náš dnešní pořad je?
1: Tak já myslím, že návštěvníci mohou se těšit na to, na co jsou zvyklí, že program bude bohatý na všech místech, ale tak to konec konců bylo i v minulosti, takže věřím, že si každý najde, co ho bude lákat.
0: Můžeme tedy být malinko konkrétnější, abychom lidi pozvali na tuto Noc kostelů?
1: Noc kostelů zahájíme společným zvoněním všech zvonů tady v našich kostelech v 18 hodin. Poté bude takové krátké zahájení, úvodní slovo v kostele Panny Marie, včetně hudebního doprovodu. A protože takové typické pro nás je slavení mše svaté, tak v 18.30 bude se slavit mše svatá, která bude nějak otevřená i pro ty lidi, kteří třeba nejsou zvyklí chodit pravidelně na mši svatou nebo jsou tam poprvé, tak před ní ještě bude úvod k této mši svaté od 18.20 v katedrále svatého Ducha. Kdo by se raději seznámil s kostelem Panny Marie, tak tam bude ve stejný čas prohlídka komentovaná kostela, kterou povede historik Petr Polehla. No a po mši svaté nás čeká v katedrále svatého Ducha hudební vystoupení Cantores Gradecenses, to je sbor, který působí při katedrále svatého Ducha, tak jednak přednese některé hymny a skladby z pera Zdeňka Pololáníka, jednoho moravského autora, ale zároveň také tam bude prostor pro to, aby si lidé mohli zaspívat, aby nebyli jenom pasivní posluchači, ale také mohli některé písně, které se zpívají v kostele, zkusit, jak se zpívají. Celý večer bude k dispozici také varhaní vstupy, takže v kostele Panny Marie i v katedrále svatého Ducha bude možné si poslechnout, jak varhany znějí. Před 8 hodinou v 19.45 nás čeká další program, takový větší v kostele Panny Marie s názvem Kde je tma, hledám světlo. Jedná se o takové doprovázení hudby a slova, prolínání, dialog nad biblickými texty s autorskou tvorbou některých autorů, kteří zde žijí v Hradci Králové, takže to je další program. Pro ty, kteří přijdou na Noc kostelů později, tak ve 20.30 plánujeme, že opět zazvoní zvony na náměstí dohromady a v kapli svatého Klimenta bude koncert v podání vokálně instrumentálního souboru NRE, což je taky královéhradecký sbor, ve kterém hrají na třeba violu de gamba nebo varhaní pozitiv, nebo je tam zpěv soprán a tenor, zobcová flétna, takže takový průřez geny německé barokní hudby v podání tohoto souboru. Jedna taková zajímavost, která se používá v kostele, je kadidlo. Možná někteří lidé neví, co to znamená, jak to funguje, jak se připravuje, a tak naši mladí ministranti budou mít takový krátký pořad, ve kterém tuto věc představí, takže to se plánuje na 9. hodinu v katedrále svatého Ducha. Kromě prohlídky Panny Marie, která už byla zmíněna, tak se chystá samozřejmě komentovaná prohlídka i katedrály svatého Ducha. Ta je plánovaná na 9:30. V 10 hodin pak v kostele Panny Marie začne takový program meditativní, kdy bude prostor pro to nechat na sebe působit to místo. Kostel bude nasvícen zvláštním způsobem, bude tam znít hudba a ten název, jaký jsme tomu dali, je dotknout se světla. Zve k takovému osobnímu zastavení a to bude vlastně až do konce toho dne, do konce programu. V kapli svatého Klimenta ve 10:45 zazní večer chvál, budeme zpívat chvále Boha i s kytarou, takže takové modernější písně, ale zase bude to příležitost pro to, aby lidé mohli také zaspívat si, sami se zúčastnit. No a poté postupně zakončíme program v kapli, v katedrále i v kostele Panny Marie.
0: Ten program je opravdu bohatý, takže myslím si, že každý si může vybrat podle svého gusta. Vy máte, pokud vím, teď také nové, velmi přehledné webové stránky, takže byste možná mohl zmínit pro naše posluchače, kde všechny tyto věci naleznou.
1: Tak chceme nabídnout program pro celý Hradec Králové jednak na stránkách katedralahradec.cz. Připravujeme, že to tam se sbíráme ty informace i z ostatních míst, ale zároveň chceme také pro lidi, kteří mají rádi tradiční cesty, tak jedna z nástěnek vedle katedrály svatého Ducha by měla právě také nabídnout program pro celé město, nejenom tady pro nás, ale i pro další kostely a třeba upozornit na ty hlavní akce, které v jiných kostelech se budou chystat. Ještě bych doplnil jednu věc, kterou letos bude oproti předchozím rokům a která je také velkým lákadlem, takže bude možný vstup na věže i v kostele Panny Marie i v katedrále svatého Ducha. Takže bude možné vidět pohled na velké náměstí z různých stran, zároveň vidět zvony a takže myslím, že to také může být takové pěkné lákadlo.
0: Když už jsme u těch zvonů, tak na Bílé věži zde v Hradci Králové je třetí největší zvon v České republice, Augustín. Mohou lidé slyšet také jeho zvuk, protože ten nezní příliš často.
1: Zvon svatý Augustín zvoní zhruba jednou měsíčně při nějaké významné příležitosti. Jedna teď pro nás velká slavnost bude slavnost seslání Ducha Svatého, vlastně je to také zasvěcení katedrály Královéhradecké, tak ten den v neděli 24. května budou znít všechny hradecké zvony na náměstí Augustin, 6 zvonů v katedrále a zvon v kostele Panny Marie.
0: My se teď podíváme do farnosti Pražské Předměstí, konkrétně do kostela Božského srdce Páně v Hradci Králové. No a z toho důvodu zde mám pozvanou Šárku Blaškovou, která je takovou hlavní organizátorkou Noci kostelu. Já vás tady moc zdravím.
2: Dobrý den.
0: Šárko, kolik vás vlastně je ve vašem týmu pro přípravu Noci kostelu?
2: My máme celkem velký tým a takovou zajímavostí je, že je tvořen především mladými lidmi. U nás se na organizaci podílí asi 15 dětí z mládeže a kromě toho velmi úzce spolupracujeme i s našimi faráři, což je páter Antonín Forbelský a páter František Filip.
0: Já vím, že ono to tam má vlastně velmi dlouhou tradici, myslím to, že to organizuje mládež, že?
2: Já si to nepamatuju, jelikož já jsem konvertitka, takže jsem tu dobu nezažila, ale opravdu z nějakých dochovaných vzpomínek mých vrstevníků a i starších farníků, tak opravdu to tam má velmi dlouhou tradici, že se vždycky podílí mládež na Noci kostelu.
0: Zajímavé je, že jste schopní vlastně si to předávat z generace na generaci, což se vždycky nepodaří, že?
2: Je to veliký dar a štěstí, že kolem sebe máme takové krásné společenství a ta generace pořád nám dorůstá další a další.
0: Jak dlouho se připravujete na Noc kostelů?
2: Obvykle začínám s takovými přípravnými pracemi již v únoru, abychom si stanovili nějakou základní strukturu programu a předběžně vymysleli, co se tak bude dít a oslovili případné přednášející, ale taková ta hlavní práce nastává až během dubna či května.
0: Ty nápady, co všechno uděláte v programu, pocházejí odkud? Je to takový brainstorming, anebo čerpáte ještě z jiných zdrojů?
2: My máme různé programy, které jsou léty ověřené, takže například možnost vystoupat na naší věž, to je velmi populární zde v Hradci, tak to zařazujeme vždycky. A nebo také koncert našeho komorního sboru Muzika liturgika, to také zařazujeme pokaždé. A jinak tak jako dohromady vymýšlíme, co by se dalo nového udělat, co tak lidi bavilo, na co přišli a podle toho upravujeme vlastně další program.
0: Tak už jenom ten samotný výstup na tu věž kostela je zajímavý, protože je to vlastně konkurenční výhled oproti Bílé věži, která je tady v Hradci velice známá, ale je to zase Hradec úplně z jiné perspektivy, že?
2: Přesně tak. Kdo chce vidět Hradec z druhé strany, tak se jde podívat právě k nám. Zajímavé je, že naše věž je otevřená pouze jednou za rok, takže máte unikátní příležitost právě na Noci kostelu vidět Hradec úplně z jiné perspektivy.
0: On je to kostel funkcionalistický a já vždycky, když jsem tam byl, tak jsem si všiml, že ta samotná věž, která je betonová samozřejmě, má spoustu pater, kde jsou další místnosti a další prostory, ještě než se vyleze až nahoru, že jo?
2: Ano, ty jsou momentálně nevyužívané, ale mnohdy slouží jako skladiště. Každopádně je tam i třeba vstup na půdu, kde se dostanete na střechu kostela, ale tam samozřejmě návštěvníky nevpouštíme. V podstatě největší lákadlo je úplný vršek věže, kde se můžete rozhlédnout po Hradci.
0: No a když se podíváme na ten samotný program, tak zkuste to probrat postupně, co všechno, čím začnete a jak to bude pokračovat během toho večera.
2: My máme program opravdu bohatý a myslím si, že si vybere každý. Tradičně začínáme 17.30 mší svatou, kterou doprovází naše mladá schola a celebruje ji páter František Filip. A poté hned následuje v 18.30 komentovaná prohlídka kostela, kterou vás tento rok provede náš farník Michal Šafranko, který se nedávno vrátil z Prahy, tak z toho máme velikou radost. Poté od 19 hodin následuje koncert komorního sboru Muzika liturgika pod vedením pana Pfeiffera a ten vás poté v 19.30 také provede prohlídkou kůru s ukázkou nových koncertních varhan, které nyní jsou úplně obnovené a mají nový hrací stůl, takže to bude určitě velmi zajímavé. A poté v 8 následuje takový program, co se děje za oltářem. My budeme mít v zákristii připravené různé liturgické oděvy a předměty a pokud vás někdy zajímalo, proč má kněz na mši po každé jinou barvu a nebo k čemu různé předměty slouží, jaký je za nimi například duchovní význam, tak se to dozvíte právě na této prohlídce a bude přednášet páter František Filip. Poté v 21.00 v 9 nás čeká takový malý večer chval. My zhasneme kostel, rozsvítíme svíčky a budeme vás doprovázet hudbou, jednoduchými zpěvy téze a budeme rádi, když se všichni k nám přidají, budeme mít připravené texty a noty a mezi jednotlivé písně budou vkládána krátká zamyšlení. Tak to bude taková možnost se zastavit a stišit. No a úplný závěr nám završuje závěrečná modlitba s požehnáním a celkový program končí v 10 hodin večer. Během toho programu od 18.30 je zde možnost vystoupat na tu naší nejvyšší věž kostela a zároveň budeme mít připravené i dílničky pro děti. A takový ještě jeden program, který bych vypíchla, bude možnost Zeptej se. Naši kněží vám budou k dispozici, pokud máte otázky ohledně kostela, ohledně víry, anebo jenom nad něčím dumáte, určitě přijďte a bude možnost se jich zeptat.
0: Tak ona i ta samotná poloha tohohle kostela je celkem specifická oproti jiným hradeckým kostelům, protože on leží vlastně na spojnici mezi hlavním nádražím a jedním velkým obchodním centrem, takže kolem proudí obrovské množství lidí, kteří do kostela normálně nechodí, a myslím si, že u vás asi bude největší procento lidí, kteří se budou zajímat o ty nejzákladnější věci, že?
2: Ano, já si myslím, že my jsme taky velmi specifičtí tím, že náš kostel jako jediný v Hradci je po celý den otevřený, volně k dispozici, a lidé k nám můžou přijít se na chvilku zastavit a nebo si sednout do ticha, a určitě samotné to místo kostela vybízí k tomu, aby k nám přicházeli lidé se jen tak podívat, anebo se zastavit na chviličku, popovídat, něco se dozvědět. Jsme tomu určitě otevření a všechny takové účastníky vítáme.
0: Tak já vám přeji, aby ta návštěvnost byla co největší a také, abyste oslovili co nejvíce lidí, především těch hledajících. Ať se daří.
2: Moc krát děkuju.

0: A teď nám trvalý jáhen Ondřej Rusek poví něco o tom, jak Noc kostelů bude probíhat ve farnosti Hradec Králové Pouchov.
1: Tak u nás v pouchovské farnosti, z hlediska těch kostelů, tak v naší farnosti patří dva kostely. Kostel na Pouchově svatého Pavla a potom kaple na Rožberku neposkvrněného Početí Panny Marie. A v letošním roce připravujeme, ten program není nějak jako úplně bohatý, ale myslíme si, že vlastně podstatný té akce je, aby lidé, kteří okolo kostela v tom místě, kde bydlí, chodí, tak aby aspoň jednou zavítali a podívali se vůbec do toho prostoru, setkali se s lidmi, kteří tam chodí. Ale nicméně na Pouchově v letošním roce připravujeme, že tam bude koncert sboru Squadra Risonante, což je sbor z gymnázia Bohuslava Balbína pod vedením Františka Novotného, tak se na ně moc těšíme, protože už u nás vystupovali a kostel byl velice plný, to vystoupení jich bylo velice pěkné a tak se na to těšíme. V předchozích letech jsme mívali i přednášky, třeba odborné přednášky, byl tam Radek Bláha jako odborník, vlastně historik, archeolog, takže o tom místě, kde vlastně žijeme na Pouchově a na Rožberku, měl krásné přednášky a velice fundované. No a potom rozezní se naše zvony, Aneška a Pavel, svatá Aneška, svatý Pavel, takže to je taky vlastně takový dominantní zvuk jako v té naší farnosti. V kostele na Rožberku, tak tam bude i možnost navštívit všechny ty prostory toho kostela, podívat se na věci, které normálně lidé nevidí, to znamená z nějakých depozitářů, prostě ukázat to, co třeba se dřív používalo při liturgii a tak, s nějakým výkladem, protože farníci se o to tam budou nějakým způsobem o ty lidi starat, řeknou jim to, co je potřeba. Bude tam možnost vlastně nějaké modlitby, tak jako známe třeba z kostelů, z ciziny, nějakou zapálit svíčku jako obětinku, něco takového. No a plánujeme, že bude otevřeno v obou kostelích do 9 hodin do večera. A tím hlavním bodem je to hudební vystoupení. Vlastně ještě na Rožberku bude vlastně hudební vystoupení také. Budou to studenti Tomáše Vachouška vlastně v Mladí Varhaníci. Takové krátké pásmo, tak to už je taky opakovaná vlastně ten program. A to je taky velice pěkné, kdy jako mladí se vlastně mají možnost zahrát i před publikem, na to nejsou zvyklí třeba, před publikem vlastně lidí, kteří přijdou si poslechnout tady tuhletu letu varhaní hudbu.
0: To budou mladí absolventi hudební katedry tady na univerzitě v Hradci Králové?
1: Já si myslím, že to jsou ještě mladší, že to jsou vyloženě jakoby ze Zušky, takže to jsou ne vysokoškoláci, co myslím, že Tomáš má vlastně mladší děcka. V Pouchovském kostele bude možné navštívit i naši věž, kde jsou ty zvony, jak jsem říkal, svatý Pavel a svatá Aneška. Zvony, které zvoní nám pravidelně, ale ten odborný výklad a těm vlastně návštěvníkům se bude věnovat Ivana Rybecká, což je také vlastně odbornice a zvoní také na zvon tady svatého Augustina, který je v katedrále. A pokud někdo bude chtít nějakou opravdu odbornou informaci, jak o těch našich zvonech, tak třeba i o tom svatém Augustinu, vůbec o zvonech jako takových, o zvonění, tak je to ten pravý člověk, který tuhle tu informaci může podat.

0: Nyní jsme se přesunuli na Nový Hradec Králové, kde mám u mikrofonu člena farní rady Pavla Kamenického, abych se ho zeptal, jak bude vypadat letošní Noc kostelů v jejich farnosti.
1: Naše farnost spravuje tady farní kostel svatého Antonína Poustevníka a potom filiální kostel svatého Jana Křtitele na Zámečku. Tam na Zámečku, tam to je opravdu taková hodně historická záležitost. Tomu hřbitovu, který je kolem kostelíka, se říká Hradecký Slavín, jsou tam pohřbené vzácné osobnosti hradecké. Potom je tam ten vlastní kostelík renesanční, který byl vlastně ve dvou etapách v minulém století a v tomto století opravován. Rovněž tak zvonice, která je také celodřevěná a ta byla teďka poslední roky velikým, řekněme, tahounem, protože byla prováděna vlastně po tři sezóny opravdu velmi kvalitní rekonstrukce té zvonice, včetně nového zavěšení těch původních zvonů a probíhá sbírka i na nový třetí zvon. Tady na Novém Hradci to, co lidem tady jsme schopni říkat, tak by se to dalo rozdělit tak nějak zase asi na tři takové oblasti. První je ten vlastní prostor toho kostela, kde máme takové upoutávky u těch důležitých, řekněme, věcí, které nám jsou blízké, ale které třeba lidi tomu nerozumějí, takže máme vysvětleno, co je oltář a co je ambon a tak dále. A ta historie je zajímavá především z hlediska toho, že náš kostel vzniknul podobně jako třeba na Pouchově v souvislosti s výstavbou hradecké pevnosti. A proto vlastně zdůrazňujeme, že i ten stavební materiál byl přenesený z původního kostela svatého Antonína Poustevníka v Hradci Králové. Další oblasti, která lidi tak nějak, tak říkajíc, stáhne, tak jsou zvony tady na zvonici. Jeden právě je tady zvon, který je pojmenován Pavel z roku 1629, takže je mnohem starší než náš kostel a právě pochází z jednoho ze zbouraných kostelů v Hradci Králové. A pak máme na zvonici nový zvon, který je pojmenován stejně jako kostel svatý Antonín a ten je ovládán elektricky, tak je tam o tom, co vypravovat. Lidi si můžou zazvonit, děti můžou si spustit to zvonění. No a dalším opravdu takovým objektem, který lidi zajímá, zvlášť v té večerní části, tak jsou varhany, u kterých vždycky tady vydrží až řekněme do těch 10 hodin nebo i díl náš pan varhaník. A tak o to je opravdu velký zájem, protože ty varhany jsou nové, ale jsou to mechanické varhany a podle odborníků velmi kvalitní varhany. Takže to jsou asi ty tři věci, které tady těm lidem ukazujeme. A mě osobně teda u toho vždycky potěší, když si říkám, teď už tady snad museli všichni být, ale vždycky se najde někdo, kdo je hrozně vděčný za to, že se do toho kostela mohl podívat. Každou chvíli se objeví někdo, kdo řekne, já jsem tady prožil dětství a nikdy jsem tady nebyl. A tak to jsou takové příjemné zážitky.
2: My jsme při rozhovoru s kolegyní na pražském předměstí zmiňovali také to, že lidé mají zájem o jiný pohled na Hradec z jiné perspektivy. To znamená, že oni tam zpřístupňují svoji věž. Tento kostel je na kopci a nabízí zase jinou perspektivu pohledu na Hradec. Bude tento výhled umožněn?
1: Tak výhled samozřejmě je možný a opravdu ceněný těmi návštěvníky, protože samozřejmě máme otevřené okenice u zvonů, takže to je opravdu zase tak jedna z takových vzácných věcí. Obzvlášť je viditelnost, což není pravidlo, ale dost často ty Krkonoše a Orlické hory jsou z našeho kostela jak na dlani.
0: A v závěru našeho pořadu navštívíme pátou farnost, a to řecko-katolickou farnost Hradec Králové. Jejím duchovním správcem je otec Adrián Kostilník.
3: Tak jak každý rok, tak i letos taky i řecko-katolická farnost Hradci Králové se spolu zúčastní Noci kostelu. Sloužíme, tak jak už bylo řečeno, u svatého Josefa na Velkém náměstí a příchozí můžou se podívat, jak je vlastně ta kaple trošičku jinak zařízena než v západním obřadu, protože jsou tam ty ikony a máme to zařízené na východní katolický obřad a většinou těch příchozí, kteří přicházejí, tak právě se seznamují s tím východním obřadem. Mnohokrát ani netuší, že v katolické církvi je i východní obřad a dávají různé otázky, se zajímají, proč tam jsou ty ikony. Taky velmi jsou nadšení z toho, že sloužíme v staroslovanském jazyce, ukazují jim ty písma, které byly vlastně ještě za Cyrila a Metoděje a mnohokrát jim dávám to přečíst, tak poznávají, že to vychází z azbuky, ale neumí to přečíst.
2: Oni si to možná někteří pletou právě kvůli tomu obřadu s pravoslavnou církví, že?
3: No, bohužel je to tak, no, že je to spíš taková nevědomost, že právě jak jsem říkal, že ani nevědí, že existuje východní katolická církev, řecko-katolická církev, tak když přijdou, tak první dojem mají, že jsou u pravoslavník. A jim to právě vysvětluju, že vlastně ty obřadové rozdílnosti je, proč jsme vlastně katolici, proč nejsme pravoslavní. A tak, jak říkám, dávají skutečně všelijaké zajímavé otázky.

0: varhany, ale pouze vokální zpěv, že? Bude tam také nějaká ukázka tady toho zpěvu?
1: Tak jediné, že bych zaspíval já, ale taky jim to vysvětluju, no, že celá liturgie je zpívaná, tak jak jste říkal, nepoužíváme žádné hudební nástroje, všechno je o zpěvu. Pozýváme vás do kaple svatého Josefa a letos budeme od 5 do 10 večera.
0: Končí pořad Radioreport, ve kterém jsme si přiblížili, jak bude vypadat Noc kostelů v roce 2026 v jednotlivých farnostech města Hradce Králové. Naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Skautské středisko Pagoda v Novém Jičíně bylo založeno před více než 80 lety. Několikrát bylo totalitním režimem zrušeno, ale přesto žije dodnes. V současné době sdružuje 7 oddílů a kromě klubovny v Novém Jičíně má i základnu na Dolní Bečvě. A já mám velkou radost, že mohu u mikrofonu přivítat vedoucího střediska, pana Václava Dobrozemského. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane Dobrozemský, jak to bylo s tím zakládáním a rušením skauta v Novém Jičíně v průběhu těch 80 let?
1: Tak já možná na první dobrou upřesním, že středisko Pagoda má sice 80 let, nicméně samotný skauting v Novém Jičíně má víc jak 100 let. Protože první chlapecký oddíl byl založen už v roce 1922, čili po dobu vlastně první republiky tady byly nejprve chlapecký oddíl, následně na konci 20. let nebo na přelomu 20. 30. let potom i divčí oddíl, ale středisko jako takové s názvem Pagoda vzniklo až v roce 1945.
0: Tak ta historie je opravdu velice bohatá. Jak to bylo s tím rušením? To mě zajímá.
1: No, rušení probíhalo celkem třikrát, protože skauting se neslučuje s totalitou, takže je na snadě, že vždy nás rušil totalitní režim. Ať už v roce 1940 nacistický, anebo potom dvakrát v roce 1949 a 1970 režim komunistický. A vlastně od roku 1990, čili po pádu komunistického režimu hned v lednu 90, bylo obnoveno středisko Pagoda a vlastně funguje už nepřetržitě víc jak 35 let.
0: Tak je to 35 let zpátky. Kdo stál u obnovy té Pagody v Novém Jičíně po revoluci?
1: Tak byla to samozřejmě spousta členů a je potřeba říci, že se rekrutovali jak z řad skautů, kteří jako děti chodili do skautů po válce, tak potom část členů nebo činovníků, která skautovala ty dva roky mezi tím rokem 68 a 70 a potom řekněme mladí lidé nebo teenageři nebo mladí dospělí, kteří v tom roce 90 měli třeba 15 až 20 let. Když zmíním některé jména, Bedřich Ordáň, Miroslav Kolář, Josef Palacký, Stanislav Šuba, Vladimír Pitr, Milan Vacek, Jaroslav Pecha. Bohužel vlastně většina tady těch, nebo myslím si, že všichni, které jsem zmínil, tak už dnes bohužel nežijou, protože v průběhu těch 90. let nebo potom v nultém desetiletí zemřeli.
0: Po revoluci převládalo všeobecné nadšení ze znovu nabité svobody. Tak jaký byl o skauting v Novém Jičíně zájem? Mládež, děti, hurá, dospěláci, obnovíme všechno.
1: Přesně tak, to nadšení určitě vládlo a i vzhledem k tomu, jaká tehdy byla nabídka, řekněme, kroužku nebo různých dalších aktivit, tak hned v roce 1990 vzniklo 11 oddílů, které čítalo skoro 250 členů. Takže ten zájem byl opravdu velký a řekněme, do té druhé poloviny 90. let se ta členská základna držela přes 300 členů.

0: To jste potřebovali hodně vedoucích a zkušených, tak došlo na nějaké vzdělávání vedoucích, nebo nábor jste vyhlásili, potřebujeme vedoucí do skautu.
1: Základ určitě tvořili ti vedoucí, řekněme, z těch 60. 70. let, samozřejmě doplněné o ty mladistvé, nebo mladší ročníky, kteří si to vzdělání postupně doplnili. Nicméně podařilo se to zajistit tak, že opravdu ten management, řekněme, toho střediska byl tak široký nebo tak rozsáhlý, že opravdu byli jsme schopni vlastně absorbovat tu poptávku, ten zájem těch dětí a mládeže o ten scouting.
0: Říkáte, byli jsme, tak vy jste také měl asi zájem, když po 35 letech jste vedoucím celého střediska. Chodil jste v 90. roce už do skautu?
1: Tak v roce 1990 ne, protože tím, že jsem ročník 1988, tak to bylo zatím mimo. Nicméně byl jsem jedno z těch dětí, které o to projevilo zájem a vstoupil jsem vlastně do našeho střediska v lednu 1997. Takže řekněme relativně krátce po revoluci, ale v těch 90. letech, kdy opravdu ten scouting byl jako velmi atraktivní pro děti a mládež a já jsem byl jedním z nich.
0: Byl jste vlče, jestli tomu dobře rozumím. Kolik vás tak bylo těch vlčat v tom 97. roce ještě?
1: Pokud si to vybavuju dobře, tak my jsme vlastně byli smečka vlčat, to byl vlastně výchovná jednotka pro tady tuto věkovou kategorii těch 6 až 11 let a obvykle tam bylo kolem 20 vlčat, ty se potom dělili ještě na šestky, takže tam šestičlenná skupina, ve které probíhala ta základní výchovná činnost. No a potom byly vlastně skautské oddíly, oddíly skautů, skautek, ale většinou ty oddíly měly mezi těmi 20 až 40 členy.
0: Tak vy jste byl vlče. A co světlušky? Také byly?
1: Také byly. Hned po těch 90. letech vznikly i roje světlušek, což byly tedy oddíly nebo výchovné jednotky právě světlušek, což tedy vlčata světlušky výchovná kategorie nebo věková kategorie mezi 6 až 11 lety. To je tam vlastně ta nejnižší, která tehdy byla. Potom ten skautský věk, to je věk mezi 12 a 15 lety. A potom od 16 let dál jsou takzvaní roveři a rangers. Nicméně je to možná 15 let zpátky, co máme ještě jednu výchovnou kategorii, jmenuje se Benjamínci a to jsou v podstatě dítka, řekněme, od 4 do 6 let. Takže vlastně to portfolio té naší výchovné činnosti se rozšířilo až na ty úplně nejmenší.
0: A to máte i v současnosti?
1: Máme to i v současnosti, je o to poměrně velký zájem a mnohdy to jsou opravdu děti třeba vedoucích anebo bývalých členů, kteří prostě odrostli a projevili zájem a zjistili, že vlastně ten scouting, ten junák jim něco dal do života a chtěli nebo chtějí, aby to nositeli těch myšlenek byli i jejich děti.
0: My tento pořad natáčíme v klubovně skautské v Novém Jičíně. Adresa je u Jičinky 9. Jičinka je takový malý, nenápadný potůček, takové nic. Už jste byli zatopeni Jičinkou tady?
1: Tak asi největší zásah způsobili povodně v roce 2009, které teda vzali město Nový Jičín poměrně fest. Takže jsme měli vytopenou, zničenou zahradu. Do domu se naštěstí ta voda nedostala, ale ta zahrada ta byla hodně zabahněná, zničená plot, pryč a tak dále.
0: Jak jste k této klubovně přišli? Jste někde zdědili po někom?
1: Tu jsme získali zdarma darem od tehdejšího městského národního výboru v Novém Jičíně. A vlastně ještě, když navážu trošku na to trojí rušení, tak vždycky tomu režimu jsme odevzdali poměrně rozsáhlý majetek, ale když jsme byli znovu založeni nebo znovu obnoveni, tak jsme začínali z nulou. Takže pomohli rodiče, pomohli sponzoři, pomohli dárci, pomohla samospráva, takže vlastně od roku 1990 původně teda objekt, který byl jako rodinný dům, určený potom k demolici, tak jsme získali. V první polovině 90. let byla část vlastně přistavěna, takzvaná velká klubovna, a v loňském roce nám město schválilo darování tady vedlejšího pozemku na rozšíření té naší skautské zahrady.
0: To znamená, bude tam hřiště, hraje se už?
1: Hřiště už máme, nicméně na té vedlejší zahradě je to vlastně zelená plocha, jsou tam stromy, jsou tam keře a už jsme vlastně tu zahradu dlouhodobě měli v nájmu od města, nicméně tím, že nebyl náš ten pozemek, tak samozřejmě nějaké renovace, investice byly velmi problematické, nicméně město nám to darovalo, takže umožňuje to budoucí nějaký rozvoj, zatím konkrétní plány nejsou, ale už vlastně dnes je využívána na ty naše skautské aktivity, hry, soutěže a podobně.
0: Skautské aktivity, hry, soutěže, ale takovou třešinkou na dortu, každého skauta je letní tábor. A tak asi netáboříte u jíčinky na zahradě.
1: Bývaly kdysi příměstské tábory pro nečleny, což jsme brali i jako příležitost pro nábor nových členů a mělo to skutečně efekt. Nicméně, jak říkáte, je pravda, že vyvrcholením naší celoroční činnosti jsou letní tábory a ty se odehrávají v přírodě, kde jinde. Takže jezdíme do podsadových stanů, což je mimochodem vynález českých skautů, takže už se do těch stanů jezdí víc jak 100 let. Jezdíme do tipi, čili indiánské stany, ale tábor není jediná aktivita. Mimo tu družinovou činnost, družinové zkusky, které se odehrávají celý rok, ale je to nepřeberné množství výprav, výletů, spání pod čirákem, spání ve stanech, v různých základnách, skautských chatách, srubech a tak dále.
0: Takové tábořiště, to musí být ve vhodné lokalitě, předpokládám. Máte nějaké svoje? Kam jezdíte pravidelně tábořiště?
1: Tak naše středisko nevlastní žádnou louku jako tábořiště, takže jezdíme v podstatě na vypůjčené louky nebo pronajaté louky. Těch míst, které jsme za tu celou historii vystřídali, je nepřeberné množství. Teď poslední roky se to, řekněme, ustabilizovalo. Každý oddíl v zásadě jezdí jinam. To znamená, že máme třeba 6-7 táborů. Každý jede na to své vybrané místo. Někdy tam jezdí několik let za sebou, někdy vybírá nové místo, hledá nové místo, aby to nabídlo nové, řekněme, atraktivní zážitky pro tu činnost, pro ten tábor, pro ty jeho účastníky.
0: Už jsem několikrát pomáhal stavět podsadový tábor. Není to žádná legrace. Ono to zabere kus času. Pomáhají vám rodiče? Máte pomocníky?
1: Určitě spolupráce s rodiči je nezbytná. Bez toho si to vlastně nejde představit. Takže určitě i vzhledem ke kapacitám vedoucích a času jsme rádi za pomoc rodičů, kteří se různým způsobem nebo v různém rozsahu podílejí i třeba na přípravě táboru, ať už právě stavbou té táborové základny, anebo potom jeho bouráním.
0: Vaříte si sami na táboře?
1: Většinou ano, samozřejmě pod dohledem nějakého vedoucího, ale děti se určitě podílejí na těch činnostech, škrábání brambor, mazání chleba, vaření čaje, případně další a třeba i sofistikovanější činnosti, ale není to na bázi, že bychom měli poptanou jako profesionální kuchařku, která by uvařila a byla to její jediná role na tom táboře.
0: A co noční hlídky? Oblíbené nebo naopak obávané? Co ti nejmenší třeba, jak jste jmenoval ty maličké, nebojí se?
1: Oddíly k tomu přistupují různě. Samozřejmě nechat na noční hlídce jako šestileté dítě samo určitě není možné. Pro ty starší věkové kategorie už samozřejmě může to být určitým způsobem atraktivní. Pokud třeba ty menší děti, tak ty hlídají ve dvojcích, starší už potom hlídají sami. Záleží samozřejmě i v jakou hodinu hlídají, že? Většinou taková ta jedna, druhá, třetí hodina noční je nejméně atraktivní. Naopak třeba šestá hodina ráno je už jako v pohodě, protože svítí slunce, je světlo, takže to je pro ně třeba i jako zážitek.
0: Ostravským skautům, nebudu jmenovat číslo oddílu, tak jednou v noci hlídka zaspala a ukradl jim veškeré nádobí z kuchyně. Stalo se vám něco podobné?
1: Stává se to celkem běžně, že hlídka zaspí, respektive ta předchozí hlídka neprobudí dostatečně tu následující hlídku, takže tábor je nějakou dobu nehlídán a přepady se dějí. Většinou to jsou přepady, které jsou domluvené třeba s jiným táborem nebo s jiným oddílem v okolí, že si kradou prostě vlajku nebo něco podobného, ale zažili jsme i přepady, řekněme, jako neplánované z oddílu nebo od subjektu, které vlastně ani neznáme, a to potom, když byli ti, řekněme, narušitelé chycení, tak potom zle skončili někde v řece nebo v rybníce. Samozřejmě v oblečení.
0: Slyšel jsem, že když se vytahuje vlajka na stožár, takže se nesmí dotknout země, taky to platí v Novém Jičíně?
1: Platí to v podstatě v celé republice a nejenom pro skauty. Platí to tak, že když se vlajka svěšuje v rámci zakončení dne, tak by se neměla dotknout země. Je pravda, že některé oddíly to praktikují tak, že tu vlajku svěsí a nechají na tuto žáru tak, aby samozřejmě se dotýkala země. Některé oddíly to dělají tak, že tu vlajku vlastně úplně sundávají a čestná stráž, vlajková stráž, řekněme, tu vlajku vlastně čestně zbalí, složí a odnese někde do stanu a druhý den ráno se zase čestně vlastně za zpěvu skautské hymny vytáhne na ten stožár.
0: Máte i trumpetisty, kteří zahrajou skautskou hymnu?
1: No, některé oddíly mají, spíš bych řekl, že to je rarita a že opravdu se zpívá, řekněme, jako prostě standardním hlasem, lidským hlasem, takže žádná doprovodná hudba není. Takže řekl bych, že těch trumpetistů je velmi výrazná menšina.

0: Na Proglasu posloucháte radioreport o novojčínském skautském středisku Pagoda. Hovořím s jeho vedoucím Václavem Dobrozemským. Tak hovořili jsme teď o letních táborech, ale těch akcí, které skauti dělají a které se zúčastňují, které pořádají, je celá řada. Tak v Novém Jičíně pochlubte se, co všechno.
1: Tak kromě těch víkendových výprav a těch jednodenních výletů, o nich už jsme hovořili, a vyvrcholení té skautské činnosti, což jsou letní tábory, tak máme nepřeberné množství různých typů akcí, ať už to jsou akce pro veřejnost, jako třeba tady slavnost města Nový Jičín, kde se tradičně účastníme. Jsou to různé obecní jarmarky, protože máme oddíly i v Veřovicích a v Jeseníku nad Odrou. Je to roznos betlemského světla. Je to akce u příležitosti, nebo takový pietní akt u příležitosti výročí vzniku Československa, čili 28. říjen. Je to pohádka pro veřejnost, ať už květnová nebo potom vánoční. Děláme každoročně skautský ples, kde zveme i naše příznivce, sponzory, ale i vlastně je to akce pro naše členy. Teď nadcházející akce Tání ledů, velká tradiční akce pro děti. Děláme různé charitativní akce, jako podílíme se, ať už je to třeba květinový den, sbírka Liga proti rakovině. Pořádáme, účastníme se skautských závodů, nebo závodů ve skautských dovednostech. Můžou to být různé sportovní turnaje, vázání uzlů. Pořádáme zimní výcvik, to znamená kurz přežití, ať už v Jeseníkách, nebo na Slovensku, nebo v Rakousku. Ale lezeme na skalách, jezdíme na vodě, jezdíme na kolech, jezdíme na koních. Taktéž. A to všechno vlastně nejenom my sami, ale spolupracujeme přitom se spoustou dalších subjektů. Ať je to tady druhé skautské středisko, dvojka, které působí v Novém Jičíně, nebo jsou to i další oddíly a střediska tady v okolí. Ale je to samotné město Nový Jičín, je to klub vojenské historie, je to klub českých turistů, římskokatolická farnost, městské kulturní středisko a další organizace, se kterými spolupracujeme.
0: Už jsem říkal, že tento pořad natáčíme v klubovně střediska Pagoda. Jak často se ty schůzky skautů pořádají? Jak se to koná? Všichni se sejdou tady najednou? Nebo já se vůbec nedokážu představit při takovém množství a při těch aktivitách.
1: Určitě se neschází všech 300 členů, které máme ve středisku, v jeden okamžik na jednou, ale právě ta standardní výchovná činnost probíhá v těch oddílech a v těch družinách, takže se scházejí vlastně ty družiny na těch svých družinových schůzkách, což je aktivita, která trvá zhruba 1,5 až 2 hodiny a s pravidelností každotýdenní, vždy v nějaký pracovní den, prostě po škole, odpoledne, takže může tady být třeba 3-4 družiny v jeden okamžik. Tím máme velkou výhodu, že ten náš dům, ty klubové je poměrně velký a každý skautský oddíl má svoji oddílovou klubovnu, takže má tu svoji vyhrazenou místnost, kde může ty aktivity provádět, takže samozřejmě určitý střed provozu může nastat v případě využití třeba zahrady nebo takzvané velké klubovny, ale v rámci té běžné družinové činnosti máme ty kapacity v podobě těch oddílových kluboven.
0: Kdo se může stát vedoucím oddílu? To už musí být dospělý člověk nebo musí nějaké zkoušky složit?
1: To je správný dotaz. Máme poměrně sofistikovaný systém vzdělávání, takže vést děti, podílet se na programu, na vedení družinových schůzek, táborů, akcí, nemůže jen tak někdo. Vedoucí oddílu, což je ten stěžejní klíčový člověk pro tu výchovu těch mladých lidí, mladých osobností, musí mít v zásadě 18 let. Musí projít tím skautským vzděláváním, musí získat absolvovat takzvanou vůdcovskou zkoušku, což je vlastně soubor kompetencí, dovedností, postojů, které se vlastně ověřují. Pedagogika, psychologie, výchovná činnost, řízení lidí, ale i takové, jako řekněme, tvrdší obory, jako bezpečnost, organizace, právo, hospodaření, zdravověda, první pomoc. A teprve na základě toho může být jmenován tím vedoucím oddílu. Ti vedoucí oddílu většinou jsou mladí lidé, u nás s výjimkou jednoho jsou to vlastně členové nebo činovníci ve věku zhruba 20 až 25 let.
0: Pane Dobrozemský, domnívám se, že kolikrát ve společnosti převládá taková představa, že skaut je něco jako bývalý pionýr, že to je nějaký kroužek, volnočasová aktivita, kde se pohlídají děti. Jak je to doopravdy?
1: Bohužel mnozí, a jsou to samozřejmě i rodiče, bohužel to tak jako vnímají, že to je odkladiště dětí, že to je kroužek, že to je volnočasová aktivita. Nicméně, když bychom tady ten omyl měli uvést na pravou míru, Junák je největší výchovnou organizací v republice, největší organizace pracující s dětmi a mládeží. Je to záležitost na celý život, skautem jednou, skautem navždy se říká. A kromě toho, řekněme, aktivního trávení volného času, a určitě to má jako smysl jako prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a podobně, tak děti ve skautu zažijí dobrodružství, a to nejen v přírodě, zábavu s kamarády, ale taky si zkusí pomoct druhým, nacvičí si praktické dovednosti, rozvíjí se u nich dovednosti, znalosti, postoje, čili takzvané kompetence. Učí se samostatnosti, odpovědnosti, ale i spolupráci. Je zde i prostor pro to, co je baví, ale prožijou různé radosti, zážitky, ale klíčový je vlastně ten všestranný rozvoj. Čili nejsme jednostranně zaměřený kroužek, a proto si myslím, že to je vlastně unikátní, ta skautská výchovná metoda v tomhle je unikátní a že nabízí opravdu atraktivní program, atraktivní využití času směřující k samostatnosti, k férovosti, k zdravému sebevědomí, a co je klíčové, že učí ty děti nebo ty naše členy postupné přebírání odpovědnosti. Takže i 12-leté dítě už může vést a je v podstatě lídrem nebo takovým, řekněme, malým manažerem té skautské družiny. Připravuje program, zajišťuje prostě určitou porci nebo určitý okruh činnosti. To je podle mě unikátní.
0: Ještě bych se chtěl zeptat. Jambory. Byl jste někdy na jambory?
1: Já osobně ne. Jambory, celosvětové setkání skautů a skautek, koná se pravidelně co 4 roky. A můžu říct, že nejenom v blízké historii, ale i v dávnější historii máme své zářezy, bych tak řekl, že i v roce například 1947 Jambory míru, které bylo vlastně první poválečné, tak se náš člen z našeho střediska účastnil ve Francii tohoto Jambory. No a posledy, pokud si pamatuju dobře a mám správné informace, tak 3 členky se účastnili Jambory v Británii v roce 2007 a bylo to vlastně takové výroční Jambory k 100 letům založení skautingu v Británii.
0: Jambory se koná co 4 roky, ale výstup na Ivančenu, ten se koná každý rok. Byl jste letos na Ivančeně?
1: Ano, chodím každoročně. Z našeho střediska se zúčastní, vypravujeme autobus, takže kolem 60 členů tradičně na tuto velkou nebo jednu z největších skautských akcí míří.
0: Pane Dobrozemský, než se nadějeme, bude léto. Už víte, kam pojedete táborit letos? Můžete to prozradit?
1: Určitě, přípravy letních táborů se nezadržitelně blíží, je to v podstatě celoroční nebo minimálně půlroční záležitost. Pokud mám správné informace, tak naše oddíly by měly tábořit na tradičních místech, což je tady nedaleko Ženklava, Starojická Lhota, měly by tábořit na Libavé, měly by tábořit v Kozlovicích.
0: Samá krásná, nádherná místa. Co byste chtěl vzkázat potenciálním skautům? Bude někdo poslouchat tento pořad a řekne, já chci být taky skautem. Má se do toho pustit, stojí to za to?
1: Určitě to stojí za to a myslím si, že i jako dobrá průprava do života, ta výchova v tom skautu je ideální. A nenadarmo máme jedno z hesel Skauting pro život.
0: Tak já přeji vám, co by vedoucímu tohoto úžasného střediska i všem vašim skautům v Novém Jičíně, ale já přeji všem skautům v celé České republice, aby ten skauting nikdo zase nezakázal. Je to důležitá věc s úžasnou historií, tak abychom se už dalších zákazů nedočkali a aby děti, potažmo mládež i dospělí, mohli tím skautingem skutečně celý život žít. Tak jak jste říkal, jednou skautem, navždy skautem.
1: Já myslím, že to bylo naprosto pěkné, krásné, racionální přání a já se k němu připojuji. Děkuji vám, nashledanou.
0: Na Proglasu jste poslouchali rozhovor s vedoucím skautského střediska Pagoda v Novém Jičíně, panem Václavem Dobrozemským. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

Je okolo 1 hodiny ráno, pondělí 25. květen 2026. Na Proglasu následuje blok komorní hudby. Budeme poslouchat nejprve sonatinu pro housle a klavír G-dur, opus 100 Antonína Dvořáka. Zahrají Jiří Vodička, housle, a David Mareček, klavír. Příjemný poslech.

Poslouchali jsme sonatinu pro housle a klavír G-dur Antonína Dvořáka. Hráli Jiří Vodička, housle, a David Mareček, klavír. Dále budeme poslouchat sonátu opus 10 pro housle a klavír Josefa Bohuslava Ferstra. Tentokrát uslyšíme houslistu Ivana Ženatého a klavíristu Josefa Hálu.

Na vlnách Proglasu dozněla sonáta opus 10 pro housle a klavír Josefa Bohuslava Ferstra. Slyšeli jsme ji v podání Ivana Ženatého a Josefa Hály. A v závěru bloku komorní hudby na Proglasu ještě budeme poslouchat sonátu číslo 2 pro violončelo a klavír Bohuslava Martinů. Na violončelo zahraje Michaela Fukačová, na klavír Ivan Klánský.